se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá část.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top Ten Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Nemohu od tebe otrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, New Yorkský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down to My Boat.

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. Zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Lorette táhne na 90 a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček rhythm and bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak jsem si řekl, že ji dám do playlistu také dvakrát. The Carnival is Over a potom Morning Town Ride.

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů Černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčku britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play. Thank you.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giulio Cinquetti, La Rosa Nera a osmičku, Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave'a D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dassin a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových. A potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti, Mes Collbatins.

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské top ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se, dámy, snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé, a oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
1: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, který můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání. Já tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, ale... houbaření nebo vycházky, nebo turistika?
1: Ne. No to, turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak no. Bez lesa já si nedovedu představit krajinu. Víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou.
1: Ale
0: dá se houby tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého
1: no, jistě,
0: života, ten vás
1: jistě.
0: Určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: Tak, my si dáme ta nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás ptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla jsem ale zubem. No, že se sírem a konvalinky v octě. Minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po čtyřech. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6, tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednost a on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
4: To, jak?
1: Ona, no strašně. No. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu. A hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
4: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dám a pane. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Breno z Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji.
5: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
5: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zapřála bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa z Zemní Glas, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkuji.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
13: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
8: Děkuji.
13: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bečko.
5: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
13: Naschle, ahoj, naschle.
5: Dobrý den, ještě vy, přidejte svůj
14: dobrý
5: hlas,
14: den.
5: Prosím.
14: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Naschledanou.
5: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli i bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
8: v rezervě.
5: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
15: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
16: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
15: Takže smíchy jsou opravdu různé.
16: Jsou různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
15: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
16: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte? Že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mu mlátějí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějí. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty hrstičce nosy mají a smějí se a nevědí už čemu.
15: No, my jsme se smáli ve škole taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
16: No to je právě
15: a já jsem to dělal jako smutný muž, dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala: děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Mm-hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, co jste dovolil?
5: Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? Ale takovou opravu...
5: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
5: No,
3: tak... Já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale

0: všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně, jako v románě.
1: Tohle je v pořádku. Tohle taky.
2: No jo, moment, ale kde má...
1: Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
0: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
1: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Aha. Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
0: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
1: Poprosím.
0: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
1: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
0: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
1: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
0: Vidím. No. Tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
1: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
0: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
1: Ne? Tak si přijďte za týden.
0: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
1: Člověče, my jsme s raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
0: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
1: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žňůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
0: Tichá 12.
1: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to. Tak koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
0: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75, František Filipovský s Václavem Lohnickým. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi peru, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
5: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivy Andžurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
4: Takový šplhounek.
5: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
4: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
5: Sejdeme se na hřbitově.
4: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole. No jo.
5: No, to byly hezký, že jo?
4: Krásná
5: byly
4: roztomilý
5: zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
4: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohnickým i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04, pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku z písně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto a ať si dobře zaplave a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla. Ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste to fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvykli, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání.
4: Že to je skvělý. To jsem rád.
8: Ten dřevák je škoda, že nám schořel. No,
4: to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává. Koupání je krásný. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych řekl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: No, to je jasný, že to já vím. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně,
4: dáme.
1: A mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C, a na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
10: Strana A. A teď narysujeme na stranu... Stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
11: Plhá, se hlásí.
12: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
11: Prosím tě, sedni si.
9: Soudruhu Kroupo, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl, včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
11: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
9: No a co?
11: Že už začne hodina.
9: Ano.
11: Ano, už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
11: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajem. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. No, povězte něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli jako. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: No, prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To si napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám? No,
3: to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: Tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tedy nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrná, jsou už zase. Řekni jasně, jo a nebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonner Wetterlaudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že Posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí zprávu.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Nemovitosti v Česku dál zdražují. V Liberci vzniklo komunitní bydlení pro děti v krizových situacích. Návštěvníci liberecké zoo podpoří lekcemi jógy pandy červené. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Ceny starších bytů v Česku, tedy těch kromě novostaveb, dál zdražují. Podle dat portálu S-Reality cena středně velkých starších bytů byla letos na konci druhého čtvrtletí o zhruba 13% vyšší než ve stejném období loňského roku. Podobný trend potvrzuje třeba portál bezrealitky.cz. Ten vyčíslil, že v Praze už cena překročila hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Největší meziroční zdražení zaznamenal Pardubický kraj, kde ceny vzrostly přibližně o 18%. Metr čtvereční tam teď stojí podle S-Realit asi 97 tisíc. 50-metrový byt tak vyjde zhruba na 5 milionů korun. Pracovníci dětského centra v Liberci v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic, doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
2: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu.
0: Letní novinkou v liberecké zoo jsou čtvrteční lekce jógy na podporu červených pand. Lidé si dnes můžou od 17.45 zacvičit v areálu zahrady a přispět tak organizaci Red Panda Network. Ta z příspěvků pomáhá obnovit přirozené prostředí pand oblasti od Nepálu po Čínu. Podle zooložky a lektorky jógy Doroty Gremlicové další informace lidé najdou na webu zahrady.
3: Odtamtud se proklikem dostanete přímo do rezervačního systému. Vstupenkou na lekci je platba 7 euro, což je symbolických 7 stromů vysazených v domovském prostředí červených pand. Pak už stačí jenom vzít podložku a přijít do zoo.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal se zmocněnci prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem telefonicky mluvil o posílení diplomacie a přiblížení míru ve válce s Ruskem. Zelenský to napsal na síti X. Hovor označil za dobrý a dodal, že Ukrajina zůstane se Spojenými státy dál v blízkém kontaktu. Sport. Fotbalista Jablonce dnes vstoupí do bojů o postup do základní fáze evropských pohárů. Ve druhém předkole konferenční ligy je čeká od 20 hodin úvodní zápas na hřišti chorvatského Varaždínu. Trenér Severočechů Luboš Kozel už nebude mít k dispozici kamerunského křídelníka Alexise Alegio, který přestoupil do Artisu Brno.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou převládat velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, zejména na horách. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už jsme se oficiálně přesunuli do druhé poloviny pracovního týdne a na jejím začátku vás tedy ve čtvrtek 23. července zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Martin Kolí. Na 4 minuty po 5. hodině je tu začátek dobrého rána, ve kterém se společně budeme věnovat novince v podobě nepřetržitého provozu, to znamená jak ve dne, tak i v noci dvou krajské prodejny regionálních výrobků, kterou ostatně najdete v budově D na náplavce u krajského úřadu Libereckého kraje. Jak to tedy celé bude fungovat, protože patrně tam nebude nikdo po celou tu dobu, ale i tak bude možnost si nakoupit. Tak co k tomu tedy bude potřeba, to se dozvíte už za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme nejen příjemný poslech, přejeme také vydařený čtvrtek.

0: Na začátku čtvrtečního vysílání Věra Martinová s další písničkou, která nám nezestárla. O pane náš, jak doznělo, 11 minut po 5. hodině. Brzké ráno, které tedy hlavně přejeme, aby bylo v naší společnosti dobré, na vlnách Českého rozhlasu Liberec úspěšně odstartováno a můžeme se společně v tomto čase vydat do Liberce, konkrétně tedy k sídlu krajského úřadu. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak bude mít otevřeno nová prodejna regionálních výrobků v budově krajského úřadu v Liberci. V obchodě nebude ale žádný prodavač, vše je založeno na bezobslužném prodeji. Kraj chce touto formu podpořit lokální výrobce a ukázat, že chytré technologie nákupu by se mohly uplatnit i na menších obcích.
1: Počkám, až přijdou všichni, jestli pípám správně.
2: Jako první si vstup do nové prodejny vyzkoušel hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj a nešlo to bez problému.
1: Chyba. Nastala chyba při komunikaci se serverem.
3: Vidíte si Wi-Fi, někde zlobí krajská Wi-Fi.
1: Tak.
4: Vemte si košíček a můžete si něco nakoupit.
3: Najdou tady zákazníci výběr produktů značek Liberecký kraj sobě, což je projekt na podporu regionálních výrobců.
2: Říká k nabídce Petra Handlířová z agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje.
3: Na webu těch značek profiluje už téměř 400, ale aktuální výběr tady je zhruba z 33 značek. Podařilo se sem dostat průřez s celým portfoliem od potravin trvanlivého charakteru přes sklářství, keramiku, domácí potřeby, místní knihy až po hračky.
5: Naskenujte prosím zboží. QR kódem se přihlásit tady dole. Tak. A je to.
2: Zákazník se do bezobslužné prodejny dostane pomocí mobilní aplikace Store a vysvětluje za dodavatelskou firmu Pavel Kozler.
5: Když vyjdete, tak vlastně nakupujete jako v běžném obchodě a na konci jdete zaplatit na samoobslužnou pokladnu, platba pouze kartou a zase odcházíte, že si pípáte přes aplikaci pomocí QR kódu.
2: Do budoucna má prodejna rozšířit sortiment také o regionální potraviny určené pro rychlou spotřebu. Zatím se je možné jejich dodávku do obchodu předem objednat, ukazuje Petra Handlířová.
3: V prostoru prodejny je výdejní box, který má chladící část a je možné po dohodě s tou regionální značkou si nechat do toho boxu zaslat třeba mléčné výrobky, které potřebují určitou teplotu.
6: Že nebudu teda já třeba jako zákazník muset jít na druhý konec kraje třeba do Jilemnice, že bych chtěla od nich jogurty, ale nechám si je poslat sem.
3: Přesně tak.
5: Samozřejmě celý prostor je monitorován, aby nedocházelo k nějakým nekalostem. Nad celým prostorem dohlíží služba pultu centrální ochrany.
2: Samoobslužná prodejna má zároveň sloužit jako propagační místo pro regionální výrobce.
3: Takže se chystáme sem zvát školy, zvát sem právě výrobce, pořádat tu různé dílničky, workshopy, sezónní akce.
2: První velkou akcí bude Den regionálních potravin v polovině září. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu.

0: počasí.
1: Co nás dnes čeká v Libereckém kraji? Můžeme doplnit, většinou bude převládat velká oblačnost s přehánkami nebo deštěm, a to zejména na horách. Ojediněle se vyskytne také bouřka a nejvyšší denní teploty dnes mezi 17 až 21 stupni. Na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď ale mírná na jedničce a mírný máme hlášený také severozápadní vítr.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také po dnešní 13. hodině vám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové režisér, herec a scénárista Vít Olmer. Dozvíme se například i to, jakým je režisérem. Je klidný nebo se rozčiluje?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text, jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už se opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
2: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. To byla, ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no, to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole.
0: Vy si celý rozhovor s Vítem Olmerem můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: Jak podpoří Liberecký kraj přípravu sanace ekologicky dlouhodobě zatíženého území železnice? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Oddělení ministerstva obrany, které připravuje veřejnost na krizové situace, nově spadá přímo pod armádu. Změna platí od začátku července a ministerstvo ji zdůvodňuje efektivnějším fungováním. Podle informací serveru i rozhlas se ní ale stály také snahy o úspory. Přesunem ministerstvo zrušilo 5 pracovních míst. Liberecký kraj podpoří přípravu sanace ekologicky dlouhodobě zatíženého území železniční stanice v Jesenem na Semilsku. Kraj spolu s obcí a správou železnic zažádá o evropskou dotaci. Končí první etapa archeologického průzkumu Červeného domu v České Lípě. Renesanční letohrádek a dvě sousední budovy se mají stát novou pobočkou tamního vlastivědného muzea, a to v druhé polovině roku 2028. Prezident Petr Pavel vetoval vládní novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a dává vládě příliš velký prostor navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová postoupily na domácím turnaji okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále a zahrají se proti sobě. Bousková porazila 2-0 na sety Američanku Leeovou, Valentová zdolala po obratu 2-1 jointovou z Austrálie. Postoupila také Dominika Šalková po hladkém vítězství 2-0 nad francouzskou Dodánovou. Dnes bude většinou oblačno s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak na silnicích hlavně opatrně, přejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech našeho dobrého rána hned po zprávách Miroslava Holubce. Co nás čeká v následující půlhodině? Bude to například pozastavení také v kině při pohledu na stříbrná plátna. Právě dnes totiž vstoupí do kin nový český snímek režiséra Bohdana Karáska, a to Mistryně. Vypráví o vztahových problémech mladé lékařky a mimochodem se natáčel také v Liberci a Jablonci nad Nisou.

0: Přejeme příjemný poslech dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, a to i po písni Michala Tučného Já světem táh jen tak s Celtou. Ta nám dozněla 9 minut po půl šesté, od hudby se ale budeme moci přesunout do kin. O mistrovských zkouškách, které nám připravuje život, je totiž nový český snímek Bohdana Karáska Mistrině s Marií Švestkovou v titulní roli. Hned po festivalu v Karlových Varech ho mohli v předpremiéře vidět v libereckém kině minulý týden i zaměstnanci dopravního podniku a krajské nemocnice, kde se mimo jiné film natáčel. A právě s oběma jmenovanými, tedy herečkou Marií Švestkovou a režisérem Bohdanem Karáskem, si krátce před projekcí povídala redaktorka Jana Švecová. Tu samozřejmě zajímalo, proč si Bohdan Karásek vybral jako kulisu k filmu právě Jablonec a Liberec.
1: Liberec bylo hned druhé město, kde jsme byli, který nás vlastně hrozně zaujalo. A mě vlastně, to byl ještě ten scénář v naprostém zárodku, tak mě vlastně zaujala i ta možnost toho přejíždění mezi Jabloncem a Libercem. A vlastně až tehdy jsem umístil bydliště hlavní hrdinky a jejího partnera do Jablonce, s tím, že hrdinka pracuje ale v Liberci a konkrétně v té liberecké nemocnici a každé ráno takhle dojíždí z Jablonce do Liberce.
2: Kolikrát jste musela absolvovat tu cestu mezi oběma městy tramvají?
3: To si nespomínám. Já myslím, že to byl jeden den, kdy se vlastně všechny ty scény točily. Takže to bylo opravdu hodněkrát.
2: Nastiňte trošku posluchačům, o čem ten snímek je.
3: Monika je 35letá žena, která se potká se svým bývalým manželem, se kterým nemohli mít dítě. Potkává se s ním v okamžiku, kdy už čeká dítě se svým současným přítelem. A to v ní spustí takovej kolotoč myšlenek, co by kdyby, co mohlo být, nebylo, jestli je to všechno tak, jak má být, jestli to všechno není tak, jak nemá být.
2: Vlastně vztahové záležitosti nejsou ve vašem prvním filmu, to už bylo ve snímku Karel, já a ty, a vlastně i Milostné písně. Je to téma, které jste si vybral jako scénárista, jako režisér, která vás nějakým způsobem zajímá, chcete ho rozvádět a přivádět k hlubšímu zamyšlení?
1: To základní téma, který mě asi zajímá, je nějaký pobývání lidí spolu a nějaká lidská blízkost, která se může navázat i napříč takovým klasickým formalizovaným vztahům. Že prostě lidi se k sobě dostávají takovýma nečekanějšíma peripetiema a příběhama a těch možností blízkosti je hrozně moc a můžou být i nezávislí na tom, co nám jako tak přikáže ta společenská konvence. Takže toho se asi dotýkám ve většině svých filmů. No.
4: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? Tisíckrát omletá otázka. Co by kdyby, to je vždycky téma.
5: To je velký téma, no. Možná vůbec největší.
2: Snímek Mistrině Bohdana Karáska uvidí diváci v českých kinech od 23. července. Kromě představitelky hlavní role Marie Švestkové se v hlavních rolích představí například Jiří Havelka, Lukáš Bouzek nebo Taťána Medvecká. A v epizodních rolích pak diváci uvidí i některé herce Šoldova divadla.
6: Já tě měl tam pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve čtvrtek bude většinou převládat velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, a to zejména na horách. Ojediněle se vyskytne také bouřka a nejvyšší denní teploty dnes mezi 17 až 21 stupni. Na horách mezi 12 až 15 stupni Celsia. K tomu tedy mírný severozápadní vítr. Na horách bude vítr převážně čerstvý a biometeorologická předpověď taktéž mírná, tedy na jedničce.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kalendáři 23. července a díky rozhlasovému archivu vás dnes můžeme vzít o řadu let zpátky na akci, na které návštěvníci obdivovali nový luxusní vůz. Nechyběl u toho ani moderátor Tomáš Sláma, který tam zažil nezapomenutelné chvíle.
1: Já jsem udělal strašnou věc teďka. Odkryvali novýho Jaguara S-Type. Jo. Celý fór byl v tom, že ten Jaguar z míčovně Pražského hradu sjel takhle dolů. No, všichni mu zatleskali, to byla projekce, muzika a velká high society, VIP a tak dále. A seděli jsme takhle u stolku a dávali jsme si nějakou kávičku a nějaký pán mě tam poznal a říkal, je, pane Slámo, to byste mohl udělat něco o těch našich starých autech, starých Jaguárech, což jsou legendární vozy. A já jsem zaprvé byl potěšen, že mě poznal, jsem říkal, jo, to klidně udělám, ale my už jsme nedávno něco podobného dělali v televizi. A on říkal, no, a tadyhle můj kamarád, jo, ten až bude mít 70, tak to byste mohli natočit, on má krásného Jaguara. A já jsem řekl, vy 70, a vy vypadáte na 60. A tam se všichni rozřechtali a ten chlap řekl, to jste mu dal, on má 45. No já jsem vypadnul od toho stolku a míčovna Pražského hradu už mě neviděla teda.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Kraj hledá nové vedení Centra intervenčních a psychosociálních služeb. Lékaři varují před skoky do neznámé vody. Lidé v liberecké zoo uvidí nová mláďata zeber i kozorožců. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Rada Libereckého kraje odvolala z funkce ředitelku Centra intervenčních a psychosociálních služeb Alenu Zemanovou. Ta v čele organizace stála od roku 2022. Centrum zajišťuje chod linky důvěry, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a také pomoc obětem domácího násilí. Podle krajské radní Anny Václavíkové Provazníkové ze Starostů pro Liberecký kraj není důvodem k odvolání žádné závažné pochybení, ale rozpor v tom, jak chce kraj tyto sociální služby dál rozvíjet.
3: Jsme se vlišili názoru na řízení organizace a na její rozvoj. Tato organizace má být jednou z těch nejprogresivnějších, které máme, vzhledem k tomu, že obsahuje služby jako intervenční centrum, které řeší oběti domácího násilí, ale i poradny a tísňovou péči. Ale chtěla bych přesto poděkovat paní ředitelce za její odvedenou práci.
2: 15 lidí se v Česku podle lékařů každoročně vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle nich pod vlivem alkoholu. Nebezpečné mohou být také třeba velké vlny v moři. Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci můžou v některých výbězích a voliérách vidět nové přírůstky. Kde se mláďata nachází, se dozvědí také díky novému infostánku u hlavního vchodu. Odborní lektoři tam návštěvníky informují i o komentovaných setkáních a dalších speciálních akcích. Doplňuje mluvčí zoo Barbara Tesařová.
4: Máme nové přírůstky u horských kopytníků, jako jsou Uriali bucharský, Nahuři modří nebo kozorožci dagestánský. Máme tady mláďata u pavijánů pláštíkových a nebo náš nejčerstvější přírůstek je sameček zebry Chapmanovy.
2: Španělské bezpečnostní složky evakuovaly kvůli lesnímu požáru několik obcí v okolí Madridu. Na dalších místech naopak vyzvali lidi, aby neopouštili své domovy, informovala o tom španělská stanice RTVE. Požár se rozšířil včera odpoledne u města Almorox, přibližně 70 kilometrů od španělské metropole. Úřady uzavřely několik silnic a vyzvali obyvatele, aby byli při cestování opatrní kvůli špatné viditelnosti. V posledních dnech ve Španělsku vzniklo několik lesních požárů. Kvůli vlně veder se oheň šíří velmi rychle. Nejrozsáhlejší lesní požár je v provincii Guadalajara, asi 100 kilometrů severně od hlavního města.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou převládat velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, zejména na horách. Ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý poslech a také dobré ráno přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Martin Kolín. 4 minuty po 6. hodině čtvrteční ranní vysílání s datem 23. července pokračuje a pokračuje také pohledem na exportní politiku některých českých firm. Právě už také první české firmy začaly dostávat zpátky clo, které po nich nezákonně vymáhla Trumpova administrativa. Soud sice tato cla zrušil, jenže Trump obratem zavedl zase jiná. Jak tedy české firmy tuhle nejistotu řeší a kolik peněz vlastně po Spojených státech momentálně chtějí? No to odpovíme v další reportáži a to už za okamžik ve čtvrtečním dobrém ránu. Přejeme příjemný poslech.

0: S Hanou Zagorovou jsme měli možnost připomenout další písničku, která nám nezestárla. To by nebylo fér. Píseň, která nám dozněla během našeho čtvrtečního dobrého rána a která nám opět vysílání zpříjemnila a také zpestřila. K tomu jsme před okamžikem nastínili export, tedy momentálně hlavně ten do Spojených států. České firmy totiž začaly ve Spojených státech žádat o vrácení zaplacených cel, která americký nejvyšší soud letos v únoru označil za nezákonná a také zrušil. První firmy už peníze dostaly zpět zároveň, ale narážejí na to, že americký prezident Donald Trump obratem na dovozy uvalil nová, stejně vysoká cla a ta zatím soud nezrušil. Kvůli pokračující nejistotě proto čím dál víc i českých firm přesouvá výrobu do Spojených států.
1: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok. Tu nám vrátili, ale bohužel teď budeme posílat další kontejner a budeme znovu platit clo, který Trump vyhlásil, protože to současné clo je sice zrušené soudem, ale nové clo zatím platí.
2: Říká Lubomír Dvořák ze společnosti Dvořák svahové sekačky. Soudem zrušené a následně Trumpem podle jiného zákona obnovené clo je 15%. K tomu firma musí platit další clo, protože její výrobky obsahují ocelové a hliníkové součásti. Cena každé sekačky tak na americkém trhu vzroste o zhruba 80 000 korun, říká Lubomír Dvořák.
1: Nemůžu říct, že by to nějak výrazně zkomplikovalo prodeje v Americe. Částečně jsme zvýšili ceny a částečně jsme vzali ten náklad na sebe.
2: Firma má šanci získat zpět několik milionů korun. Celková částka, kterou by mohly české podniky v USA na zaplacených clech vymáhat zpět, může podle odhadu státní agentury Czech Trade dosáhnout až 14 miliard korun. Kolika společností se to týká, ale není možné dohledat, dodává Pavel Eichner, ředitel regionálního centra Czech Trade v Chicagu.
3: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
2: Podle Eichnera se cla dotkla všech oborů od strojírenství přes zdravotnictví po design. Pocítil je i velké české zbrojovky. Například společnost Colt.cz Group, která sice vlastní výrobní závody přímo v USA, ale dováží na tamní trh mimo jiné munici z Česka, na dotaz Českého rozhlasu potvrdila, že o vrácení nelegálních cel požádala. Nic podrobnějšího ale mluvčí Coltu Eva Svobodová uvést nechtěla. Podobně se vyjádřil i ředitel komunikace Czechoslovak Group Tomáš Kotera.
4: Skupina CSG standardně prověřuje všechny zákonné možnosti. V souvislosti s americkou celní legislativou proto posuzuje i možnost požádat o vrácení uhrazeného cla.
2: Pavel Eichner z Czech Tradu připomíná, že firmy můžou o peníze žádat přes online portál americké celní správy. Na podání žádosti mají 180 dnů od ukončení celního řízení. Na vrácení odvedeného cla má ale nárok jenom ten, kdo je na americké celnici zapsán jako dovozce. A to často nejsou české firmy, ale američtí importéři. Czech Trade nabízí českým firmám i další pomoc, než je právě poradenství při řešení problému se cly.
3: Řešíme to ale i z dlouhodobého strategického hlediska. Různé formy cel totiž na americkém trhu zůstávají i nadále. Firmám proto pomáháme optimalizovat celní procesy, nebo s nimi řešíme možnosti zakládání vlastních poboček přímo v USA.
2: Podle Eichnera zvažuje přesun části výroby do USA už řada českých firm. Říká, že se tak vyhnou nejistotě kolem případných dalších cel a budou mít svou pozici na americkém trhu plně pod kontrolou. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Většinou dnes bude převládat velká oblačnost s přehánkami nebo deštěm, a to zejména na horách. Ojediněle se ale vyskytne také bouřka a nejvyšší denní teploty dnes o něco chladnější. 17 až 20 stupňů Celsia. Českolipsko hlásí 21 na horách, mezi 12 až 15 stupni. K tomu tedy mírný severozápadní vítr, který na horách bude čerstvý, a biometeorologická předpověď mírná, to znamená na jedničce.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé Habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Konaly se v roce 2021, přesto nesly název Tokio 2020.
4: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
2: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
5: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
6: Je to zlato!
2: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
7: Nasazení pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
2: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.

0: Z jakého důvodu na Drábských světničkách začala rekonstrukce? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Hlubce.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Řidiči městské hromadné dopravy můžou v dopravních podnicích využívat psychologickou pomoc. Promluvit si s licencovaným psychologem můžou řidiči třeba po nehodách nebo srážkách s chodci. Po nich se u řidičů objevuje hlavně úzkost, strach nebo sebeobvinování. Na Drábských světničkách u Mnichova hradiště začala rekonstrukce ochozu na Skalním hradu. Pískovcový hrad byl velmi poškozený od náporu turistů. Vzniknou tam nové lávky, zábradlí i schodiště. Samoobslužnou prodejnu lokálních výrobků otevřela v budově Krajského úřadu Libereckého kraje agentura regionálního rozvoje. Obchod bude fungovat 24 hodin denně, lidé se do něj dostanou pomocí mobilní aplikace. Ministr zahraničí a místopředseda vlády Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Chorvatsko. Ve Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové strážce plachetnice s dopravním katamaránem. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy se stal záložník mistrovské Slavie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Dnes bude většinou oblačno s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Miroslava Hlubce, teď už 2 minuty po 6:30, čas, kdy přejeme dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, ostatně dobré ráno i v tomto čase pokračuje a my můžeme nastínit ten program na následujících 30 minut, kdy už za okamžik připomeneme aktuality a další zajímavosti z Libereckého kraje, tak jak je dobrým zvykem, a před 7:00 nás čeká cesta také za předškoláky. Společně s nimi dnes zavítáme do fyziky a připomeneme metrický systém. Z jakého důvodu a jakou formou, to se ve vysílání dozvíte. Dobré ráno!

0: skupina Gypsy Kings ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Trochu jsme užili, rozhodně, v případě, že jste se potřebovali ještě teď tedy probudit, připravit na nový nadcházející den. Věřím, že se to ve vysílání podařilo 23. července v kalendáři. Teď už tedy 6:38. To je tradiční čas na to, abychom se společně podívali na další aktuality Libereckého kraje. Ku příkladu, město Harrachov oznamuje na svých stránkách, že tento pátek, to znamená tedy zítra 24. dojde k odstranění úniku plynu před číslem popisným 154. Z tohoto důvodu dojde také k odstávce plynu, a to mezi 8 až 14 hodinou v číslech 154 a 155. A ostatně na stránkách harachov.cz ještě budeme moci zůstat. Přidáme k tomu tedy další důležitou informaci pro tamní obyvatele, konkrétně týkající se tedy lékárny, která bude zítra opět v pátek 24. uzavřena, a to z důvodu čerpání dovolené. Případné léky na víkend si tedy zajistěte ještě během dnešního dne. A společně se můžeme také vydat na web pulečný.cz. Právě na stránkách Pulečného na Jablonecku jsme totiž našli pozvánku pro občany, kteří se zajímají o dění v obci. Připomenout tedy můžeme pondělí 27. července, kdy se bude konat 5. zasedání zastupitelstva. Projednávat se bude například stav financí, také kanalizace a vodovod pro zónu Z1 nebo žádost o finanční příspěvek pro hospic svaté Zdislavy. Jednání začíná v 19 hodin, a to konkrétně tedy v sále kulturního domu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ani dnes si milovníci takového toho typického léta nepřijdou na své. Většinou totiž bude převládat velká oblačnost, a to s přeháňkami nebo deštěm, zejména na horách. Ojediněle se vyskytne i bouřka a nejvyšší denní teploty, tedy rozhodně nemůžeme mluvit o vedrech, 17 až na Českolipsku 21 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 12 až 15 stupni. Hlášený máme mírný severozápadní vítr, na horách vítr následně čerstvý a biometeorologická předpověď mírná, tady je to stabilní, stále tedy na jedničce. Přesně ve 6:45 přejeme příjemný poslech, úspěšné a pokud možno poklidné čtvrteční ráno, ať už před sebou dnes máte cokoliv naplánováno, tak to samozřejmě tady v tomto směru hlavně zvládnu to na pohodu.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený a s ním možná idylická píseň, v některých případech dlouho, dlouho spím, což se ne vždy úplně podaří, pokud už tedy jste vzhůru, ať už tedy dobrovolně nebo nedobrovolně, hlavně popřejeme úspěšné, poklidné čtvrteční ráno. 23. července v kalendáři a už je to 155 let, dnes tedy na den přesně, kdy byl v Rakousko-Uhersku přijatý zákon, který nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu metrických měr a váh. S dětmi si povídala redaktorka Petra Beránková.
1: Co je to váha?
2: Tam může změřit, jak jste těžký.
3: Tam může změřit, jak jste těžký.
4: Tam můžete změřit, co je těžký.
5: Kdo je těžký a kdo třeba není.
1: Na čem vážíme?
6: Na váze.
1: Jaké druhy váhy znáte?
6: Kuchyňskou.
1: Co vážíme na kuchyňské váze?
6: Třeba kuchyně.
7: Můžeme třeba normální váhou můžeme změřit třeba tisíce lidí.
8: Já neznám žádnou váhu.
9: Máme váhu, který ještě vážíme se sebe.
1: Jak se říká téhle váze, když vážíme sebe?
10: Osobní a podle mě i Berťová.
1: A kolik vy třeba vážíte?
11: 19,4 kilo.
12: Já 100 medon 26. 1000 kilo.
13: 90 tisíc.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecký kraj vykupuje pozemky kvůli silnici do průmyslové zóny. V Jablonci nad Nisou pokračují letní opravy vozovek. Ve Výsecké Rychtě dnes předvedou, jak se pralo v minulosti. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Výkupy budov a pozemků kvůli výstavbě druhé silnice do průmyslové zóny Jih v Liberci už stály Liberecký kraj 88 milionů korun. Vykoupená je většina nemovitostí, zbývají jen 4 vlastníci, se kterými se kraj nemůže dohodnout. Nová silnice má propojit průmyslovou zónu s rychlostní silnicí číslo 35 v Liberci Doubí. Bez výkupu všech pozemků nemůže kraj silnici postavit, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Bylo vydáno územní rozhodnutí v srpnu 23, následně bylo prodlouženo do listopadu 27. Momentálně nám zůstávají 4 vlastníci, se kterými to musíme řešit. Byly podány i žádosti o vyvlastnění. Některé nemovitosti jsou již demolované a doufáme, že se nám povede do listopadu 27 začít, aby jsme nemuseli znovu prodlužovat.
2: Vedení Jablonce nad Nisou nechává v létě opravit povrch v několika ulicích. Stavbaři pokládají nový asfalt v ulicích Petřínská, Za Plynárnou a Na Čihadle, oznámil to magistrát. V ulicích bude kromě lepšího povrchu i nové vodorovné značení. Nový asfalt už dělníci položili v Mozartově a Belgické ulici a také na části parkoviště na Horním náměstí. Vedení města ale upozorňuje, že na některých místech ještě můžou pokračovat dokončovací práce a obnova značení. Lidé si dnes v Kravařích na Českolipsku mohou vyzkoušet praní na valše. Od 10 do 16 hodin tam vlastivědné muzeum a galerie pořádá ve Výsecké Rychtě první z cyklu letních akcí zaměřených na život minulosti. Lidé si zároveň mohou prohlédnout nedávno dokončené úpravy expozice lidového stavitelství, říká vedoucí oddělení výstav muzea Jana Nastoupilová.
5: 6. srpna budeme vyrábět kouzelné panenky a poslední setkání proběhne 19. srpna, je to vždycky jednou za 14 dní, kdy se budeme tvořit z přírodnin, z korálků.
2: Americká armáda dokončila 12. vlnu úderů na Írán v řadě, oznámilo to její oblastní velitelství CENTCOM. Spojené státy podle něj zasáhly mnoho íránských vojenských cílů, včetně námořních kapacit, skladů nebo protivzdušné obrany. Při americkém náletu na hraniční přechod Šalamčeh mezi Íránem a Irákem zahynuli 2 lidé. S odkazem na bezpečnostní zdroj o tom informovala íránská agentura SNN. Washington uvedl, že cílem úderu je snížit schopnost Teheránu útočit na obchodní plavidla v regionálních vodách.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou převládat velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, zejména na horách. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už tady 4 minuty po 7 hodině čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje a my jsme rádi, že i dnes jste si Český rozhlas Liberec naladili 23. července v kalendáři. Přejeme hlavně dobré a pokud možno poklidné ráno. K tomu se společně budeme moci podívat na události týkající se spíše odpoledního nebo chcete-li večerního času. Fotbalisté Jablonce totiž vstupují v chorvatském Varaždinu do pohárové Evropy a my se tedy na jejich první utkání společně ve vysílání podíváme už za okamžik. Od mikrofonu vás zdraví a dobré ráno přeje Martin Kolín.

0: Na hodinách 7.11, k tomu tady v kalendáři 23. července a pro fotbalisty Jablonce je to večerní vstup do nové sezóny a také rozehrání rovnou v evropských pohárech. V úvodním utkání druhého předkola konferenční ligy nastoupí v chorvatském Varaždinu. Pokud byste čekali, že balkánský soupeř svůj stadion bez problému vyprodá a zápas bude doprovázet bouřlivá atmosféra, tak vás Varaždin možná překvapí.
1: No, don't worry about that. Nothing special. Depends on the results.
2: Smál se trenér celku ze severu Chorvatska Nikola Šafarič, že pravé balkánské atmosféry se opravdu jablonečtí fotbalisté ve Varaždínu bát nemusí a ve vtipu připomněl, že podpora fanoušků dost závisí i na výkonech týmu. Přitom jiné kluby z Chorvatska mívají plné stadiony vášnivých příznivců. Proč to tak ve Varaždínu není, vysvětluje místní hlasatel Dražen Novosel.
3: Varaždín je mladý klub založený v roce 2012, který začínal v nejnižší chorvatské lize a postupně se probojoval mezi elitu. Zatím tak nemá tolik fanoušků. Navíc v téhle oblasti Chorvatska je dost dalších klubů z nejvyšší soutěže a jen 3 z nich jsou v Záhřebu. Myslím, že víc než 5000 lidí na stadion nepřijde, taky protože část obyvatel Varaždínu je teď na dovolené u Jaderského moře.
2: Vyjmenovává Novosel, proč se podle něj stadion pro přibližně 9000 diváků večer nezaplní. Atmosféru tak bude moct podpořit i skupina asi 150 fanoušků Jablonce. I přesto, že se Varaždín nemůže pyšnit dlouhou historií, má velké ambice. V minulé sezóně chorvatské ligy se umístil zatím nejlépe na 3. místě a teď chce i do základní fáze evropských pohárů. Na střet s balkánským celkem se těší srbský kapitán Jablonce Nemanja Tekijašky.
4: No, jsem rád, že jsem tady, mám rád hrát proti balkánským týmům a vždycky, jak jsme i v příprave hráli proti balkánským týmům, vždycky jsme se byli takový agresivní, tvrdý zápasy, takže víme, co nás čeká, ale jsme připraveni na to.
2: Říká Tekijašky, na co konkrétně se Severočeši chystali, doplňuje jejich kouč Luboš Kozel.
5: Mají tam hodně vysokých a silných hráčů, se týká soubojů, mají i vlastně velmi rychlý křídla, který ještě jako somatotypem jsou i nebezpečný ze vzduchu, takže na tyhle věci jsme upozorňovali a víme o nich a myslím si, že to mužstvo je dlouho pohromadě, i trenér je tady už delší dobu, takže v tomhle tom jsme si trošku podobní možná.
2: Utkání Varaždín Jablonec začne ve městě nedaleko slovinských a maďarských hranic ve 20 hodin a radiožurnál Sport z něj nabídne přímý přenos. Odvetu pak odehrají týmy za týden na severu Čech a pokud Jablonec postoupí, bude muset zvládnout ještě 2 předkola, aby si na podzim základní fázi konferenční ligy zahrál. Z chorvatského Varaždínu Tadáš Skalický, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Nejvyšší teploty dnes v Libereckém kraji mezi 17 až 21 stupni. Na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni a většinou k tomu bude převládat velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, a to zejména na horách. Ojediněle by se mohla dnes vyskytnout také bouřka, hlášený máme mírný severozápadní vítr, který bude na horách čerstvý. Takový výhled máme na čtvrtek 23. července.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak pokračuje archeologický průzkum Červeného domu v České Lípě? Nejen to se dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Oddělení ministerstva obrany, které připravuje veřejnost na krizové situace, nově spadá přímo pod armádu. Změna platí od začátku července a ministerstvo ji zdůvodňuje efektivnějším fungováním. Podle informací serveru i rozhlas za ní ale stály také snahy o úspory. Veřejné kontejnery na odpad v novembru na Českolipsku jsou vyčištěné a vydezinfikované. Radnice u odpadové firmy objednala pojízdnou mycí linku. Cílem je omezit v letních měsících zápach, množství bakterií a hmyzu. Končí první etapa archeologického průzkumu Červeného domu v České Lípě. Renesanční letohrádek a dvě sousední budovy se mají stát novou pobočkou tamního vlastivědného muzea, a to v druhé polovině roku 2028. Češi poslali ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele už přes 19 milionů korun. Peníze využijí humanitární organizace hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov nebo své blízké. Přímo na místě pomáhají například pracovníci organizace Člověk v tísni. Tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová postoupily na domácím turnaji okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále a zahrají si proti sobě. Bousková porazila Američanku Leeovou, Valentová zdolala Jointovou z Austrálie. Postoupila také Dominika Šalková po vítězství nad Francouzskou Dodánovou. Dnes bude většinou oblačno s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 a za námi další zprávy Miroslava Holubce. Čtvrteční dobré ráno pokračuje, pokud se postupně probouzíte do nového dne, tak vás zdraví Český rozhlas Liberec, a to dnes s datem 23. července. Proč datum zmiňuji? Bude to z toho důvodu, že v následujících 30 minutách budeme mít možnost připomenout si krásné z té výročí. Ať už jde o samizdatovou edici Petlice, manifest 2000 slov i podpis pod chartou 77. Ludvík Vaculík patřil k předním hlasům českého disentu, za což v době normalizace zaplatil zákazem publikování i mediální antikampaní. Spisovatele tak připomeneme před 8:00 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Do té doby společně stihneme probrat další aktuality libereckého kraje i telefonát meteorologům. Řidičům přejeme hlavně tedy šťastnou cestu a vám tedy našim posluchačům dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

0: smrti, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Sedm hodin a téměř 39 minut. Čas nám opět trochu poskočil, dobré ráno pokročilo, datum v kalendáři ale zůstává tedy na 23. červenci. My se budeme moci společně podívat na další aktuality Libereckého kraje, ku příkladu ty, které jsme našli na webu Rychnova u Jablonce nad Nisou, kde je právě na dnešní den plánovaná odstávka elektřiny. Výpadek nebude nějak dramatický, týká se pouze dvou adresa, to čísla 55 a také 160. Prut tam nepůjde mezi 8 až 14 hodinou a ještě menší dopad bude mít výluka dodávky elektrického proudu v Pasekách nad Jizerou. Tam se tedy týká dnes pouze jednoho domu, a to s číslem popisným 216, konkrétně v čase 8.30 až 16.30. A obec Držkov na Jablonecku na svých webových stránkách informuje také o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny Pošta Partner. Pošta bude uzavřena z provozních důvodů na nezbytně nutnou dobu, a to právě dnes. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozu v plavech na adrese Plavy 186, a to v rámci otevírací doby mezi 8 až 12 hodinou a odpoledne mezi 13 až 15 hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:43, v tomto čase mě těší, že už ve vysílání můžu přivítat pana Pavla Juzu z Českého hydrometeorologického ústavu. Pane Juzo, dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: 23. července v kalendáři, povězte, co jste nám dnes v Libereckém kraji naplánovali?
2: Tak teď ráno máme velkou oblačnost a vyskytují se i nějaké přehánky. Teplota většinou v rozmezí 13 až 15 stupňů, na horách kolem 10 stupňů. Tak nějak zejména na horách vane severozápadní vítr.
1: Jenom se zeptám, nějaké přehánky dnes očekáváme?
2: Přes den budou přehánky nějakým způsobem pokračovat. Během dopoledne očekáváme že ještě bude pokračovat ta zvětšená oblačnost s přehánkami nebo deštěm, zejména na horách, ojediněle se nedá vyloučit i bouřka a někdy večer možná budou ty přehánky slábnout a maximální teploty očekáváme 17 až 20 stupňů, na Českolipsku možná až 21 stupňů.
1: Pravda, asi se netajím úplně tím, že tyto teploty mě tedy více než vyhovují. Na druhé straně není to takové to typické standardní léto, třicítky, spousta sluníčka, sem tam nějaká bouřka. Můžeme jen třeba doplnit pro zajímavost, jestli to tak historicky vždycky bylo, že to léto prostě bylo teplé, nebo byly i třeba roky, období, kdy zkrátka léto bylo chladnější?
2: No tak v současné době ta léta jsou teplejší, než tomu bylo v minulosti, takže třeba ten letošní červenec, zejména v těchto dnech, se zdá chladnější, ale už letos v červenci byla i větší vedra, ale co se týče těchto několika chladnějších dnů, tak ku příkladu v takovém červenci 1980 by tyto dny patřily spíše k těm teplejším.
1: Tak myslím si pro zajímavost rozhodně skvělá informace, přeci jen v tomto směru, byť se to může zdát jako chladnější, mohlo by být přece jenom hůře a já jsem rád, že nám to také zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Informace nám tedy nejen o dnešním počasí předal pan Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. My moc děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: S Lenkou Filipovou jsme nabídli trochu melancholie z písní Zamilovaná v 7 hodin 49 minut 23. července v kalendáři a je to také moment, kdy se můžeme vydat na druhou stranu republiky. Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Před 100 lety přesně se totiž narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýznamnějších a nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména jeho fejetony a také komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslavil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidí, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT 2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedosažitelným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberec otevřel komunitní bydlení pro ohrožené děti. V Turnově vzniká nová sportovní hala. Kvůli hudebnímu festivalu čeká řidiče dopravní omezení. Dnes bude oblačno s přáňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Dětské centrum v Liberci má nové zařízení pro děti v tíživé situaci. Vzniklo v Puškinově ulici. Jde o rodinný dům se dvěma domácnostmi. Obývat ho bude 8 dětí, o které se dočasně nemůžou rodiče postarat. Náklady činily 23,5 milionu korun. Dvě třetiny pokryla dotace Národního plánu obnovy. Jak jedna domácnost vypadá, vysvětluje pracovnice z dětského centra Alena Ješková.
4: Vidíte, že to je jako opravdu jako doma, takže tady máme kuchyň s obyvákem. Tady vlastně ty pokojíčky jsou koncipované tak, že máme jeden větší pokojíček, který vlastně bude pro dvě děti, měly by to být sourozenci a potom jsou tady dva pokojíčky jakoby pro jedno dítě.
2: Děti se do nových domácností nastěhují na konci léta. Stavbaři v Turnově pokročili při stavbě nové sportovní haly. Na novostavbě v lokalitě Turnov 2 začnou pokládat střešní vazníky, informovala radnice. V následujících dnech budou dělníci zastřešovat část hřišti. Pracují také na železobetonové konstrukci nebo v interiéru. Ode dneška do neděle musí řidiči v okolí Libereckého Vesce počítat s dopravními omezeními kvůli hudebnímu festivalu. Uzavřená bude příjezdová cesta do sportovního areálu a v okolí budou dopravu usměrňovat policisté, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Upozorňujeme na navýšení počtu dopravních kontrol a kontrol osob. Žádáme řidiče a návštěvníky festivalu o trpělivost z důvodu možného časového prodlení souvisejícího právě s případnými kontrolami.
2: Velvyslanci unijních zemí se dnes budou znovu zabývat 21. balíkem sankcí proti Rusku. Dohodu blokuje Řecko. Země požaduje, aby Unie zmírnila omezení týkající se dodávek ruského zkapalněného plynu. Obává se totiž, že nařízení by mohlo mít ničivé dopady na řeckou lodní dopravu. Sankce musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27.
3: Sport.
2: Jablonečtí fotbalisté si po necelých 5 letech zahrají evropské poháry. Večer je čeká úvodní duel druhého předkola konferenční ligy na hřišti Varaždínu. O třetím týmu minulé sezóny chorvatské ligy mluví slovenský záložník Severočechů Sebastian Nebila.
6: Majú fyzických a vysokých hráčov, budú nepríjemní v štandardných situáciách, takisto majú silné protiútoky, takže tomuto sa chceme vyvarovať a určite to bude ťažký dvojzápas, lebo skončiť na treťom mieste v chorvátskej lige je super.
2: Utkání Varaždín Jablonec začne ve 20 hodin.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou převládat velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, zejména na horách. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici číslo 270 u Vrchovana na Českolipsku havarovalo vozidlo, které teď tvoří překážku na vozovce. Projíždějte tudy opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Druhá polovina pracovního týdne, ta už se rozjela naplno 4 minuty po 8 hodině. Pokračuje také Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a dobré ráno přejeme i vám, tedy našim posluchačům. Za okamžik nás čeká také cesta do Českého ráje, konkrétně tedy k Drábským Světničkám, kde se po pauze znovu rozběhla oprava skalního hradu. Co konkrétně stavbaře čeká, to se dozvíte za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání a v následujících 30 minutách budeme mít možnost připomenout si také jedno pěkné hudební výročí. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Žal se odkládá, myslím si, tematická píseň, přeci jen v kalendáři už máme čtvrtek, pátek, potažmo víkend, ten se nám blíží. A taky čtvrteční dobré ráno máte možnost zpříjemnit si právě společně s Českým rozhlasem Liberec i 11 minut po 8 hodině. My jsme mluvili, že nás také čeká cesta do Českého ráje a pojďme jenom uvést na pravou míru. Na Drábských Světničkách u Mnichova hradiště po 5 letech začala rekonstrukce skalního ochozu. Lidé trpící závratěmi budou mít díky tomu cestu nahoru pohodlnější, všude bude nové zábradlí a bude se chodit po lávkách. Materiál na úpravy ale musel nahoru dopravovat vrtulník a opravy za zhruba 18 milionů korun zkomplikovalo taky hnízdění sokola stěhovavého. Na skalní hrad by se ale lidé mohli dostat ještě letos na podzim.
1: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se potom modrou vracíme zpátky. Jako.
2: Ale je to tam všem.
3: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
4: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skalní hrad.
3: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
4: Tady před stavbou na Drábských Světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sam opravdu nikdo nedostal.
3: Původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
4: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
3: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo protierozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu. Kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater jako vejš. No to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malovaný ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
4: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
3: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruba tam k tomu polámanému stromu.
4: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
3: Nakladl vejce, z vejce vylíhli malí sokolici, sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
4: Turisté se na skalní hrad budou moct vrátit od října. Z Drábských Světniček Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také v Českém ráji máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ani dnes se v Libereckém kraji nemusíme bát o příchod veder. Naopak, teploty ty nejvyšší mezi 17 až 21 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia. Po většinu dne bude převládat velká oblačnost, a to s přehánkami a nebo deštěm. Zejména tedy na horách ojediněle se vyskytne i bouřka a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce. A mírný bude také severozápadní vítr. Na horách následně čerstvý.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Dospívala nám Petra Černocká, píseň Nákladák v 8 hodin a 21 minut v kalendáři 23. července a i dnes se společně můžeme pozastavit u pěkného výročí. Právě dnes totiž slaví muž mnoha rolí, zpěvák, kytarista, producent a v našem povídání hlavně skladatel Martin Lee Gore. V případě, že nevíte, kam ho zařadit, připomenu britskou hudební skupinu Depeche Mode. Právě on patří mezi zakládající členy skupiny. Už během studijních let si zamiloval kytaru a tomu drží po celý život. Aby toho nebylo málo, naučil se v mezičase hrát i na klávesy. Přelomový je také potom rok 1980, kdy ostatně patřil mezi 4 zakládající členy skupiny Depeche Mode. Ve skupině patřil ke nejdůležitějším autorům také většiny písní. Právě o většinu z nich se postaral on. A jak dobře víme, v 90. letech se z britské skupiny stal světový pojem. Značnou míru na tomto úspěchu si připsal právě dnešní oslavenec. Připomeňme, Martin Lee Gore slaví polokulaté 65. narozeniny a my popřejeme všechno nejlepší.

0: Hřebíčí momentálně potěší návštěvníky zoologické zahrady v Liberci. To se dozvíte už za okamžik v dalších zprávách Miroslava Holubce. Je 8:30.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Řidiči městské hromadné dopravy můžou v dopravních podnicích využívat psychologickou pomoc. Promluvit si s licencovaným psychologem můžou řidiči třeba po nehodách nebo srážkách s chodci. Po nich se u řidičů objevuje hlavně úzkost, strach nebo sebeobvinování. Liberecký kraj podpoří přípravu sanace ekologicky dlouhodobě zatíženého území železniční stanice v Jeseném na Semilsku. Kraj spolu s obcí a správou železnic zažádá o evropskou dotaci. Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci můžou v některých výbězích a voliérách vidět nové přírůstky. Kde se mláďata nachází, se dozvědí také díky novému infostánku u hlavního vchodu. Odborní lektoři tam návštěvníky informují i o komentovaných setkáních a dalších speciálních akcích. Ministr zahraničí a místopředseda vlády Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Chorvatsko. Ve Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce plachetnice s dopravním katamaránem. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny šance ligy se stal záložník mistrovské Slavie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Dnes bude většinou oblačno s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/35 na průjezdu Libercem se před libereckým tunelem tvoří ve směru na Děčín kolony. Počítejte s tím a jděte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce. 8 hodin 32 minut k tomu a dobré ráno během čtvrtka 23. července ještě pokračuje a v závěrečné půlhodině si společně v podstatě budeme mít možnost trochu připomenout historii. V podstatě od nepaměti člověk stále něco hledá, ideálně tedy s vidinou jakéhokoliv výdělku. Ať už jde o zlatou horečku ve Spojených státech nebo myslím si i celosvětově proslulé lovce pokladu. My se tedy v našich regionálních podmínkách vydáme do Sosnové, protože tamní hledači pokladů byli úspěšní jen částečně. Tak co konkrétně hledali a kde tedy nakonec ztroskotala ta úplná úspěšnost? To se dozvíte už za okamžik v dalším krimi příběhu Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Přejeme příjemný poslech a také dobré ráno.
3: Zas přešla doba zkoušet a prázdnin je tu.

0: Myslím si, jestli jsme se někdy bavili právě o táborákových písních, Bedna od Whisky patří rozhodně do top 10 a my jsme si ji užili během našeho čtvrtečního ranního vysílání a v případě, že jste někdy použili detektor kovů, asi mi potvrdíte, že když se ve sluchátkách ozve charakteristický tón, člověku se rozbuší srdce. Partičce kamarádů, kteří nedávno hledali poklady na Českolipsku, se srdce rozhodně rozbušilo. Co bylo důvodem, nám poví Miroslav Holubec v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Nedávno v Česku skončila takzvaná zbraňová amnestie, tedy akce, při které můžou lidé odevzdat zbraně nebo střelivo, které měli doma. Nakonec se sešel docela slušný arzenál a policisté se zaradovali, kolik nebezpečných zbraní zmizelo z ulic, respektive z rukou laiků. Na policejních stanicích skončily nejrůznější druhy pistolí, občas nějaký ten samopal a také nějaké střelivo. Balíček od party kamarádů z Českolipska by ale policistům nejspíš radost neudělal. Partička totiž na víkend vyrazila do lesa v Sosnové s detektorem kovů a věnovala se oblíbenému koníčku, tedy hledání pokladů. No a na závěr víkendu měli opravdu štěstí, i když trochu jinak, než si představovali. Jejich štěstí nespočívalo v tom, že by snad našli zlatý poklad, ale v tom, že jsou naživu. Ze země totiž vyrýply dva dělostřelecké granáty, které při manipulaci naštěstí nevybuchly. Zásluhu na tom mají sami hledači, jelikož s nebezpečnou výbušninou nakládali velice opatrně, tedy vůbec nijak. Naopak zachovali se přesně podle příručky, respektive podle pana učitele Hnízda. Skupina B viditelně místo nálezu označila a hlídala, zatímco skupina A zavolala na 158. Policejní pyrotechnik dorazil na místo a usoudil, že přeprava granátů by byla riskantní a tak je odpálil přímo na místě. Důležité bylo, že se skupina B nezachovala jako pan Souček v obecné škole, který namísto, aby hlídal, nalezený Panzerfaust odpálil, což by asi u granátu nemuselo dopadnout dobře. Dlouhá léta leží v zemi a v klidu spí a pak si vedle kýchne veverka a granáty se probudí. Takže, když něco takového najdete, nehrát si na hrdinu, tedy na pana Součka, ustoupit 10 kroků vzad a zavolat policii.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes nás v Libereckém kraji čeká velká oblačnost, a to s přeháňkami nebo deštěm, zejména tedy na horách. Ojediněle se vyskytne bouřka, teploty mezi 17 a 21 stupni, na horách mezi 12 až 15 stupni a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce. Stejně tak mírný severozápadní vítr. Na horách bude vítr pro dnešek čerstvý.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Pomalu, ale jistě se postupně dostáváme k závěru našeho dnešního ranního vysílání. Čtvrtek s datem 23. července, 9 minut před 9. hodinou. A po 9. hodině už to bude dopoledne pod ještědem a také kolegyně Iveta Kalátová, která se na vás rozhodně bude těšit. K tomu můžeme jen doplnit 9 hodin 45 minut. To totiž bude pokračovat náš letní pořad, tedy zámecké léto, kdy i dnes se na vás následně bude jako průvodce těšit kolega Pavel Kudrna. Martin Kolína v tomto čase přeje příjemný poslech, vydařený den a loučí se od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty. Kraj hledá nové vedení Centra intervenčních a psychosociálních služeb. Návštěvníci Liberecké zoo podpoří lekcemi jógy pandy červené. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Rada Libereckého kraje odvolala z funkce ředitelku Centra intervenčních a psychosociálních služeb Alenu Zemanovou. Ta v čele organizace stála od roku 2022. Centrum zajišťuje chod linky důvěry, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a také pomoc obětem domácího násilí. Podle krajské radní Anny Václavíkové Provazníkové ze Starostů pro Liberecký kraj není důvodem k odvolání žádné závažné pochybení, ale rozpor v tom, jak chce kraj tyto sociální služby dál rozvíjet.
2: Jsme se lišili názoru na řízení organizace a na její rozvoj. Tato organizace má být jednou z těch nejprogresivnějších, které máme vzhledem k tomu, že obsahuje služby jako intervenční centrum, které řeší oběti domácího násilí, ale i poradny a tísňovou péči. Ale chtěla bych přesto poděkovat paní ředitelce za její odvedenou práci.
0: Letní novinkou v Liberecké zoo jsou čtvrteční lekce jógy na podporu červených pand. Lidé si dnes můžou od 17.45 zacvičit v areálu zahrady a přispět tak organizaci Red Panda Network. Ta z příspěvků pomáhá obnovit přirozené prostředí pand v oblasti od Nepálu po Čínu. Podle zooložky a lektorky jógy Doroty Gremlicové další informace lidé najdou na webu zahrady.
3: Odtamtud se proklikem dostanete přímo do rezervačního systému. Vstupenkou na lekci je platba 7 euro, což je symbolických 7 stromů vysazených v domovském prostředí červených pand. Pak už stačí jenom vzít podložku a přijít do zoo.
0: Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Pavel včera vetoval novelu zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle ní devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů poslanců.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou převládat velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, zejména na horách. Ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 17 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec a to je moc dobře, ovšem nejlépe na frekvenci 97,9. Máme tady čtvrtek s datem 23. července a vše dobré vám přeje od mikrofonu Iveta Kalátová. Čeká nás v dopolední pod ještědem malá návštěva. Tak navštívíme totiž za chvíli dům, který vypadá jako pro běžnou rodinu. Obývat ho ale budou děti a jejich vychovatelky. V Liberci totiž vzniklo pod dětským centrem nové zařízení pro děti v krizových životních situacích. K dispozici bude 8 lůžek ve dvou domácnostech. Jak vypadají, to se dozvíme už za okamžik. Také se budeme věnovat etiketě Daniela Šmída. Dnes se zaměříme na zdrobněliny a přezdívky. A nezapomeňte na zámecké léto, které začíná v pravidelném čase ve 3:15. Hezký poslech.

0: Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A jak už jsem slíbila, teď už budeme myslet na děti, které se ocitají v krizových životních situacích. Celkem 7 pokojů, 4 koupelny a 2 domovy pro kriticky ohrožené děti v Puškinově ulici v Liberci vzniklo nové komunitní zařízení pro 8 dětí v tíživé životní situaci. Jde o další bydlení dětského centra Liberec, které dětem krátkodobě nabízí stabilní prostředí do doby, dokud se jejich náročná rodinná situace nevyřeší.
1: Vidíte, že to je jako opravdu jako doma, takže tady máme kuchyň s obyvákem.
2: Na první pohled běžný moderní dům. Rodina, která v něm bude bydlet, ale tu tradiční nepřipomíná. Nové zařízení na Puškinově ulici bude sloužit dětem, které se nachází v tíživé situaci, vysvětluje sociální pracovnice z dětského centra Liberec Alena Ješková.
1: Každé ta domácnosti se točí 5, my jim říkáme tet, ale jsou to pracovnice přímé péče ve 12-hodinových směnách, který chodí na denní a na noční.
2: Domácnosti jsou připravené 2. Je celkem pro 8 dětí. Po dřevěných schodech jsme vystoupili do druhého patra a teď už se nacházíme v prvním dětském pokoji s 2 lůžky.
1: Tady vlastně ty pokojíčky jsou koncipované tak, že máme jeden větší pokojíček, který vlastně bude pro 2 děti. Měli by to být sourozenci a potom jsou tady 2 pokojíčky jakoby pro 1 dítě.
2: Všechny pokoje jsou vybavené postelemi, psacími stoly a úložným prostorem.
3: V současné době dětské centrum Liberec má k dispozici 5 služeb. Takovou největší je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek. To zařízení v tuto dobu má kapacitu 20 dětí a je schopno přijmout děti od 0 až do 18 let věku.
2: Přibližuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: V tuto chvíli už máme 3 samostatné domácnosti, které bydlí v komunitní formě bydlení, fungují normálně v panelákových bytech. A zbyly nám 2 domácnosti, které jsou v těch původních prostorách kojeneckého ústavu a dětského domova a ty už v současné době nebyly vyhovující.
2: Až 8 dětí se proto na konci léta, pokud to bude jejich situace vyžadovat, může z původního zařízení přesunout do nového v Puškinově ulici.
3: Velmi často k nám přichází děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu.
2: Projekt vznikl s podporou Národního plánu obnovy. Dotace pokryje víc než 15 milionů korun. Liberecký kraj na nové zařízení přispěl necelými 8 miliony korun. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jsem moc ráda, že jste s námi i dnes ve čtvrtek 23. července. V Liberci se notně rozpršelo, což je dobře, vody není samozřejmě nikdy dost. My se ovšem teď už budeme v příštích minutách v našem vysílání věnovat etiketě. Jak je to s používáním přezdívek a zdrobnělin například ve vztahu starších a mladších? V seriálu Etiketa s Danielem Šmídem se na to odborníka na pravidla slušného chování zeptala Lada Klokočníková.
1: Dnes si budeme povídat o přezdívkách bez souhlasu, nebo jak to nazvat, když někoho oslovíme Pavlíčku a on nám to nedovolil.
2: No, je to vlastně deformování toho oslovení nebo použití nevhodného oslovení vůči mladším lidem, což se nám relativně často stává, starším lidem se to stává, ve většině případů v dobrém úmyslu. Nejde podle mého názoru ve většině případů o nějaký manipulativní typ chování, ale chceme být přátelští. Už to začíná ve školce, že člověk, dítě se jmenuje Jan a už je z něho hned Honzíček. Jenom proto, že je malý, tak je hned nějaký zdrobnělý. Přitom dostal krásné jméno, které se jmenuje Jan a umíme říct Jane. Tam to začíná a táhne se to s těmi lidmi až do jejich dospělosti anebo i vlastně do mladšího věku pracovního, kdy se starší lidé nebojí ani, řekněme, i neštítí použít třeba Honzíku nebo Pavlíku nebo Miluško, pokud ten člověk se takhle nejmenuje. Zapamatujme si tedy, pokud ten člověk se nám nějak představí. Jmenuji se Jan, jmenuji se Honza, nebo se jmenuji Milada, tak nedeformujme to jméno toho, když ho oslovujeme. Stejně tak nepoužívejme oslovení typu mladíku, slečinko, nebo něco podobného, když chceme toho druhého vlastně nějakým způsobem až despektujícím způsobem oslovit.
1: Tohle se stává dost často, že ty zdrobněliny používají starší lidé vůči mladším, ale já jsem to někdy chápala jako projev jakési sounáležitosti k tomu člověku, jakési přátelskosti, pocitu, že je součástí naší rodiny. Takže tady asi na to pozor.
2: Dával bych raději, protože můžeme samozřejmě se trefit správně a oslovit ho podobně, jako ho oslovuje maminka, tatínek. Ale nejsme maminka a nejsme tatínek a zasahujeme možná příliš hluboko do toho vztahu, kde to není nutné. Pokud jste tetou, tak to může být Jan, nebo to může být Jaromír. Nemusí to být nutně Jaroušek.
1: Od kterého okamžiku můžeme toho Jarouška použít? Když na to přijde řeč, nebo když si to nějakým způsobem vyžádá, nebo zjistíme, že mu tak říká celá rodina?
2: Když se vám takhle představí.
1: Když se vám takhle představí.
2: Pokud vám rodiče třeba na návštěvě řeknou, tohle je náš syn Samuel, no tak není možné, aby mu někdo začal říkat Samuelku nebo Samíku, protože my jsme neřekli, tohle je náš syn Samuelek nebo Samík. Tohle je náš syn Samuel.
1: Až takže když k tomu dostaneme tedy vlastně doporučení nebo požehnání, ano, nebo svolení, nebo upozornění, ano?
2: U těch starších oni se vám představí sami, tak, jak chtějí být oslovováni.
1: Vidíte, to je velice časté téma, takže jsem ráda, že jste nám to osvětlil. Děkujeme za to, protože u nás ve vysílání také nás dost často naši posluchači oslovují jmény, takže možná i pro ně to bude návod, jak s některými našimi kolegy komunikovat.
2: Přesně
1: děkuji
2: tak.
1: A nashledanou.
2: Já také děkuji za pozornost. Mějte se hezky.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. To znamená líbezný. 30 500 jich tu běhá a čeká aspoň na gratulaci. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé Habsburské monarchii zaveden před 150

0: 55 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
1: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
0: Konaly se v roce 2021, přesto nesly název Tokio 2020.
2: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
0: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
3: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
0: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
4: Je to zlato!
0: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
5: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
0: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. 65 slaví autor většiny hitů skupiny Depeche Mode Martin Gore. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chámecké léto.
1: Úspěšný čtvrtek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak nám teploty klesly, díval jsem se na satelitní mapu, tak na většině území je pod mrakem, někde prší nebo mírně mrholí, snad jenom ta jižní Morava má opět trochu výjimku. No je to ideální počasí k návštěvě nějakých, řekněme, památek, objektů, hradů, zámků. Na koupaliště si počkáme do víkendu, tam zase přijdou vysoké teploty. No a podle našich tipů můžete klidně i cestovat a znám řadu posluchačů, kteří už se také ohlásili, že navštívili dokonce 3 zámecké objekty od začátku prázdnin. Takže máme z toho radost, že nevysíláme, jak se říká, zbytečně a hned se dáme do další pozvánky. František Kinský s ní přichází.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to 1 křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, tak poznáváme zámecké objekty, ale také jejich majitele, třeba o víkendu, když po 13. hodině v sobotu a v neděli máme delší návštěvy. Kastelány samozřejmě velmi zajímavé poznání, protože zjišťujeme, jak se třeba liší v tom výkladu. A když se najde dobrý kastelán, dobrý průvodce, tak ta procházka tím objektem je skutečně příjemná. No, já doufám, že pro vás bude příjemná dnešní soutěž. Opět hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, jenom připomínka. Brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. V tomto týdnu to budou 4 pouze, protože jednou se nám, to byla taková výjimka, nedařilo, ani první posluchač, ani náhradník neuhodli. Takže větší šance na výhru. Přidáte se, budete čtvrtí, nebo budete mít 4, vlastně nebudeme to měnit některak, takže dnes je čtvrtek, 4. Kdo ji dostane, tak bude, myslím, rád.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Rozdíly, Petr Rezek, tak rozdíly na těch zámcích rozhodně jsou, ale mají jedno společné, vždycky takovou tu příjemnou atmosféru. Já mám pocit, že jsme zatím nenarazili na nějaké nadpřirozené síly na zámku, nebo alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. No, doufám, že teď bude naprostá realita a správná realita v soutěži. Pan František z Vilémovic je u telefonu. Dobrý den, pane Františku.
1: Dobrý den, zdravím vás všecky.
0: Tak vy jste ten zámecký typ, nebo máte raději nějakou třeba jinou procházku na nějaké jiné místo?
1: No, při procházkách zámkama nepohrnu. Takže
0: kdy jste byl naposledy? Tak teď zkouška.
1: Teď jsem naposled v květnu.
0: A kde jste byl?
1: Byli jsme v Českém Krase, Hrubá Skála. Mhm. A pak ještě jeden takový, já jsem zapomněl jméno, taková okrouhlá stavba na kopečku u Sobotky.
0: Ano, já vím, byli jsme tam na návštěvě, teď jste mě rychle zaskočil, já budu vzpomínat, ale vím, ano. Pojďme soutěžit, já vám dám soutěžní otázku, bude se týkat zámku Plumlov. Kolik podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
1: 6 podlaží.
0: 6 podlaží.
1: Ano.
0: Tak nejenom, že jsem si nevzpomněl na ten kopeček, ale teď jsem trochu zesmutněl, protože se nepovedlo. Popřeji vám hezký den. Zkuste zítra zase a v další dny. Mějte se hezky, pane Františku.
1: Ano, děkuji,
0: naschledanou. Tak a teď paní Hana ze Světnova. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak stejná otázka pro vás, kolik podlaží má zámek Plumlov, 4, 6 nebo 8?
2: Původně bylo plánováno 6, ale vystavěno byly 4.
0: Takže 4. Odpověď je
2: 4.
0: Je to tak, cestovatelský balíček je váš, postup do pátečního losování rovněž. Gratuluju, mějte se hezky a naslyšenou. No a my se vydáme zítra na zámek Veltrusy a budu přemýšlet nad tím zámkem, když tak mi napověste pavel.kudna@rozhlas.cz. Jakmile teď zazní písnička, asi vzpomenu a třeba zítra připomenu. Mějte se krásně, ať se daří.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Liberecký kraj vykupuje pozemky kvůli silnici do průmyslové zóny. Nemovitosti v Česku dál zdražují. Ve Výsecké Rychtě dnes předvedou, jak se pralo v minulosti. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Výkupy budov a pozemků kvůli výstavbě druhé silnice do průmyslové zóny Jih v Liberci už stály Liberecký kraj 88 milionů korun. Vykoupená je většina nemovitostí, zbývají jen 4 vlastníci, se kterými se kraj nemůže dohodnout. Nová silnice má propojit průmyslovou zónu s rychlostní silnicí číslo 35 v Liberci Doubí. Bez výkupu všech pozemků nemůže kraj silnici postavit, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Bylo vydáno územní rozhodnutí v srpnu 23, následně bylo prodlouženo do listopadu 27. Momentálně nám zůstávají 4 vlastníci, se kterými to musíme řešit. Byly podány i žádosti o vyvlastnění. Některé nemovitosti jsou již demolované a doufáme, že se nám povede do listopadu 27 začít, aby jsme nemuseli znovu prodlužovat.
0: Ceny starších bytů v Česku, tedy těch kromě novostaveb, dál zdražují. Podle dat portálu S-Reality cena středně velkých starších bytů byla letos na konci druhého čtvrtletí o zhruba 13% vyšší než ve stejném období loňského roku. Podobný trend potvrzuje třeba portál bezrealitky.cz. Ten vyčíslil, že v Praze už cena překročila hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Největší meziroční zdražení zaznamenal Pardubický kraj, kde ceny vzrostly přibližně o 18%. Metr čtvereční tam teď stojí podle S-Realit asi 97 tisíc. 50-metrový byt tak vyjde zhruba na 5 milionů korun. Lidé si dnes v Kravařích na Českolipsku mohou vyzkoušet praní na valše. Od 10 do 16 hodin tam vlastivědné muzeum a galerie pořádá ve Výsecké Rychtě první z cyklu letních akcí zaměřených na život v minulosti. Lidé si zároveň mohou prohlédnout nedávno dokončené úpravy expozice lidového stavitelství, říká vedoucí oddělení výstav muzea Jana Nastoupilová.
3: 6. srpna budeme vyrábět kouzelné panenky a poslední setkání proběhne 19. srpna, je to vždycky jednou za 14 dní, kdy se budeme tvořit z přírodnin, z korálků.
0: Představitelé států Evropské unie našli shodu na 21. balíku sankcí proti Rusku, potvrdili to zdroje blízké vyjednávání. Dohodu blokovalo Řecko, které se obává navrhovaného zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Ten by podle řeckých představitelů vážně dopadl na tamní námořní průmysl. Nový balík sankcí se vyjednává už delší dobu a zahrnuje 215 subjektů, mezi kterými jsou fyzické osoby i velký počet bankovních institucí. Sankcionovaných ruských bank bude po schválení balíčku přes 100.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou převládat velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, zejména na horách. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Šťastnou cestu, bezpečný návrat a hlavně příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. To už teď krátce po 10. hodině vám přeje Iveta Kalátová. Když už jsme u toho cestování, tak my se vypravíme na státní hrad a zámek Frýdlant. Skrytá místa Frýdlantu, tak se totiž jmenuje nový prohlídkový okruh státního hradu a zámku, která nabízejí pohled do kanceláře a bytu panského úředníka či do někdejší hradní kuchyně. A do nové trasy dnes nahlédneme společně s naším regionálním stopařem Jaroslavem Hořením. Pro změnu Jana Švecová nás známí v seriálu Týdne s Lužickými horami, s chráněnou krajinou oblastí, tak se máte určitě na co těšit. Hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my vás za chvíli už seznámíme s takovým hezkým prázdninovým programem. Pokud ještě nemáte něco naplánovaného, tak zavítáme do roku 1801. Už v roce 1801, tedy před 225 lety, byl veřejnosti zpřístupněn středověký hrad Frýdlant. A dnes jsou přístupné nejen hradní, ale i zámecké prostory a nadcházející víkend v druhé premiéře i dosud skrytá místa. A nahlédl do nich regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého zdravíme. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, Strafelix, tedy ze šťastné země, tedy z Frýdlantska, z hradu a zámku Frýdlant. My jsme s kastelánem Jiřím Holubem v té hradní, tedy v té nejstarší části, která byla jako první zpřístupněná, bylo to vlastně první muzeum na území České republiky. A jsme v prostorách, kde ještě docela nedávno byly, dá se říct, různé archívy, sklady, je to tak?
3: Je to přesně tak. Tady všude kolem nás, kde je dneska taková docela hezká panská místnost, byly pouze regály s knihami a s dokumenty.
2: A co v těch dokumentech se nacházelo a jsou někde k vidění?
3: Tak ono je to docela složitější, nebo respektive celý takový ten příběh, který se tady teď snažíme vyprávět, vede hlavně na konec války, kdy se nám tady setkaly dva archivy. Jeden vlastně ještě po poslední rodině Klamgalasů, který čítal docela hezké a staré věci až k Bíbrštejnům. Nejstarší doklad byl až z 13. století. A zároveň Berlín, který sem byl přivezený v době, kdy začalo hrozit bombardování Berlína. Takže berlínský archiv společně s tím naším. Papíru bylo neskutečné množství. Dokonce na konci se píše už o skoro 14 místnostech, jak na zámku, tak na hradě.
2: Kolik těch místností, těch prostor je nově zpřístupněných?
3: V současné době jsme připravili nový prohlídkový okruh. Trvá přes hodinu, protože je tady celkem co vidět a je to 14 místností. Je to celé přízemí hradu, kde se nacházely právě hlavně ty archivní místnosti, kde je nádherná knihovna, kde jsou složené ty zbytky toho, co se neodvezlo vlastně po válce do Děčína, do velkého archivního fondu. A zároveň tady jsou takové ty místnosti, které bývaly trošku opomenuté. Byly to ty kanceláře, vrchnostenská správa, lesní správa nebo třeba stará kuchyň.
2: Takže vlastně takové pracovní místnosti. My jsme už něco stačili projít, samozřejmě, že v živém vysílání se nemůžeme za ty víc než metr široké zdi daleko pouštět, takže jsme zůstali takhle tam, kde máme signál, ale rozhodně je na co koukat a co poslouchat.
3: Já bych řekl, že ano. Je to zase něco jiného. Už to není taková ta běžná trasa, ale opravdu dostáváme se tady k té novodobé historii a ona byla zajímavá, zvlášť v těch Sudetech. I ty věci, které tady zůstaly, některé vlastně z těch archiválií jsou hodně zajímavé. Před chvilinkou jsem vám třeba ukazoval věci, které se tady pořád ještě donalézají a když se v loňském roce rekonstruovala střecha na zámku, tak přímo pod střechou se našly staré dokumenty, které už byly použité vlastně jenom jako taková izolační vložka, řekl bych, jsou přibližně z let 1754 a jsou to staré účetní knihy, které už nejspíš nebyly k ničemu. A taky jsem vám říkal, že čekáme, že tam objevíme i tu účetní, takže pokud ty knihy měly chybu, možná najdeme i něco zajímavějšího.
2: No vidíte, také nejen tohle si můžete užít v sobotu a v neděli při druhé premiéře nových návštěvnických prostor, které pak od srpna už budou vlastně přístupné každý den, každý prohlídkový den.
3: Je to přesně tak. Od srpna, od úterý do neděle pojedeme už tenhle okruh jako klasický nabízený okruh a koupíte ho pod názvem Skrytá místa Frýdlantu. Osobně doporučuji online koupy, protože pak se vyhnete tomu, že jste zklamaní. Je to taková speciální trasa. Bereme sem pouze 8 lidí, takže abyste si to všechno užili, kupujte online.
2: Tak tolik naše pozvánka do Frýdlantu.
1: Kdo by také odolal prohlédnout se jinak běžně nepřístupné prostory v přízemí hradu i hradním sklepení? Tolik Jaroslav Hoření, náš regionální stopař. Děkujeme za pozvánku a budeme se těšit na další setkání.
2: Naslyšenou odpoledne z Trnova z Galerie veteránů.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: našem malém prázdninovém putování díky našemu seriálu se teď podíváme na jedno moc příjemné místo. Další zastávkou seriálu týdne, který se věnuje chráněným krajinným oblastem, je totiž Jablonné v Podještědí. Město se známou bazilikou je mimo jiné i sídlem chráněné krajinné oblasti Lužické hory. A ta právě letos slaví 50 let od svého vzniku. Za její šéfkou Irenou Waldhauserovou se vypravila redaktorka Jana Švecová.
1: Sedíme tady spolu v sídle KKO Lužické hory. Čím jsou podle vás mimořádné, výjimečné?
2: Z mého pohledu je to ta zajímavá geomorfologie. Ta sopečná, odhalená sopečná tělesa, která jsou tvořena těmi novodobými třetihorními vyvřelinami, který z dálky působí, jako by to byla krajina posetá krtinami, ale my, co tady žijeme, tak my dobře víme, kolik výškových metrů je potřeba z údolí nastoupat, aby jsme se dostali na nějaký kopec.
1: Na který z těch kopců nejčastěji míří turisté?
2: Když to vezmeme od západu, tak hodně na ráně jsou Sloní kameny, to je taková zajímavost, kam se dá dostat poměrně snadno po rovině. Určitě hodně navštěvovaný je vrchol Luže, teďka s novou rozhlednou, která patří městu Grosschenau, a k takovým jako významným cílům určitě patří i Klíč.
1: A které místo třeba z vašeho pohledu patří mezi nejkrásnější? Jestli ho prozradíte, abyste nechtěla, že tam budou chodit další lidé.
2: Já mám moc ráda Popovu skálu tady na západě hor. Tam určitě je kruhový výhled a člověk tam i prochází pískovcovým skalním městem i kolem vrchu Podkovy, kde si třeba vytěžil čedič mezi pískovcem, a je to takový jako lidmi opuštěný český ráj, bych řekla.
1: Jsem právě teď chtěla podotknout, že všichni za pískovcovými a skalními městy jezdí na Kokořínsko a do Českého ráje, ale Lužické hory jsou z tohohle pohledu vlastně opomíjené.
2: Jsou, a o to je hezčí. Nejsou tam samozřejmě žádné jako skalní věže, ani jako nemáme žádné horolezecké terény, ale určitě, když člověk preferuje to, že se chce mezi skalami toulat sám, tak hlavně západní Lužické hory jsou přesně tím místem.
1: Já se vás musím ještě zeptat na jednu věc. Ochranu přírody si lidé nejčastěji spojují s různými zákazy nebo příkazy, ale co je podle vás největší úkol ochranářů, kromě tedy té samotné ochrany těch zoologických a botanických druhů?
2: Za mě je to určitě srozumitelná komunikace těch zákazů a příkazů, které jsou ale jasně dané zákonem. Třeba i ta výstava, kterou máme na Luži, nebo další akce, které podnikáme, různé vycházky, exkurze, tak by měly sloužit k tomu, aby jsme důvod, proč přírodu chráníme, uměli dostatečně vysvětlit a přitáhnout lidi jak na ty akce, tak do té přírody a krajiny samotné, aby zůstali okouzleni tím, jak jsou nejenom Lužické hory, ale i Lužické hory krásné a jedinečné, a aby vlastně dokázali pochopit a uvědomit si, že stojí za to je chránit.
0: Ano, a já ještě doplním, že chráněné krajinné oblasti zřizoval stát od konce 50. let, aby chránili vzácné přírodní útvary, ohrožené rostliny nebo zvířata. Stále škrty ve státním rozpočtu ale začínají ohrožovat i samotné tyto instituce. A právě o tom si zítra bude na náplavce u Lužické Nisy povídat redaktorka Jana Švecová s náměstkem hejtmana pro oblast životního prostředí a bývalým šéfem HKO Český ráj Jiřím Klápštěm. Mimo jiného se také zeptá na možné konkrétní dopady. To vše zítra krátce před 10:30.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

tři muzikanti a taková to skvělá hudba. Katapult Hlupák Váha ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme pár informací pro vás, naše posluchače. Do Dubé posíláme informaci, že dětská lékařka paní doktorka Robková je až do konce července na dovolené. Zastupuje ji paní doktorka Střelcová na dětském středisku v Doxech. Telefonní kontakt na ní najdete v aplikaci Munipolis města Dubá. A pokud máte rádi kuželky, neměli byste se nechat ujít turnaj, který pořádá komunitní centrum Karolínka v Českém Dubu. Turnaj v kuželkách a kuželníku, jak zní oficiální název akce, tak tam bude právě dnes od 16 hodin. Připomínáme, že centrum sídlí v areálu Polještěckého muzea v Českém Dubu. Více na stránkách Českého Dubu. No a pokud vás zajímají ještě další zajímavé informace nebo aktuality, tak se můžete podívat i na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz. Před hodinou jste slyšeli zajímavou reportáž o tom, že v Liberci mají nové komunitní bydlení pro ohrožené děti. My jsme tam nahlédla tam i naše reportérka a také udělala pár fotek a vy se na ně můžete podívat. No a pokud hlídáte vnoučata nebo máte děti a stále ještě přemýšlíte, na jaký příměstský tábor by mohli jít navštívit, tak místa na příměstňáky ještě jsou. Liberecký dům dětí a mládeže Větrník jich nabízí více než 90 druhů. To a ještě více najdete na liberec.rozhlas.cz.

0: Ano, to je dobře, že se máme. Jednou už jsem tě získal málem. Karel Zich ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Nastává čas pro Josefa Černého. Pokud reklamujete zboží písemně, jak se počítá reklamační lhůta? Na to se dnes ptáte ve spotřebitelském servisu.
1: Pan Luboš reklamoval mailem hodinky, jenomže mu přišla automatická odpověď, že čerpají dovolenou. Pan Luboš teď neví, jak je to se lhůtou na vyřízení reklamace, protože počítá s tím, že se prodejce bude na tu dovolenou vymlouvat. Pane posluchači, je to klidně možné, dokonce i pravděpodobné, ale dovolená ani jiné důvody nebo výmluvy prodejce vás nemusí zajímat. 30-denní lhůta na vyřízení běží od dne následujícího, když jste reklamaci uplatnil.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To jsme se podívali hodně hluboko do historie, do 60. let. California Dreaming, Beach Boys, kdysi dávno tuto písničku také naspívali Mamas and the Papas. No a my v té historii víceméně zůstaneme, akorát změníme téma. V receptech našich babiček dnes Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření zalistovali kuchařskými knihami, ve kterých se nacházejí rybí recepty, a vybrali rybu na paprice po Uhersku.
1: V našem vyprávění o tradičních pokrmech našich babiček si dnes připomeneme kuchařské knihy, ve kterých najdeme recepty na úpravu ryb. Ryby a rybolov k létu prostě patří, tak si připomeňme, jak a podle čeho je hospodyně připravovaly. V řadě kuchařských knih, o kterých jsme tu už hovořili, recepty na pokrmy z ryb najdeme.
2: Mezi ty nejstarší patří bavorská kuchařka v Čechách z roku 1810 nebo pražská kuchařka z roku 1823. Za první původní české dílo je považována knížka kuchařská Václava Pacovského z roku 1811, která obsahovala mimo jiné 27 receptů na rybí pokrmy, včetně dnes již neobvyklých receptů na vizu, želvy či vidru. Najdeme je také v domácí kuchařce Magdalény Dobromily Retigové z roku 1826, která vedle běžných pokrmů nabízela desítky receptů na sladkovodní ryby, například na kapra, štiku nebo sušenou tresku. Zásadní rozvoj gastronomické literatury u nás nastal na počátku 20. století, kdy výrazně vrostl počet vydávaných kuchařek a stále větší pozornost byla věnovaná také rybím pokrmům. Významnou autorkou se stala Marie Janků Santnerová, která jako jedna z prvních vedle své české kuchařky napsala i specializovanou rybí kuchařku, která obsahovala předpisy na rybí polévky, předkrmy a téměř stovku receptů na 21 druhů sladkovodních ryb. V první polovině 20. století kuchařské knihy psaly i méně známé autorky, například Betina Jirková. Její kniha Ryby a jejich úprava v kuchyni z roku 1933 zaujme mimo jiné recepty na téměř zapomenuté druhy ryb, jako je vranka. K rozvoji české kuchařské literatury přispěla i Anuše Kejřová, Anna Drůbková nebo Olga Zrotů.
1: Také ony ve svých kuchařských knihách recepty na jídla z ryb uvádějí. Postní, obyčejná i takzvaná jídla vybraná. Například ryba na paprice po Uhersku.
2: Na rendlík dá se celer, petržel, malá mrkev, vše na koláčky rozkrájené a s 4 hřebíčky, několik pepřů, bobkový list, špetka satorie, zázvor, 1 cibule, kousek másla a nechá se to dusit do růžova. Pak se přidá na kousky rozkrájená osolená ryba, mohou se upotřebit hlavně malé rybky, ty se dají celé. Když je ryba měkká, vyndá se, na zeleninu přidá se kousek másla a špetka mouky, nechá se spejchnout, přidá se vody a upraví na omáčku. Okoření se podle libosti paprikou a vše předsedí na rybu. Též se může kousek cibule, několik koláčků zeleniny a koření nechat při rybě pro toho, kdo to má rád.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Davida Kolera jsme si ještě připomněli za působení ve skupině Lucie. Teď už sólově vystupuje a dokonce vystoupí i na Benátské v Liberci na hudebním festivalu, který začíná už ve čtvrtek. No vida, čtvrtek je víceméně už dnes, to nám to rychle utíká. Ovšem za chvíli nás čekají zprávy s Miroslavem Holubcem a po zprávách už se přivítáme s rybářem a ne s hospodářem Českého rybářského svazu místní organizace Liberec s Janem Krupičkou. Budeme se bavit o tom, zdali třeba přeje i dnešní počasí úspěšnému lovu, jakým způsobem získáme rybářský lístek. No a co dělají právě teď v současné době všichni rybáři z tohoto svazu, nejenom to se dozvíme za okamžik.

0: je 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty. Liberec otevřel komunitní bydlení pro ohrožené děti. Kvůli hudebnímu festivalu čeká řidiče dopravní omezení. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu budou přes Česko přecházet přeháňky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Dětské centrum v Liberci má nové zařízení pro děti v tíživé situaci. Vzniklo v Puškinově ulici. Jde o rodinný dům se dvěma domácnostmi. Obývat ho bude 8 dětí, o které se dočasně nemůžou rodiče postarat. Náklady činily 23,5 milionu korun. 2/3 pokryla dotace Národního plánu obnovy. Jak jedna domácnost vypadá, vysvětluje pracovnice z dětského centra Alena Ješková.
2: Vidíte, že to je jako opravdu jako doma, takže tady máme kuchyň s obyvákem. Tady vlastně ty pokojíčky jsou koncipované tak, že máme jeden větší pokojíček, který vlastně bude pro dvě děti, měly by to být sourozenci a potom jsou tady dva pokojíčky jakoby pro jedno dítě.
0: Děti se do nových domácností nastěhují na konci léta. Ode dneška do neděle musí řidiči v okolí Libereckého Vesce počítat s dopravními omezeními kvůli hudebnímu festivalu. Uzavřená bude příjezdová cesta do sportovního areálu a v okolí budou dopravu usměrňovat policisté, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Upozorňujeme na navýšení počtu dopravních kontrol a kontrol osob. Žádáme řidiče a návštěvníky festivalu o trpělivost z důvodu možného časového prodlení souvisejícího právě s případnými kontrolami.
0: Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi. Sport. O víkendu odstartuje nový ročník Šance ligy. Liberec čeká sobotní utkání proti Viktorii Plzeň. Trenér Slovanu Branislav Fodrek nastínil, s jakým očekáváním na západ Čech jeho tým pojede.
4: Chceme to dobre odštartovať, aj keď si uvedomujeme samozrejme s veľkým rešpektom, že ideme do Plzne favorit, ktorý sa netají ambíciami na titul, čiže je to jedno z najlepších mústiev. My sa pripravujeme na to a celú prípravu prakticky na ten prvý zápas a určite chceme byť úspešne aj Plzne, keď vieme, že nič ľahké nás tam nečaká. Počasí.
0: Dnes bude většinou převládat velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, zejména na horách. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Poslechli jsme si zprávy 11. hodiny s Miroslavem Holubcem. Zdraví vás opět Iveta Kalátová v našem prázdninovém dopoledním vysílání. Máme tady červenec. Je to jasné, červenec nabízí mimo jiné ideální podmínky pro denní i noční rybolov, a to na pstruhových i mimo pstruhových vodách. Tak rybáři sice vyrážejí k revírům, jak za sportem, tak za úlovkem, ale mají plné ruce práce. Jak nám už za chvíli připomene hospodář Českého rybářského svazu a místní organizace Liberec Jan Krupička. Pěkný poslech.

0: Písnička Petra Muka nám dozněla v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec a já už jsem ráda, že se můžu přivítat s naším dnešním hostem, kterým je Jan Krupička. Já jsem záměrně nedala ještě to, co k vám určitě přísluší, protože toto jméno je možná známé našim posluchačům, kteří si říkají, vždyť byl v redakci nedávno jako host. Ano, ale jako ladič klavíru. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Ale vy jste dnes přišel v maskáčovém oblečení. To znamená, že jste přišel od někud, od rybníka, od řeky, o tom si určitě ještě budeme povídat. Vy jste hospodářem Českého rybářského svazu místní organizace Liberec. Řekla jsem to, doufám, správně. Ano. Já si tak říkám, když se dívám ven, to je tak nádherné počasí. Já vím, že všichni se těší, že vyrazí k vodě, že se vykoupou, ale já si tak říkám, že pro rybáře je to asi hezké počasí. Dneska by to šlo?
1: Dneska by to šlo, určitě, protože dneska je takový to počasí, který ty ryby nevytáhne k hladině. Jak je chladněji, tak samozřejmě je vyšší obsah kyslíku ve vodě, takže ty ryby jsou aktivnější. A když jsou aktivnější, tak víc přijímají potravu.
0: Já jsem si vzpomněla na známé drama režiséra Karla Kacheni Zlatí úhoři. To jste asi také musel vidět nesčetněkrát.
1: A četl.
0: Nádherný film, tak my se samozřejmě o rybách budeme bavit, i když úhoře najdeme někde tady ve vašich revírech úhoře?
1: Úhoři k nám do vnitrozemí dřív táhli přirozenýma cestama, to znamená těma řekama. Dneska se dopravujou letecky, odlovujou se u pobřeží Francie, Španělska. A to Monte, ten droboučkej úhořík, který připlouval ze Sargasového moře 3 roky golfským proudem, tak hledá potom vlastně to prostředí, v kterém žili jeho rodiče, takže se dostává k těm řekám, ale na řekách jsou dneska nepřekonatelné překážky, přehrady a podobně, tak se odlovujou a pokračujou letadlem k nám, ale my je tady vysazujeme, aby zase vznikla ta další generace, která odtahne do toho Sargasového moře se vytřít.
0: A tímto navazujeme na to, na co jsem se vás chtěla zeptat, protože vy jste se, když jste k nám přišel, tak trochu omlouval, že jdete v pracovním. Já jsem jenom ráda, že jste přišel v pracovním. Odkud jste přišel? Kde jste trávil dnešní ráno?
1: Tak dneska nám přivezli tunu kaprů, 555 kusů, a bylo potřeba je rozvozit ještě po některých revírech, kde jsme ještě dlužili za rybnění, takže Pekelské rybníky, Nezbeďák a do přehrady Fojtka, takže jsme rozváželi, v 9 hodin přijeli, měl jsem to na knop spočítaný, ale povedlo se, vyšlo to jak rybám, tak mně, ryby jsou ve vodě a já tady.
0: No, tak to už jsme rádi, že se to všechno stihnu. Odkud jste je přivezli?
1: Přivezli naše nadřízená složka, dopravu zajišťoval Severočeský územní svaz a přivezl je ze Sádek v Kopidlně.
0: V Kopidlně, jak se převáží? To je asi, to jsou obrovské kádě.
1: No tak vzhledem k tomu, že dneska to bylo jenom pro nás, tak to bylo jenom takový ten menší pick-up s vlekem, na kterým jsou ty přepravní boxy, je tam zajištěný pro kysličování vody kyslíkem. No a jezdí s tím takový mladý Franta, který je hodně šikovnej, musím mu pochválit. A ten opravdu jako umí a pomůže nám s tím vždycky hodně, protože ví, že my už jsme starý v důchodu, tak už nejsme tak akční a tak rychlí jako dřív.
0: Předpokládám, že jsou to takový malý kapříci ještě.
1: To ne, to jsou ne? Kapři kilo 80, to byly kapři velký.
0: A co to tedy znamená, že...
1: To už jsou kapři, kterých si může ten rybář, když je chytí, ponechat. Míra je 40 cm, na 40 cm má ta ryba kilo 20, kilo 30 a tohle už byly kapři kilo 80 průměr, takže to už byly rybičky, které mají 48 cm.
0: Naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec je hospodář z Českého rybářského svazu místní organizace Liberec Jan Krupička.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je hospodář Českého rybářského svazu místní organizace Liberec Jan Krupička. My jsme se ještě v průběhu písničky vrátili k převozu těch kaprů do těch vodních toků nádrží. Mě to teď tak trochu, pane Krupičko, připomnělo chalupáře, kdy tomu sovákovi tam dali toho jednoho kapra do toho rybníka. Tak...
1: No ono to tak je, protože samozřejmě rybáři ty ryby odlovějí a musí se ty ryby doplňovat. Jo? Konec konců tím, že si koupili tu povolenku, tak si na ty ryby dali peníze. Takže z těch peněz se jednak staráme o ty revíry, jako o ten technický stav třeba, a potom zajišťujeme zarybnění, ale nejenom těma rybama, které jsou třeba atraktivní z toho rybářského hlediska, ale ten rybářský svaz vlastně udržel až do dnešních dnů tu druhou skladbu. Mm-hmm. A tam jsou i ryby, které třeba jsou pro rybáře nezajímavé.
0: A to je co za ryby?
1: No tak třeba ty plevelný, některé rybičky malý a podobně, které slouží jako potrava zase těm větším rybám. Pak nějaký druhy, které nám třeba i komplikují život. To jsou ty druhy, které jsou celoročně chráněný, kdy my musíme dozírat na to, aby tam byly, aby to prostředí neustále vyhovovalo, a ještě hlídat před otravama a podobně ty revíry, v tomhle případě více tekoucí vody než ty stojatý.
0: Mm-hmm. Ještě když se dostaneme k tomu převozu, tak vy jste mi tady ještě v průběhu písničky líčili, jak jste použili dokonce i popelnici. Podělte se s touto příhodou i s našimi posluchači.
1: Ono se vysazuje z těch beden. Někde to jde tím šupákem, rukávem, někde se musí k tomu revíru jít. A chodí se třeba tím, že do dva rybáři nesou vaničku mezi sebou, ale z té vaničky třeba ty ryby vyskakujou. Dneska jsou vaničky i s víkama, ale ta vanička je pětkrát dražší než ta popelnice. A ta popelnice má hlavně kolečka. Takže kamarád, to není můj nápad, ale kamarádův, vyšlo to teda tady z Liberce, přišel s tím, že bychom mohli ryby vysazovat z popelnice. Někteří mý nadřízení říkají, ježiš, to je hrozný, když vidím popelnice, že do toho dáváte ryby, to vypadá, když je vyhazujete. Říkáme, ne, ale s tou popelnicí odjede jeden člověk, protože má kolečka, vejde se do ní dvakrát tolik, co do té vaničky, a to konečné vysazení je v podstatě šetrnější, než když vám ta ryba vyskočí z té vaničky a odře se někde na cestě.
0: No vidíte, jak popelnice může sloužit převozu ryb. Pane Krupičko, můžeme se ještě trochu pověnovat i historii Českého rybářského svazu, tedy v Liberci. Ono to sahá někdy ke konci války.
1: V Liberci je zajímavý, jak brzy po válce, že vlastně už v červenci tady vznikal ten český kroužek rybářského svazu nebo spolek, jo, protože před válkou tady byl spolek jenom německý, nebral Čechy. Tady ty Němci byli takový trošku nacionalistický, takže bral jenom Němce. Po válce se to dostalo do toho, že se podařilo zachránit toho fischmeistra před odsunem, protože to byl člověk šikovný a pro ty rybáře potřebný, takže na přímluvu vlastně rybářů tady zůstal. No a vznikl tady rybářský spolek, který se pak po letech přetransponoval do Českého rybářského svazu místní organizace Liberec.
0: Tak rybařina je apolitická, takže si myslím, že to krásně proplulo všemi desetiletími až do současné doby.
1: Určitě ano.
0: No a získává si stále nové členy? Nebo je to takové stabilní?
1: No, trošku to narůstá. Narůstá to samozřejmě i tím množstvím těch cizinců, který tady dneska jsou. Že jo? Nejsou to jen Ukrajinci, ale třeba i Vietnamci, který prostě mají zájem o to chytat ryby.
0: Aha.
1: Poměrně dost. Jo? Takže se hlásí i tyto. Pak je tam třeba problém s tou jazykovou komunikací, ale my na ně teda tlačíme, že když chce u nás chytat ryby, musí umět česky. Že? Mm-hmm. Protože provádí zápisy do té povolenky a ty musí být v češtině.
0: No a kdo chce získat rybářský lístek, také musí něco splňovat, a o tom si budeme povídat hned po písničce.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Také si občas, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, říkáte sami pro sebe, když jdete třeba podél nějaké řeky, třeba na své dovolené, podél Berounky, podél Vltavy, vidíte tam rybáře, jak tam sedí v klidu, je to nádhera, až si člověk říká, že bych to také zkusila. Není to ale jen tak zadarmo. A o tom si teď budu povídat s naším hostem Českého rozhlasu Liberec, hospodářem Českého rybářského svazu místní organizace Liberec, Janem Krupičkou, tak aby člověk získal rybářský lístek, tak proto musí něco udělat.
1: Musí. Musí se především naučit poznávat ty ryby, jednotlivé druhy, protože aby věděl, kterou si může ponechat, kterou ne, protože každý ten druh ryby má nějakou zákonnou délku, nějakou dobu hájení. A další, co musí umět, je třeba zacházení s tou rybou. Aby s tou rybou zacházel opravdu šetrně, aby, když si ji nemůže ponechat, šetrně zbavil háčku, pustil ji zpátky a ta ryba ten jeho zákrok přežila. Jo. Takže to jsou takový dva základy. Pak by měl trošku znát i to prostředí kolem vody, aby věděl, že šlape po nějaký chráněný rostlině třeba a tak dále, že nesmí poškozovat tu zeleň a že by po něm neměl zbejt nějaký nepořádek u té vody.
0: Já jsem se schválně dívala do těch testů, mě to docela zajímalo. Tam byla třeba otázka, kolik kusů vyjmenovaných ryb v závorce kaprštika candáci smí rybář ponechat v jednom dni, pokud si ponechá i další ryby.
1: No, tam je to omezený na dva kusy.
0: Ano, ano.
1: Pak jsou třeba ještě týdenní omezení, to je jak podle kterého územního svazu, protože každý územní svaz má třeba nějaký drobný odchylky, který ale musí korespondovat se zákonem o rybářství.
0: No, nebo otázka, jaký je hlavní rozpoznávací znak mezi karasem obecným a karasem stříbřitým?
1: Tak karas stříbřitý má podstatně větší. Šupiny má opravdu tím, že je stříbřitý, tak má takovou tu stříbenou barvu. Karas obecný je krásně zlatý, má větší počet šupin nad postranní čárou, což už jsou takový odborný znaky. Ty ploutve mívá takový až hnědo červený, takový kolikrát až bordo, ale ten karas stříbřitý, to je invazní druh, který se sem dostal z východu a vytírá se i s jinýma druhama kaprovitých ryb, že to jsou všecko jikrnačky, najdou si nějakýho mlíčáka. Vytřou se a porodí karasy. Je to zajímavý.
0: To je hodně zajímavé. Pane Krupičko, prospěl jste na výbornou, získáváte od nás lístek, rybářský lístek. Na co se teď nejběžněji chytá?
1: Teďka tak jako, je to zase podle typu vod. Jo. Na pstruhových vodách samozřejmě tam jsou povoleny jen umělý nástrahy. Žádný živočišný, žádný žížaly, žádný mrtvý rybičky a podobně. Jenom umělý mušky, třpitky nebo nějaký jiný vláčecí nástrahy, woblery a tak dále. Na kaprových vodách nebo mimo pstruhových, správně řečeno, no tak tam můžete použít jak ty živočišné, tak ty rostlinné, což jsou všelijaký těstička. Boilies je dneska moderní, že jo, třeba, což jsou takový bombóny na velký kapry, já říkám. A další spousty nástrah, různý medem ochucený a podobně.
0: Dokonce?
1: Ano.
0: A vy si vyrábíte svoje těstíčka třeba?
1: Ne,
0: to už ne.
1: Si
0: to
1: normálně
0: už
1: koupím.
0: To už si dávno.
1: Už předmíchaný, protože to dá podstatně méně práce, než dřív. Chytával jsem i závodní ryby a vím, co ty kýble, které jsme si připravili na jednotlivý závod, stály peněz, takže je jednodušší si to koupit.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je hospodář Českého rybářského svazu místní organizace Liberec Jan Krupička. Pane Krupičko, kolikrát jsem si zahrávala s myšlenkou, že bych se zkusila zarybařit, ale nejsem schopná zabít zvíře. To je prostě, tak to je. Ale vy jste mě něco málo pověděl o takové možnosti, je to chyť a pusť. Ovšem má to své plusy i své mínusy. Povídejte.
1: Určitě. Já osobně nejsem příznivcem způsobu chyť a pusť. Z jednoho prostého důvodu. Ty ryby se chytají neustále dokola, jenom pro nějaké osobní potěšení někoho. V podstatě, když se na to podíváte pohledem laika,

0: jejich zdravotní stav se během toho jejich života i přesto sebelepší zacházení
1: jsou ve stresu.
0: Zhoršuje. No, a já k tomu říkám jedno, oni říkají, no ale ta ryba nemá takovou nervovou soustavu, ona nevnímá tu bolest a tak dále. Já říkám, no dobře, vy jste tu rybu nesnědli, přijdete domů, ale tím, že jste ji nesnědli, tak máte hlad. A pak sníte flákotu z nějakého zvířete, který to bolí? Tak jaká šlechta?
1: To je zajímavá myšlenka. Pane Krupičko, teď se ale budeme věnovat úplně jinému tématu a hodně aktuálnímu, protože tady známá vodní nádrž Teich v Liberci se bude vypouštět a bude se to tam celé předělávat. Vy budete u toho.
0: My jako rybáři jsme byli vyzváni, aby jsme odlovili tu rybí obsádku, protože samozřejmě disponujeme vybavením pro tyhle účely. No tak proč ne, ale firma na nás tlačila, aby jsme to slovili už v srpnu. A to nejde. Nejde to z jednoho prostého důvodu. Je teplo. Čím je voda teplejší, tím mi naváže kyslíku, takže ty ryby mi nám zemřely pod rukama. To je nereálný. Vždycky výlovy byly na jaře a na podzim. Nebyly v zimě, protože je zamrzlo, byť dneska už jsou v zimě, jaký jsou, ale v létě to nešlo z toho důvodu, že je velký teplo. Tak jsme to nakonec protlačili, že to bude první víkend v říjnu.
1: První víkend v říjnu. Jak to celé tady bude probíhat?
0: Tak ta firma by měla zajistit to postupné vypouštění tím, že se bude prokopávat ta nádrž, protože výpust, která tam kdysi byla, je nefunkční. Tam nelze použít, protože to celý propadlo, tak budou probagrovávat tu nádrž tak, aby jsme se sešli my s nějakou hladinou vody a rybama v té nádrži na víkend, protože to jindy nejde. Děláme to dobrovolně, děláme to po práci, ty lidi mají svoji činnost nějakou, ale jsou ochotní přijít v tu sobotu pomoct. Ještě nám pomůžou okolní organizace Friedland, Chrastava, Jablonec.
1: No, výlov. Co tam je vlastně za ryby v této nádrži?
0: No to nikdo neví, protože to nebylo slovený desítky let. Že jo? Takže co tam zbylo, nevíme. My máme nějaký zarybňovací plán, my tam doplňujeme ty ryby, rybáři zase ty ryby odchytají, takže se tam udržuje nějaká skladba, určitě tam budou nějaký kapři, budou tam nějaký líň, budou tam nějaký štiky, nějaký candáti, nějaká ta plevelná ryba, plotice, perlín, okoun tam bude určitě. No a nějaký sumec by tam dokonce měl být, toho už několikrát rybáři chytli, pustili. Takže z hlediska diváckého to bude atraktivní.
1: Ještě nám tady připomeňte, kdy to tady bude?
0: Mělo by to být někde asi 3. října.
1: Mm-hmm.
0: No, já se toho děsím, že přijede hodně lidí se podívat a my se tam pak nedostaneme s tou naší technikou přes ty jejich zaparkovaný auta.
1: Tak prosím vás, milí posluchači, pokud míříte k Teichu na začátku října, tak auta raději nechte doma anebo někde v blízkém okolí.
0: Tak ano, za to děkuju předem.
1: Náš host, hospodář Českého rybářského svazu místní organizace Liberec Jan Krupička nás zasvětil tak trochu do rybářství, do rybařiny. Tak vám moc děkuji za váš čas, ať se vám i nadále dobře daří a budeme se na vás někdy těšit. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zítra přivítáme mediálního zpravodaje a člena rady střediska Skauti Turnov Tomáš Trněný. Za počátek skautingu v Turnově totiž lze považovat 16. červen roku 1916, takže to je výročí, kdy student reálky Vláďa Horáček založil první družinu a přestože skauting v průběhu 20. století čelil opakovaným zákazům, vždycky se mu podařilo obnovit svou činnost, která trvá dodnes. A jak vypadala činnost skautů před více než 100 lety a co říká skauting současné mladé generace? Nejen o tom si budeme povídat zítra ve stejném čase.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: České rady.
1: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Hezky si hrajeme, co říkáte, Věra Martinová, až na vrcholky hor v dopolední pod Ještědem. Díky rozhlasovému archivu vás už za okamžik vezmeme o řadu let zpátky na akci, na které návštěvníci obdivovali nový luxusní vůz. Nechyběl u toho moderátor Tomáš Sláma, který tam zažil nezapomenutelné chvíle.
1: Já jsem udělal strašnou věc teďka. Odkryvali novýho Jaguara S-Type, jo. Celý Ford byl v tom, že ten Jaguar v míčovně Pražského hradu sjel takhle dolů. No a všichni mu zatleskali, to byla projekce muzika a velká high society, VIP a tak dále. A seděli jsme takhle u stolku a dávali jsme si nějakou kávičku a nějaký pán mě tam poznal a říkal, je pane Slám, to byste mohl udělat něco o těch našich starých autech, starých Jaguárech, což jsou legendární vozy. A já jsem zaprvé byl potěšen, že mě poznal, jsem říkal, jo, to klidně udělám, ale my už jsme nedávno něco podobného dělali v televizi. A on říkal, no a tadyhle můj kamarád, jo, ten až bude mít 70, tak to byste mohli natočit, on má krásného Jaguara. A já jsem řekl, vy 70, a vy vypadáte na 60. A tam se všichni rozřechtali a ten chlap řekl, to jste mu dal, on má 45. No já jsem vypadnul od toho stolku a míčovna Pražského hradu už mě neviděla teda.
0: To byl pěkný trapas, o kterém nám vyprávěl Tomáš Sláma, tak po 12. hodině už vás bude čekat jiné povídání, bude u toho Filip Majsl, protože začínají písničky Na přání. Ovšem předtím si ještě budete moci poslechnout polední zprávy, které si pro vás chystá Hana Hauptvoglová. Od mikrofonu už se s vámi loučí Iveta Kalátová. Popřeji vám krásný čtvrteční den a zítra v pátek už 24. července po 9. hodině opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecký kraj bude hledat nové vedení Centra intervenčních a psychosociálních služeb. Vrtulník navezl stavební materiál na drábské světničky, začala rekonstrukce ochozu. Fotbalisty Jablonce čeká vstup do předkol konferenční ligy. Velká oblačnost, přeháňky na horách, větrno a teploty pod 20 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Hopfoglová. Rada Libereckého kraje odvolala z funkce ředitelku Centra intervenčních a psychosociálních služeb Alenu Zemanovou, která byla v čele organizace od roku 2022. Centrum zajišťuje chod linky důvěry, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a také pomoc obětem domácího násilí. Podle krajské radní Anny Václavíkové Provazníkové ze starostů pro Liberecký kraj není důvodem k odvolání žádné závažné pochybení, ale rozpor v tom, jak chce kraj tyto sociální služby by dál rozvíjet.
3: Jsme se lišili názoru na řízení organizace a na její rozvoj. Tato organizace má být jednou z těch nejprogresivnějších, které máme, vzhledem k tomu, že obsahuje služby jako intervenční centrum, které řeší oběti domácího násilí, ale i poradny a tísňovou péči. Ale chtěla bych přesto poděkovat paní ředitelce za její odvedenou práci.
2: Agentura regionálního rozvoje otevřela v budově Krajského úřadu Libereckého kraje samoobslužnou prodejnu lokálních výrobků. Obchod bude fungovat 24 hodin denně. Lidé se do něj dostanou pomocí mobilní aplikace. Prodejna nabízí zboží od regionálních výrobců a umělců sdružených v platformě Liberecký kraj sobě. Na drábských světničkách v Českém ráji začala rekonstrukce ochozu na Skelním hradu. Kvůli nepřístupnému terénu musel materiál nahoru vyvést vrtulník. Pískovcový skalní hrad byl velmi poškozený od náporu turistů. Vzniknou tam nové lávky, zábradlí i schodiště. Práce mají 3 měsíce zpoždění kvůli zahnízdění sokola stěhovavého. Pokračuje Jan Ježek z Lesů České republiky.
4: Vejce se vylíhly malí sokolici, sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat. Objekt drábské světničky bude veřejnosti předán do užívání na přelomu září a října.
2: Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákon nelze projednávat na mimořádné schůzi. Sport. Fotbalisté Jablonce nastoupí dnes večer po necelých 5 letech do zápasu v evropských pohárech. Ve druhém předkole konferenční ligy je čeká úvodní utkání na hřiště chorvatského Varaždínu. Srbský kapitán Severočechů Neman Jateky Jašky se těší na střetnutí s balkánským soupeřem.
5: No, jsem rád, že jsem tady, mám rád hrát proti balkánským týmu a vždycky, jak jsme i v příprave hráli proti balkánským týmům, vždycky jsme se byli takový agresivní, tvrdý zápasy, takže víme, co nás čeká, ale jsme připraveni na to.
2: Zápas Varaždín Jablonec má výkop ve 20 hodin. Počasí. Odpoledne bude nadále převládat většinou velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, pršet má hlavně na horách. Ojediněle se může přidat i bouřka. Teploty jsou dnes mezi 16 a 19 stupni, na Českolipsku měříme až 20 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, na horách čerstvý a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Kvůli opravám je uzavřená silnice třetí třídy mezi Velenicemi a Svitavou na Českolipsku. Objížďka vede přes Lindavu a Brniště. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Krásné čtvrteční poledne 23. července. Dnes má oficiální narozeniny kapela One Direction a narozeniny slaví také herec Daniel Radcliffe. Harry Potter dnes má narozeniny, takže hůlky připravit. Alo Homora, otevíráme písničky na přání. Od této chvíle můžete volat, můžete psát a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

8 minut po 12. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec, obzvláště ty líbezné. Slovo líbezný je totiž základ jména Libor a Liborové dnes mají jmeniny. V Libereckém kraji máme přes tisícovku, pánové, já vám přeju všechno nejlepší. No a teď už můžeme hrát na přání třeba i těm Liborům na telefonním čísle 22 155 37 22. Případně můžeme posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Ať už zvolíte jakoukoliv formu, já se na vaše přání moc těším.

0: Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, Dítě štěstiny nás přivedlo do písniček na přání 13 minut po 12. A kdo má to štěstí a ty písničky na přání nám otevře. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipku, mám štěstí, dneska jsem první, tak jsem ráda za to. A písničku pošlu pro všechny posluchače, pro všechny mý známí, oni už jedí všichni, kdo to je. A i neznámý posluchače, zkrátka všem, kde poslouchají Český rozhlas Liberec, vám do rádíka. A taky ještě chci jenom říct, Jindřiško, určitě posloucháš, tak věř, že zítra na tebe budeme se Šárkou myslet, držet ti palečky a pěsti a určitě bude dobře, uvidíš.
0: No ať už se děje cokoliv.
1: Že jsme se viděli, hezky jsme si popovídali, bylo nám spolu dobře a bude to dobrý za všecko, uvidíš, zvykneš si. Jinak přeju pěkný den všem, mám do rádíka taky a děkuji za zahrání a zase naslyšenou příště.
0: Tak se mějte krásně a budeme se těšit. Příště naslyšenou.
1: Já taky naslyšenou, děkuju.

Marcel Zmožek, ten už se nám docela hezky zabydlel v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec. Pokračujeme dál, teď tady máme vlastně takové kombinované přání, zavolal pan Václav, poprosil nás, abychom zahráli písničku od Karla Gotta, Oči má sněhem zaváté, a tuhle písničku prý posílá asistentce vlastičce.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: soudím. No tak počítám, že při téhle písničce se náš technik Václav rozzářil jak vánoční stromeček, protože to je jeho krevní skupina. No a s touhle písničkou v Českém rozhlase Liberec Miloš Dodo Doležal. Pamětníci a znalci ho jistě znají z kapely Vitacit nebo třeba z Pražského výběru. My budeme pokračovat dál a o další hudební výběr se postará paní Jindřiška. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Já vás zdravím do redakce a chtěla bych poslat písničku, na kterou jsme se domluvili. A děkuji moc Božence a Šarce, že mě navštívili včera a že mě nechávají hrát. Takže bude to pro ně a bude to ještě pro Jarču do Friedlandu, pro Hanku.
0: Rozumím, prostě pro celou tu partu posluchačů stálých, kteří volají do písniček na přání.
1: Pro Marušku do Děčína.
0: Dobrá.
1: A moc děkuju.
0: Nemáte záč, posíláme nádhernou písničku, mimochodem od včerejší narozeninové oslavenkyně Miry Matije, Santa Maria de la Mer.
1: Ano, měla 80.
0: Přesně tak, je vidět, že jste pozorně poslouchala naše vysílání, to vás šlechtí.
1: No, paní já Jindřiško, budu i z toho domova důchodců, kam odcházím, tak budu poslouchat.
0: No já vám samozřejmě přeju, ať se vám tam líbí a budu jenom rád, když vám i dál budeme moc dělat společnost. Mějte se krásně.
1: Na holky moc myslím. Jo, děkuju, nashledanou.
0: Není zač, naslyšenou.

Famózní francouzská šansoněrka Mireille Mathieu a Santa Maria de la Mer, mimochodem tato dáma, která včera oslavila 80. narozeniny, přislíbila, že příští rok přijede do České republiky, takže se máme na co těšit. Teď už si ale dáme něco z českých, spíš tedy slezských lhů a hájů, protože nám napsal pan Petr a poprosil, abychom paní Věře do Semil na Letnou zahráli písničku od Jarka Nohavici, Hlídač krav.

Ostravského barda Jaromíra Nohavicu asi není třeba dlouze představovat. Hlídače krav už vůbec ne, to už je v podstatě taková zlidovělá píseň. No a co budeme hrát dál, o tom rozhodl pan Jaromír, který nám poslal e-mail a v něm píše, že už se považuje mezi pamětníky, tedy zařazuje mezi pamětníky a rád by si nechal zahrát písničku od ZZ Top, Rough Boy, jen tak pro radost. Tak tady posíláme pro radost.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Klíč pro štěstí. Marie Rotrová v roli Dalidy a Jiří Bartoška, co by český Alain Delon. 2:45 pokračujeme v písničkách na přání. Máme tady další e-mail, tentokrát nám napsal pan Petr z Liberce, který popřál hezké poledne. A dnes by si přál zahrát písničku Karla Gotta s názvem Bílá.

Krásná melodie, Andrew Lloyd Webber, muzikál Cats a skladba Memory od roku 1982 i v podání Karla Gotta pod názvem Bílá. Máme 12 hodin 52 minut, telefon mlčí, e-mail zeje prázdnotou, to znamená, že pro dnešek máme splněno. Ale i tak blíží se konec hodiny, to znamená, že Hana Hauptfoglová už chystá další zprávy. Po zprávách se můžete těšit na další vydání pořadu Alex a host, tentokrát s režisérem Vítem Olmerem v roli hosta. No a my se uslyšíme zase po 14. hodině. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje stále příjemné chvíle a budu se těšit na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ceny benzínu a nafty vzrostly. Za výkupy nemovitostí kvůli silnici do průmyslové zóny v Liberci už kraj zaplatil 88 milionů korun. V Liberci vzniklo nové komunitní bydlení pro děti v krizových situacích. A dnes u nás převládá velká oblačnost s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Foglová. Pohonné hmoty zdražují, litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře, je to o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty také stoupla na 42 korun a 24 haléřů, vyplývá to z údajů společnosti CCS. V Libereckém kraji jsou i přes výrazné zdražení ceny pohonných hmot stále pod celostátním průměrem. V kraji jsou nejlevnější paliva na Semilsku, nejdražší benzín prodávají čerpací stanice na Jablonecku a za naftu platí nejvíc řidiči na Českolipsku. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně. Výkupy budov a pozemků kvůli výstavbě druhé silnice do průmyslové zóny Jih v Liberci už stále Liberecký kraj 88 milionů korun. Vykoupená je většina nemovitostí, zbývají jen čtyři vlastníci, se kterými se kraj nemůže dohodnout. Nová silnice má propojit průmyslovou zónu s rychlostní silnicí číslo 35 v Liberci Doubí. Bez výkupu všech pozemků nemůže kraj silnici postavit, jak říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Bylo vydáno územní rozhodnutí srpnu 23, následně bylo prodlouženo do listopadu 27. Momentálně nám zůstávají čtyři vlastníci, se kterými to musíme řešit. Byly podány i žádosti o vyvlastnění. Některé nemovitosti jsou už demolované a doufáme, že se nám povede do listopadu 27 začít, aby jsme nemuseli znovu prodlužovat.
0: Pracovníci dětského centra otevřeli v Liberci v Puškinově ulici nové komunitní bydlení pro děti v krizových a životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic, doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přichází děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu.
0: Policie obvinila 71-letého muže ze středečního násilného útoku v Ústí nad Labem. Podle kriminalistů po předchozí rozepři na autobusové zastávce Divadlo zřejmě nožem pobodal 38-letého muže, který po převozu do nemocnice svým zraněním podlehl. Kriminalisté i nadále zjišťují přesné okolnosti útoku i jeho motiv.
1: Počasí.
0: Je a bude většinou oblačno, přidají se i přeháňky hlavně na horách, ojediněle i bouřky a teploty měříme v rozmezí od 16 do 19 na Českolipsku do 20 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní vítr, na horách čerstvý a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Liberci v Hodkovické ulici na křižovatce u odbočky k Makru se srazila dvě osobní auta. U nehody zasahují záchranáři a po silnici se pohybuje větší množství lidí. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy z Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A já
1: pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy. To tež s komediem, ale komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo. Tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že jo, ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Hmm. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si se dívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Hmm. Je to prostě, ten vjem je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu tak, filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadlem mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdál je. A já jsem říkal, dobře, pane režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejen, že na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. leta, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky takový články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsme já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stát jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a pak přišlo rok 89, 90. léta, rok 91, Tankový prapor a o něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Byla smilou, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si z té kariéry, co je vám, doktore.

0: Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
1: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku?
0: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na tankový prapor. A ten tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno, tak jsem vzal tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácely, že jo. Některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takové nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
1: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
0: No tak já bych začal tím natáčením těma tankama, že jo?
1: No.
0: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, no, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
1: Se
0: ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor. Takže o tom je všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný, ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že jo, to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chodecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě starou mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
1: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví.

zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali na Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě ten mi obsadil, že jo. Vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky. A já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom poznat na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde 2. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houtu na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potněšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že v Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi hrál film výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že, a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kuka Čínzo, když si vezmete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Městské lesy Česká Lípa dokončily opravu cesty na kopci Špičák. Kvůli hudebnímu festivalu Benátská je už dnes v libereckém Vesci dopravní omezení. Při pádu armádního vrtulníku na Vysočině zemřel jeden člověk. A zítra bude místy slunečno, pršet by mělo jen na horách, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Lesní cesta od zahrádkářské kolonie na úpatí Českolipského kopce Špičák k letišti je nově opravená. Zajistili to městské lesy, které postupně obnovují stezky v okolí. Posledním letošním zásahem bude úprava single tracku pro horská kola.
2: Single track bude podle mluvčí radnice Kristýny Kňák-Albrožové dokončený v závěru letních prázdnin. V červnu městské lesy dokončily obnovu a rozšíření cesty na vrchol Špičáku. Vykácením části stromů tam také vznikla vyhlídka na město. Cestu lemují nové lavičky, dřevěné sochy a informační cedule. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V okolí liberecké části Vesec musí řidiči ode dneška do neděle počítat s dopravními omezeními kvůli hudebnímu festivalu Benátská. Příjezdová cesta do sportovního areálu bude uzavřená a dopravu v okolí budou usměrňovat policisté. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Pozorňujeme na navýšení počtu dopravních kontrol a kontrol osob. Žádáme řidiče a návštěvníky festivalu o trpělivost z důvodu možného časového prodlení souvisejícího právě s případnými kontrolami.
0: Město Rumburk má na svých internetových stránkách nového pomocníka. Jednotlivá témata lidem pomáhá vyhledat robot. Na vývoji takzvaného chatbotu spolupracovalo oddělení informatiky Městského úřadu Rumburk s Technickou univerzitou v Liberci. Chatbot lidem poradí například s úředními hodinami, kontakty na zaměstnance úřadu nebo s poplatky a také poskytne informace o městských službách. Při pádu armádního vrtulníku v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janáček. Na palubě bylo celkem 5 lidí. Na místě zasahují 2 záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a také 4 pozemní posádky záchranářů. Český rozhlas zjišťuje další podrobnosti.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku zvětšená oblačnost s dožnívajícími přeháňkami a ochladí se na 10 až 7 stupňů Celsia. K ránu čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Zítra by tak mělo být převážně polojasno, odpoledne místy přechodně i oblačno a pršet by mělo jen ojediněle. Teploty zítra stoupnou mezi 18 a 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 9 u Bukovce. U odbočky k tamní Hájence se srazila 2 osobní auta. Místem nehody je možné s opatrností projet. Pokud se i vy na svých cestách setkáte s dopravními komplikacemi, můžete zavolat na bezplatnou linku call centra Zelené vlny. Je to číslo 800 553 553. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné a hlavně pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Tak liberecké centrum Kašpar musí omezit pomoc nezaměstnaným. Nezískalo totiž dotaci a my podrobnosti probereme s ředitelkou centra Ivanou Sulovskou už za pár minut. Pak se s regionálním stopařem vypravíme na setkání historických vozidel a motocyklů u továrny na výrobu dřevěných hraček v Jiřetíně. Na zámecké léto nás zavede k další památce a taky nás čeká dětská anketa. Dnes na téma váha. Ano, Páci zřejmě trochu tnou do živého, ale naštěstí je venku tak hnusně, že figuru do plavek asi nikdo neřeší. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Stojím v dešti,

0: Nestárnoucí písnička Jiřího Šalingra. Jsem prý blázen jen ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 11 minut po 14. hodině. Liberecké centrum Kašpár musí omezit spektrum pomoci hůř zaměstnatelným lidem. V Evropském sociálním fondu byl letos velký převis žádostí a liberecká organizace s tou svou neuspěla. Co to bude znamenat? Teď probereme s předsedkyní představenstva Centra Kašpár Ivanou Sulovskou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jaké programy a služby budete kvůli nedostatku finančních prostředků muset omezit nebo úplně zrušit?
1: Úplně zrušit musíme takové ty účinné, konkrétní formy pomoci, jako je profesní diagnostika, vzdělávací a rekvalifikační programy a mzdové příspěvky. Takže jsou to takové ty opravdu jako velmi účinné formy pomoci, tak ty bohužel musíme ukončit.
0: No a co se naopak povedlo zachovat?
1: Zachováváme takové to základní pracovní poradenství. To znamená, že obracet se na nás můžou lidé, kteří potřebují nějak zmapovat situaci, nastavit strategii, vyladit podklady, připravit se na konkrétní výběrové řízení. Takže tohle základní pracovní poradenství v omezené míře, tak jak nám dovolují současné zdroje, tak zachováme.
0: Když mluvíte o těch zdrojích, jaké vlastně máte další zdroje financování?
1: Moc si vážíme toho, že máme možnost teda udržet ty služby právě díky darům od jednotlivců, díky naší benefici, kterou pořádáme každým rokem na podzim. Takže darů od jednotlivců si moc vážíme a pak také výnosy z naší hospodářské činnosti, kdy zpracováváme mzdovou personální agendu a realizujeme sociální audity u zaměstnavatelů.
0: S Ivanou Sulovskou z Libereckého centra Kašpár jsme mluvili o rozsáhlém omezení podpory hůř zaměstnanatelným lidem. Organizace nezískala klíčovou dotaci a musí zrušit řadu podpůrných programů. Mockrát děkujeme, paní Sulovská, naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Galerie veteránů v Turnově, která vznikla rekonstrukcí bývalého kina z 30. let minulého století, získala letos titul Stav baroku Libereckého kraje a právě tam v sobotu zamíří účastníci 13. ročníku setkání historických automobilů a motocyklů veteránem za krtečkem do Jizerských hor. A už dnes tam zamířil veterán Českého rozhlasu Liberec, regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Turnova, z Galerie veteránů, která se stala absolutním vítězem soutěže Stav baroku Libereckého kraje 2026. Budovu bývalého kina vlastně zachránil, nechal zrekonstruovat sběratel veteránů Jindřich Svoboda. Pane Svobodo, kolik veteránů, kolik exponátů se vám sem podařilo umístit?
3: Je tady zhruba 42 aut a 40 motocyklů. Auta jsou od roku výroby 1923 až po rok 90. Je to průřez motorovými vozidly v České republice od předválky až do 90. let. Motocykly tady jsou ta zhruba od roku 30 nebo 27 až taky do roku 90.
2: Já zde nejsem poprvé a tak se mi zdá, že se ta expozice mírně změnila. Je to tedy koncipované tak, že jisté změny jsou, aby vlastně bylo stále co objevovat?
3: Samozřejmě, tak to bylo slíbené už od začátku. Každý měsíc měníme zhruba dvě auta. Za tu dobu, co to je ten rok, se tady vyměnilo více jak 10 aut. Jsou tady i auta doplněny, které tady vůbec jako nebyly ani míněny, že tady budou. Momentálně tady je i Formule 3, která tady jezdila přebor Evropy a člověk, který na ní jezdil, šel do důchodu, auto prodává, tak nám ho sem dal do galerie na 3 měsíce na prohlídku pro lidi, kteří navštíví naši galerii.
2: A nově tady je třeba tamhle on hodně menší taková rikša.
3: Je tady zajímavost, je tady ČZ 175 rikša, což je odvinutý od skútr ČZ 175, který měl přezdívku Prase, a je to takový vozítko tříkolový s kabinou, máme ho dokonce i s kabinkou, oni byli bez kabinky a s kabinkou, dali jsme ho sem na výročí narození našeho jednoho kamaráda, který si montoval elektroměry tady v oblasti Turnova.
2: Je tady rozhodně co zkoumat a co objevovat a také pro majitele a obdivovatele historických strojů se stalo nové muzeum velkým lákadlem a tak sem zamíří právě i už zmiňovaná sobotní akce veteránem za krtečkem do Jizerských hor, která startuje od továrny na výrobu dřevěných hraček, kde se rodí vlastně i krteček v Hřetíně pod Bukovou. A v kolik bude start a jaká bude trasa, tak to už se zeptám jednoho z pořadatelů, Libora Bricknera.
4: Dobrý den. Tak startujeme v 11 hodin od Detoji, výroba dřevěných hraček. Jede se krásným krajem tady v okolí Železného Brodu. Jede se sem do Galerie veteránů a pak zase zpátky do Jiřetina pod Bukovou na hřiště, kde se budou plnit drobné úkoly.
2: Tak pokud chcete vidět historická vozidla, tak zavítejte sem do Galerie veteránů a pokud je chcete vidět při jízdě, tak třeba se postavte někde na trasu mezi Jiřetínem a Turnovem, anebo přijďte do Albrechtic na hřiště.
1: Takovouhle krásnou pozvánku připravil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. No krásné, venku místy poprchává, teploměr se s bídou dostal k 15 stupňům Celsia, ale to je vlastně ideální počasí na cestování. A jestli pak rádi putujete po zámcích, my vám to samozřejmě v našem vysílání umožňujeme každý den po celé léto. Zámecké léto vám nabízí zajímavosti o našich zámcích a zároveň ho můžete brát i jako tip na výlet. Spolu s tím také každé dopoledne soutěžíte s naším kolegou Pavlem Kudrnou. A jaký zámek vám představíme dnes, to nám právě teď odhalí náš průvodce zámeckým létkem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta, teoretika, knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30leté válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce, bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře, byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Čtvrteční odpoledne nám zpříjemnil rodák, dá se říci od sousedů z Ústí nad Labem, David Dale. Má žena 8 minut před 15. hodinou. To dnešní odpoledne má datum 23. července a zrovna dnes je to 155 let, kdy byl v Rakousku-Uhersku přijatý zákon, který nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu metrických měr a vah, což je jenom dobře, protože kdo dnes váží 80, ten by tenkrát vážil přes 140 vídeňských liber, ale i tak je to hrozné číslo. No a s dětmi si na toto téma povídala redaktorka Petra Beránková.
1: Co je to váha?
2: Ta může změřit, jak jste těžký.
3: Ta může změřit, jak jste těžký.
4: Ta můžete změřit, co je těžký.
5: Kdo je těžký a kdo třeba není.
1: Na čem vážíme?
6: Na váze.
1: Jaké druhy váhy znáte?
6: Kuchyňskou.
1: Co vážíme na kuchyňské váze?
6: Třeba kuchyně.
7: Můžeme třeba normální váhou můžeme změřit třeba tisíce lidí.
8: Já neznám žádnou váhu.
9: Máme váhu, který ještě vážíme. Se sebe.
1: Jak se říká téhle váze, když vážíme sebe?
10: Osobní a podle mě i Berťová.
1: A kolik vy třeba vážíte?
11: 19,4 kilo.
12: Já 126.
13: Tisíc kilo.
14: 90 tisíc.
15: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci prázdnin. Zoo v Liberci přístupnila nové parkoviště pro 50 aut. Archeologové našli v Českolipském renesančním letohrádku pozůstatky pobarvení látek. A pátek bude převážně slunečný s teplotami do 21 stupňů. Hana Foglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Poslanci by se mohli znovu vrátit k novele rozpočtového zákona 25. srpna, potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů sobě. Předlohu, která umožní vládě navýšit výdaje například na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, včera vetoval prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje veřejné finance. Na to upozorňuje i opozice. S tím vládní koalice nesouhlasí a pokusí se veto přehlasovat. Pokračuje ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě.
4: Pro nás je důležitý ten trend, to znamená, letos se s tím rozpočtem nic moc dělat nedalo, protože jsme nastoupili 15. prosince, příští rok to bude ještě bolestivé, ale ty další dva roky už budeme chtít, aby se nastavil nějaký postupně snižující se trend.
2: Na přehlasování prezidentského veta potřebuje koalice 101 poslanců, ve sněmovně jich má 108. Návštěvníci zoo nebo dětského koutku v Liberci můžou nově zaparkovat v Sovově ulici. Parkoviště má kapacitu 50 míst. Především v letní sezóně by mělo usnadnit dopravní situaci v lidových sadech. Parkoviště je otevřené každý den od 8 hodin a 30 minut do 19 hodin. Pětihodinové stání vyjde na 100 korun.
5: Nové parkoviště se nachází na doposud nevyužité ploše za autobusovou točnou v Sovově ulici. Jde o prostor původní příjezdové cesty k lesnímu amfiteátru. O letních prázdninách na provoz parkoviště dohlížejí brigádníci Zoo Liberec. V září a říjnu budou parkovací místa pro návštěvníky k dispozici o víkendech. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: V České Lípě končí první etapa archeologického průzkumu Červeného domu. Renesanční letohrádek a dvě sousední budovy se mají stát novou pobočkou tamního vlastivědného muzea. Pod podlahami tam archeologové objevili dodnes tekutý inkoust. Podlahy skrývaly i pozůstatky povaření cukru nebo barvení látek. Průzkum bude podle archeologa muzea Stanislava Martičáka pokračovat i po zahájení stavby, která začne v první polovině srpna. Nová pobočka muzea by se měla otevřít v druhé polovině roku 2028. Ministerstvo obrany od července přesunulo oddělení, které se věnuje přípravě obyvatel na krizové situace a obranu státu, pod armádu. Rezort tvrdí, že změna zjednoduší fungování agendy a zlepší spolupráci s armádou. Server iRozhlas ale zjistil, že jedním z důvodů byly podle vysokého úředníka taky úspory. Přesun znamenal zrušení 5 tabulkových míst.
3: Počasí.
2: Teploty v noci poklesnou mezi 10 a 7 stupňů a bude nejdříve zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm, který bude k ránu ustávat a tak i oblačnost bude ubývat. Poslední pracovní den tohoto týdne začne pod převážně polojasnou oblohou, odpoledne bude jen přechodně oblačno a naměříme 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: S omezením počítejte na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. V úseku od sjezdu na Mnichovo hradiště po sjezd na Příšovice a Svěny se v pravém jízdním pruhu pohybují silničáři, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I já vám samozřejmě na silnice přeju šťastnou cestu a všem bez rozdílu krásné čtvrteční odpoledne. Liberecká technická univerzita začala stavět novou budovu ve svém kampusu za zhruba 500 000 000 korun. Rozbili docela velké prasátko. Pak nás čeká další zápisek z deníku důchodkyně Vladimíry Hamalové a živě se spojíme s informačním turistickým centrem v Liberci, abychom vám připravili nějakou tu zajímavou pozvánku na turistický výlet a nebo na kulturní akci. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Dobrou zprávu do Českého rozhlasu Liberec přinesl 9 minut po 15. hodině Václav Neckář. Další zprávu přinese naše liberecká reportérka a dá se říci také dobrou, alespoň tedy pro studenty. Úplně nový pavilon staví ve svém kampusu Liberecká technická univerzita. Na místě dožilé a už zbořené budovy vznikne nová moderní 5-patrová stavba. Sloužit bude ekonomické fakultě a detaily zjišťovala redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já jsem se byla podívat na staveniště na univerzitním náměstí. Jsou tam hotové bourací a zemní práce. Teď začne samotná stavba. Vznikne tam 5-patrová moderní budova se zelenou střechou. Nahradí dožilý blok z 50. a 60. let minulého století. A sídlit tam bude ekonomická fakulta, univerzitní knihovna a studentská formule a taky studentský klub, který buduje rakety.
0: Původně mělo ale vedení univerzity jiné plány s novým pavilonem, je to tak?
1: Ano, původně tam mělo být také simulační centrum urgentní medicíny, to se přesune do budovy H v centru města. Tam chce totiž univerzita soustředit fakultu zdravotnických studií, kromě toho tam už teď o prázdninách stavbaři přestavují prostory na nové centrum dentální hygieny. To je jeden z nových výukových programů. Další novinkou je také obor psychologie a oba dva zmíněné obory by se měly pro studenty otevřít za 2 roky. V nové budově E2 měla sídlit také katedra designu, která aktuálně působí v Jablonci nad Nisou. Ze stěhování ale nakonec sešlo, jak říká rektor univerzity Aleš Kocourek.
2: Město Jablonec nad Nisou by bylo rádo, kdybychom tamto pracoviště udrželi. Druhak ani katedra designu neprojevila velké nadšení ze stěhování do Liberce. I z toho důvodu, že tam jsou krásné výstavní prostory v té budově N, kterou máme. Takže my jsme od tohoto záměru v tuhle chvíli ustoupili.
1: Pavilon by měl být hotový zhruba za 1,5 roku.
0: Ta stavba se zhruba o 2 měsíce zpozdila. Připomeň proč.
1: Důvodem bylo to, že plánování stavby trvalo víc než 10 let a za tu dobu se ve vedení univerzity vystřídali 3 rektoři. A ten současný, Aleš Kocourek, chtěl mít jistotu, že jsou plány v pořádku. Byly tam problémy s některými dotačními tituly, podle postupu prací to totiž vypadalo, že univerzita staví úplně novou budovu na zelené louce a podle rektora by na titul nedosáhla.
2: Naštěstí se nám podařilo i díky novému stavebnímu zákonu, který platí od nového roku, to, co tady dneska zahajujeme jako investiční výstavbu, je fakticky dostavba budovy E.
1: Celkové náklady mají vyjít na téměř 500 milionů. Stavbu ze zhruba třetiny část dotačně podpoří Evropská unie, stát a Liberecký kraj.
0: Říká naše kolegyně Johana Tománková. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Lucie Vondráčková, když vzlétnu já ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 9 minut před 15:30. Před námi jsou další zápisky z deníku důchodkyně, což je rubrika, ve které se rozhlasová publicistka Vladimíra Hamalová zamýšlí veselé i vážně nad životem starobní důchodkyně. Takže pro nás narozené v ročnících 70. let vlastně taková příprava.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Mé století. Mám ráda knihy, které mě přimějí podívat se i na takzvaně usazené věci jakoby z jiného úhlu. Jakože máte půl života v něčem jasno a najednou vás něčí myšlenka natolik překvapí, že si říkáte, ty jo, jak to, že jsem to z téhle strany nikdy neviděla. Jenže ono to má svůj líc i rub a někdy mi to bere i klidné spaní. Jako nedávno ten Günter Grass, souputník spíš mého otce než můj, co se celý život potýkal se svým stoletím dvou světových válek a se všemi zvěrstvy, co za tu dobu dokázalo lidstvo napáchat. A tak když jsem pročítala jeho vývojové kapitoly od nadějně noblesního roku 1900, přes první světovou, sociální bouře a rok 1931, kdy jeden blázen s knírkem sliboval, aspoň svým soukmenovcům, absolutní zlepšení, ač na úkor všech neárijských, což se tehdy, alespoň z počátku, moc nerozebíralo, že? Jistě, že mi zatrnulo při informaci, že právě on byl prý nakonec zvolen ve svobodných demokratických volbách a jak lehce celý systém otočil a rozmetal. Neuniklo mi ani odevzdání našich Sudet, následný protektorát a prý překvapivé zahájení druhé světové, další kapitoly poválečného znovu dělení Evropy a nástup byť jen takzvaně studené války. A pak už roky, které patřily i do mého života, třeba 67-68, příchod bratrských vojsk, léta cenzur a normalizace, listopad 89 a další svobodné volby, kdy, ač chceme nebo nechceme, jsme opět zodpovědní za to, koho volíme a kdo a jak nám bude vládnout. A do toho již mého století bych musela dopsat válku v Jugoslávii, zabrání Krymu a pátý rok válečných zvěrstev, zvláštní operace Putinovy armády na celé Ukrajině. No a když jsem tak srovnávala počty mrtvých v obou stoletích, došlo mi už vzhledem k faktu, že se píše teprve rok 26 a že to v současnosti o moc lépe fakt nevypadá. Tak to vidíte, kam až vás některé knihy dostanou. Přiznávám, že se jim asi jako většinou raději vyhýbám. Sice vám na letní čtení přeji něco veselejšího a lehčího, ač s přáním, abychom ani na ty těžší věci nezapomínali. Vaše Vladimíra Hamalová.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále krásné čtvrteční odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. My vám touto dobou pravidelně nabízíme nejrůznější typy na výlety, na kulturní a společenské akce, a to prostřednictvím informačních center. A dnes přichází na řadu Městské informační centrum Liberec. Na telefonu máme vedoucí odboru cestovního ruchu Zuzanu Kotrmadovou. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Tak není tajemstvím, že Liberec toho na výletování nabízí spoustu a spoustu, ale co byste momentálně takhle v letní sezóně vypíchla? Kam bychom mohli vyrazit?
1: My jako informační centrum jsme si pro naše návštěvníky v letošním roce a na letošní sezónu připravili různé komentované prohlídky, které se u nás v podstatě konají od pondělí až do pátku. Máme jich velké množství, ale takovou jednu prohlídku, na kterou bych chtěla návštěvníky pozvat, je třeba Zlatý věk Liberce. Ta se koná vždycky ve čtvrtek od 16 hodin a provádí vlastně návštěvníky Libercem obdobím 19. a 20. století.
0: Takže nejvyšší čas vyrazit, to je v podstatě zhruba za 20 minut. No a kdybychom chtěli vyrazit v Liberci na nějakou akci, samozřejmě teď v nejbližší době se nabízí Benátská, to je určitě ta největší akce v širokém dalekém okolí, ale vy pro nás určitě budete mít nějaký ten, řekněme, špek.
1: Špek z Benátské, to úplně nevím, jestli mám, ale můžu říct, že my s Benátskou nocí tak jako každý rok spolupracujeme a nabízíme návštěvníkům festivalu 50% slevu na návštěvu naší radniční věže. Tak všichni doufáme, že bude hezké počasí, aby návštěvníci mohli opravdu přijít a z té věže se podívat na město.
0: A nějaké další kulturně společenské akce, které můžeme v Liberci navštívit?

0: Teď probíhá během celého léta probíhá léto na náměstí, čili různé kulturní akce, divadelní představení, nebo tam jsou různé i taneční kurzy a podobně. Ten program je celkem bohatý a trvá až do konce srpna. Nebo potom to jsou prázdniny na zámku, kdy mají možnost lidé se ještě podívat do zámku, do zámecké kaple. Zároveň je tam velmi zajímavá výstava teď Rudolf II. Ožívá, což je taková interaktivní výstava pro dospělé, ale i pro děti. No a samozřejmě zvu na všechny ty komentované prohlídky, které pořádáme a samozřejmě na návštěvu k nám do infocentra.
1: To letošní léto je zatím takové prapodivné. Dnes zrovna odpoledne 15 stupňů Celsia. To není úplně ideální konstelace pro cestovní ruch. Jste spokojení s tím, jak se to léto po té, řekněme, turistické návštěvnické sezóně vyvíjí?
0: Tak ono nám to počasí, řekněme, třeba do minulého týdne celkem přálo, takže musím říct, že ta návštěvnost je opravdu v letošním roce krásná, až enormní bych řekla, protože pro nás je vždycky nejsilnější srpen, ale my zjišťujeme, že už i ten červenec v letošním roce opravdu splňujeme ta čísla srpnová, takže my jsme v tomhle směru spokojení. A vězte, že i když je takhle špatné počasí, tak ti lidé sem přijdou a chtí právě tu inspiraci pro to, co dělat v době, kdy takhle prší. A to máme také spoustu míst, kam je můžeme poslat. Ať už je to pro rodiny s dětma Centrum Babylon nebo Equelandie. To jsou takové velmi vděčné a skvělé cíle, kam ti lidé míří, když opravdu není hezké počasí. A věřím tomu, že se umoudří a že i na Benátskou noc je budeme moct do soboty posílat.
1: Meteorologové slibují, tak věřme, že se nedrží hesla slibem nezarmoutíš. Já vám moc krát děkuju. Přeju vám samozřejmě krásné a vydařené léto a budu se zase někdy příště těšit na vlnách Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
0: Děkuji vám, mějte se hezky, nashledanou.
1: Naším hostem na telefonu byla vedoucí odboru cestovního ruchu Městského informačního centra Liberec Zuzana Kotrmanová.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

The Lady in Red, ohromný hit 80. let a s ním na vlnách Českého rozhlasu Liberec argentinsko-britský zpěvák a skladatel Chris de Burgh. Mimochodem tahle písnička by před měsícem oslavila 40. narozeniny. Za tu dobu se stala jakousi vlajkovou lodí hudební tvorby Chrise de Burgha, i když on sám tvrdí, že to rozhodně není ta nejlepší píseň, jakou kdy napsal, a do určité míry to potvrzuje i anketa z roku 2000, podle které je tahle skladba 10. nejotravnější písní všech dob. Máme 15 hodin 51 minut a my se teď v programu Českého rozhlasu Liberec posuneme dál. V 16 hodin vás samozřejmě čekají zprávy, ty pro vás dnes chystá Hana Hauptfoglová, no a po 16. hodině tradičně humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a herečkou, výtvarnicí a spisovatelkou Ivou Hitnerovou. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ceny benzínu a nafty vzrostly. Technická univerzita začala v kampusu stavět nový pavilon. Nové zařízení v Liberci bude sloužit jako komunitní bydlení pro ohrožené děti. A zítra bude místy slunečno, pršet by mělo jen na horách, teploty kolem 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Pohonné hmoty zdražují, litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře, a to je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc, litr teď řidiči natankují za 42 korun a 24 haléřů, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně. V kampusu Technické univerzity v Liberci začala stavba nového pavilonu E2. Za rok a půl tam bude stát pětipatrová budova se zelenou střechou. Sídlit v ní bude ekonomická fakulta nebo univerzitní knihovna. Původně tam mělo být i simulační centrum urgentní medicíny a také katedra designu. Ta ale zůstane v Jablonci nad Nisou, jak říká rektor Technické univerzity Aleš Kocourek.
2: Město Jablonec nad Nisou by bylo rádo, kdybychom tamto pracoviště udrželi. Druhak ani katedra designu neprojevila velké nadšení ze stěhování do Liberce i z toho důvodu, že tam jsou krásné výstavní prostory. Takže my jsme od tohoto záměru v tuhle chvíli ustoupili.
0: Dětské centrum v Liberci má nové zařízení pro děti v tíživé situaci. Vzniklo v Puškinově ulici, kde o rodinný dům se dvěma domácnostmi. Obývat ho bude 8 dětí, o které se rodiče dočasně nemůžou postarat. Náklady činily 23,5 milionu korun, 2/3 pokryla dotace Národního plánu obnovy. Jak domácnost vypadá, popisuje pracovnice dětského centra Alena Ješková.
3: Vidíte, že to je jako opravdu jako doma, takže tady máme kuchyň s obyvákem. Tady vlastně ty pokojíčky jsou koncipované tak, že máme jeden větší pokojíček, který vlastně bude pro dvě děti, měly by to být sourozenci, a potom jsou tady dva pokojíčky jakoby pro jedno dítě.
0: Děti se do nových domácností nastěhují na konci léta. Armáda až do ukončení vyšetřování dnešní nehody vrtulníku na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody dorazil také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Po pádu vrtulníku zemřel jeden voják, 7 dalších lidí je zraněných, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Armáda pozůstalým poskytuje veškerou potřebnou pomoc. Na sociální síti X vyjádřil soustrast rodinám premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku zvětšená oblačnost s doznívajícími přeháňkami a ochladí se na 10 až 7 stupňů. K ránu čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Zítra by tak mělo být převážně polojasno, odpoledne místy přechodně i oblačno a pršet už by mělo jen ojediněle. Teploty zítra stoupnou mezi 18 a 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte, v Liberci v ulici Na okruhu srazila se tam 2 osobní auta. Policisté jsou u nehody, s velkou opatrností tam projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, buďte opatrní a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
5: hezké
4: Ivo.
5: Hezké odpoledne.
4: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
5: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit. A po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
6: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
5: To jsem nevyvěšovala.
6: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli. Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní Humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrchla jeho značkové košile. Poznamenala jeho elegantní trička. A husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami, třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá, a ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak, a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvan, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy, a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama, a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: jsem nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla ne, tu patentu. Nápak září tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to ano, a ty ano. Obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila ano. jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem ano. chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první. Ano. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce a teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička, jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství, tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba tak. No. To jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji. A Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu na telefonu. Vy se rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat. Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale se musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce, protože já jsem taková ochránkyně kočičí zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázku.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel Zbojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou. A já bych si přál Bčko.
5: Dobře.
10: Děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské. Nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další. Ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž nebo dopadneš jako Kaiser. Běž.
12: Promiňte, já...
11: Děkuju, pane doktore. Děkuju.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím?
14: To jste si tak jistý?
15: No, zaručeně, to je...
14: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s kdekým zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
15: Ano, denně.
14: Od rána?
15: No, tak od rána přímo ne.
14: No tak vidíte, tak co tady děláte?
15: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
15: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku o to, co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte? Chodíte do práce.
15: No právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
15: A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem odhodila, člověče. A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
13: No, já bych chtěl být zase střízlivý. Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda.
15: Ano.
13: nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný, všechno si pamatujete. Ty sestřičky.
15: Z růda vedle z růdy.
13: Ale když si dáte s paničkou, to jenom rozkvetáte. Krasec. No tak vidíte.
15: No, ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence taky. No.
15: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jak ji například?
15: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku to rád. A to pohyb. To je zdravý.
15: No, tak. A to taky třeba ožávám prsa cizích žen. Třeba se střednice nebo tety. No, to je trapas. To bylo zrovna smysl.
13: Jo. Tak vidíte, no. Kdo by si nešel, že
15: no, tak viděl jste ji.
13: Na moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít. No, to je jedno, to se nepleťme, no tak.
15: No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
15: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec, to je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
15: No, ale já jsem alkoholik, alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
15: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
15: No.
13: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
15: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
15: No a další radu?
13: Co?
15: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No to je jedna ze všechny rady.
15: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
15: No jo.
13: Je tě blbě, jo?
15: No strašně, to se nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka.
15: No,
13: co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setká.
15: No, to se říže. Já to tam už to znám.
13: No to už to poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, že to švato se srozej, to znáš, to tak.
15: Ne, co bych radši, ale, co? Já bych radši se...
13: Ale no, to stojí za pendrek, běž.
15: Ale tam už taky, Niko, jsem to poznal.
13: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
15: Sestřičko, prosím.
13: Ale neboli sestřičky, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Božel se na zdraví. Tak já mu závidím.
4: Pane Kajzere.
13: Pane doktore.
4: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
13: Neříkejte.
4: Ty váš?
13: Rád se bílej, že? Jem se ty barvy pletou.
4: Už po třetí tento týden.
13: Vážně, jo?
4: Kdo to byl?
13: Však on se vrátí. To nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
4: Pane Oldřichu, vám se u nás nelíbí, co?
13: Pane doktore,
4: ne, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bife a tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno a tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala. Nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těchhle těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: A, že by no, ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
5: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije ano. Potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
16: Když jeme,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800 900. Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít, Evičko, po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hnušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Vás Patriku i paní Ivu a já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky a máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
1: Humoriáda. Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou, Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška ano. Lídlová, ano.
1: Tak Antonín to, Mlčoch, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmíň 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak
1: tohle stačí.
7: Její
1: život... Řekla jsi to někdy?
7: Asi jo, jsem jí to říkala. Že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme

0: jsme Marseille...
1: Marsézu.
0: Marseillezu. Marseillezu jsme pívali. A od té doby
2: umím,
0: kdykoliv hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
2: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
0: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmu. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. A najednou obrovský aplauz. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No, a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanským zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. Jako, že to je dobré u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle? Takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No, byl sympatický.
3: No tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s tím dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr, a abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? To vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle dozadu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivo Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou, snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecký kraj bude hledat nové vedení Centra intervenčních a psychosociálních služeb. Městské lesy Česká Lípa dokončily opravu cesty na kopci Špičák. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě uctil Chorvatsku památku oběti červnové nehody. A pátek bude převážně slunečný s teplotami do 21 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké odpoledne přeje Hana Foglová. Rada Libereckého kraje odvolala z funkce ředitelku Centra intervenčních a psychosociálních služeb Alenu Zemanovou, která byla v čele organizace od roku 2022. Centrum zajišťuje chodlinky důvěry, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a také pomoc obětem domácího násilí. Podle krajské radní Anny Václavíkové Provazníkové ze starostů pro Liberecký kraj není důvodem k odvolání žádné závažné pochybení, ale rozpor v tom, jak chce kraj tyto sociální služby dál rozvíjet.
2: Jsme se lišili názoru na řízení organizace a na její rozvoj. Tato organizace má být jednou z těch nejprogresivnějších, které máme vzhledem k tomu, že obsahuje služby jako intervenční centrum, které řeší oběti domácího násilí, ale i poradny a tísňovou péči. Ale chtěla bych přesto poděkovat paní ředitelce za její odvedenou práci.
1: Lesní cesta od zahrádkářské kolonie na úpatí Českolipského kopce Špičák k letišti je nově opravená. Zajistili to městské lesy, které postupně obnovují stezky v okolí. Posledním letošním zásahem bude úprava single tracku pro horská kola.
3: Single track bude podle mluvčí radnice Kristýny Kňák-Albrožové dokončený v závěru letních prázdnin. V červnu městské lesy dokončily obnovu a rozšíření cesty na vrchol Špičáku. Vykácením části stromů tam také vznikla vyhlídka na město. Cestu lemují nové lavičky, dřevěné sochy a informační cedule. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Letní novinkou v Liberecké zoo jsou čtvrteční lekce jogy na podporu červených pand. Lidé si dnes už za necelou 3/4 hodinu mohou zacvičit v areálu zahrady a přispět tak organizaci Red Panda Network, která z příspěvků pomáhá obnovit přirozené prostředí pand v oblasti od Nepálu po Čínu. Podrobnosti jsou na webu zahrady. Vyšetřování červnové srážky lodí, při které přišli o život 4 Češi, může trvat až rok, potvrdil to chorvatský ministr zahraničí Gordan Grlić Radman. Společně se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů sobě, který je na dvoudenní návštěvě Chorvatska, uctili památku obětí nehody. Po vodě pustili smuteční věnce v místech, kde leží trosky potopené plachetnice. Plavidlo zatím zůstává na dně moře u Splitu kvůli složitosti jeho vytažení a také proto, aby se zajistilo, že se při této akci uchovají důkazy. Chorvatská agentura pro vyšetřování nehod po zjištění příčin neštěstí navrhne opatření, která by podobným tragédiím v budoucnu předcházela.
0: Počasí.
1: Teploty v noci poklesnou mezi 10 a 7 stupňů a bude nejdřív zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm, který bude k ránu ustávat a oblačnost bude ubývat. Poslední pracovní den tohoto týdne tak začne pod převážně polojasnou oblohou, odpoledne bude jen přechodně oblačno a naměříme 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v Jablonci nad Nisou v ulici Na Hutích. Na silnici je vylitá nafta, hasiči už by ji tam měli odklízet. A opatrně jděte také po dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu za nájezdem k čerpací stanici v Příšovicích. Leží na vozovce koberec. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: V Příšovicích na silnici rozvinuli koberec. Před námi se v tuto chvíli rozvine hodina zvaná Den v kraji. Máme 4 minuty po 17. a s Českým rozhlasem Liberec vám Filip Majsl přeje hezký poslech. A co vás čeká v následující hodině? Z dnešního vysílání jsme vybrali tato témata. Liberecká technická univerzita začala stavět novou budovu ve svém kampusu za zhruba 500 000 000 korun. V Liberci vzniklo nové zařízení pro děti v krizových životních situacích a Liberecké centrum Kašpar musí omezit pomoc nezaměstnaným. Nezískala totiž dotaci. To jsou tedy témata následující hodiny, kterou zahájí Hana Hauptfoglová souhrnem regionálních zpráv. Hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Výkupy budov a pozemků kvůli výstavbě druhé silnice do průmyslové zóny Jih v Liberci už stály Liberecký kraj 88 milionů korun. Vykoupená je většina nemovitostí.
2: Momentálně nám zůstávají 4 vlastníci, se kterými to musíme řešit. Byly podány i žádosti o vyvlastnění. Některých nemovitostí jsou už demolované a doufáme, že se nám povede do listopadu 27 začít.
1: Vysvětlil náměstek hitmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj, proč se stavbou ještě nezačalo. Pohonné hmoty podle údajů společnosti CCS od pondělí zdražují. V Libereckém kraji jsou i přes výrazné zdražení stále pod celostátním průměrem. V rámci kraje jsou nejlevnější paliva na Semilsku, nejdražší benzín prodávají čerpací stanice na Jablonecku a za naftu platí nejvíc řidiči na Českolipsku. V okolí liberecké části Vesec jsou už ode dneška kvůli hudebnímu festivalu Benátská dopravní omezení. Příjezdová cesta do sportovního areálu je uzavřená a provoz řídí policisté. A nejen to, jak doplňuje jejich mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Upozorňujeme na navýšení počtu dopravních kontrol a kontrol osob. Žádáme řidiče a návštěvníky festivalu o trpělivost.
1: Na Drábských Světničkách v Českém ráji začala rekonstrukce ochozu na Skalním hradu. Kvůli nepřístupnému terénu musel materiál nahoru vyvést vrtulník. A na další podrobnosti se podíváme krátce po 17:30. Zoo v Liberci zpřístupnila nové parkoviště v Sovově ulici na doposud nevyužité ploše za autobusovou točnou v prostoru původní příjezdové cesty k lesnímu amfiteátru. Parkoviště má kapacitu 50 míst, otevřené je každý den od 8 hodin a 30 minut do 19 hodin a 5-hodinové stání tam vyjde na 100 korun. A fotbalisté Jablonce dnes vstoupí do bojů o postup do základní fáze evropských pohárů. Ve druhém předkole konferenční ligy od 20 hodin čeká úvodní zápas na hřišti chorvatského Varaždínu. Odvetu týmy odehrají příští čtvrtek v Jablonci nad Nisou.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Tak Jiří Korn před malou chvílí pěl chvalospěvy na windsurfing. Jestli budou pro windsurfing vhodné i meteorologické podmínky, to už nám prozradí Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké počasí můžeme v Libereckém kraji očekávat večer, v noci a ráno?
2: No, co se týče toho windsurfingu, tak to vypadá, že teď v současné době by ty podmínky celkem šly až na to, že není moc teplo. V současné době teplota v Libereckém kraji dosahuje většinou 15 až 18 stupňů a místy se ještě vyskytují přehánky. A zítra bude sice o něco tepleji, ale zase bude slabší vítr.
1: Tak se ještě k tomu nočnímu počasí a k tomu, co nás čeká ráno v Libereckém kraji.
2: Takže v noci ještě se budou vyskytovat nějaké přehánky, které by měly postupně od jeho západu ubývat. A noční teplota očekáváme, že klesne zhruba většinou na 10 až 7 stupňů. A mírný západní až severozápadní vítr, na horách ještě čerstvý severozápadní vítr. A zítra přes den už bude převážně slunečno. Ještě by někde mohlo být zejména na horách nebo na severovýchodě přechodně oblačno a ojediněle by se na horách ještě mohla vyskytnout nějaká slabá přehánka, ale většinou už by to mělo být bez přehánek. A zítřejší teploty už o něco vyšší než dneska, 18 až 21 stupňů, na Českolipsku možná až 22. Ale zase ten vítr už by měl být většinou slabý 1 až 4 metry za sekundu. To znamená, že trochu tepleji a příjemněji k té vodě, ale na ten windsurfing zase nebude foukat dostatečný vítr.
1: Tak si to hold zítra odpustíme, ale děkujeme za poměrně dobré zprávy a budeme se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Tolik tady Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám v této hodině nabízíme souhrn toho nejzajímavějšího z našeho dnešního vysílání. A při té příležitosti jsme se podívali také do Technické univerzity v Liberci, protože tam staví úplně nový pavilon ve svém kampusu. Na místě dožilé a už zbořené budovy vznikne nová moderní pětipatrová stavba a sloužit bude ekonomické fakultě. A detaily zjišťovala redaktorka Johana Tománková, se kterou jsme to důkladně probrali.
1: Já jsem se byla podívat na staveniště na univerzitním náměstí. Jsou tam hotové bourací a zemní práce. Teď začne samotná stavba. Vznikne tam pětipatrová moderní budova se zelenou střechou. Nahradí dožilý blok z 50. a 60. let minulého století. A sídlit tam bude ekonomická fakulta, univerzitní knihovna a studentská formule a taky studentský klub, který buduje rakety.
0: Původně mělo ale vedení univerzity jiné plány s novým pavilonem, je to tak?
1: Ano, původně tam mělo být také simulační centrum urgentní medicíny. To se přesune do budovy H v centru města. Tam chce totiž univerzita soustředit fakultu zdravotnických studií. Kromě toho tam už teď o prázdninách stavbaři přestavují prostory na nové centrum dentální hygieny. To je jeden z nových výukových programů. Další novinkou je také obor psychologie a oba dva zmíněné obory by se měly pro studenty otevřít za 2 roky. V nové budově E2 měla sídlit také katedra designu, která aktuálně působí v Jablonci nad Nisou. Ze stěhování ale nakonec sešlo, jak říká rektor univerzity Aleš Kocourek.
2: Město Jablonec nad Nisou by bylo rádo, kdybychom tamto pracoviště udrželi. Druhak ani katedra designu neprojevila velké nadšení ze stěhování do Liberce. I z toho důvodu, že tam jsou krásné výstavní prostory v té budově N, kterou máme. Takže my jsme od tohoto záměru v tuhle chvíli ustoupili.
1: Pavilon by měl být hotový zhruba za 1,5 roku.
0: Ta stavba se zhruba o 2 měsíce zpozdila. Připomeň proč.
1: Důvodem bylo to, že plánování stavby trvalo víc než 10 let a za tu dobu se ve vedení univerzity vystřídali 3 rektoři. A ten současný Aleš Kocourek chtěl mít jistotu, že jsou plány v pořádku. Byly tam problémy s některými dotačními tituly. Podle postupu prací to totiž vypadalo, že univerzita staví úplně novou budovu na zelené louce a podle rektora by na titul nedosáhla.
2: Naštěstí se nám podařilo i díky novému stavebnímu zákonu, který platí od nového roku, to, co tady dneska zahajujeme jako investiční výstavbu, je fakticky dostavba budovy E.
1: Celkové náklady mají víc na téměř 500 milionů. Stavbu ze zhruba třetiny dotačně podpoří Evropská unie, stát a Liberecký kraj.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Českém rozhlase Liberec, kousek hudební historie, Del Shannon a Runaway. Máme 2 minuty po 17:30 a pokračujeme ve dni v kraji. Celkem 7 pokojů, 4 koupelny a 2 domovy pro kriticky ohrožené děti. V Puškinově ulici v Liberci vzniklo nové komunitní zařízení pro 8 dětí v tíživé životní situaci. Jedná se o další bydlení dětského centra Liberec, které dětem krátkodobě nabízí stabilní prostředí do doby, dokud se jejich náročná rodinná situace nevyřeší.
1: Vidíte, že to je jako opravdu jako doma, takže tady máme kuchyň s obyvákem.
2: Na první pohled běžný moderní dům. Rodina, která v něm bude bydlet, ale tu tradiční nepřipomíná. Nové zařízení na Puškinově ulici bude sloužit dětem, které se nachází v tíživé situaci, vysvětluje sociální pracovnice z dětského centra Liberec Alena Ješková.
1: Každé ta domácnosti se točí 5, my jim říkáme tet, ale jsou to pracovnice přímé péče ve 12-hodinových směnách. Ten chodí na denní a na noční.
2: Domácnosti jsou připravené 2. Celkem pro 8 dětí.
3: Po dřevěných schodech jsme vystoupili do 2. patra a teď už se nacházíme v prvním dětském pokoji s 2 lůžky.
1: Tady vlastně ty pokojičky jsou koncipované tak, že máme jeden větší pokojiček, který vlastně bude pro 2 děti, měly by to být sourozenci a potom jsou tady 2 pokojičky jakoby pro 1 dítě.
2: Všechny pokoje jsou vybavené postelemi, psacími stoly a úložným prostorem.
4: V současné době Dětské centrum Liberec má k dispozici 5 služeb. Takovou největší je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek. Zařízení v tuto dobu má kapacitu 20 dětí a je schopno přijmout děti od 0 až do 18 let věku.
2: Přibližuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
4: V tuto chvíli už máme 3 samostatné domácnosti, které bydlí v komunitní formě bydlení, fungují normálně v panelákových bytech. A zbyly nám 2 domácnosti, které jsou v těch původních prostorách kojeneckého ústavu a dětského domova a ty už v současné době nebyly vyhovující.
2: Až 8 dětí se proto na konci léta, pokud to bude jejich situace vyžadovat, může z původního zařízení přesunout do nového v Puškinově ulici.
4: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu.
2: Projekt vznikl s podporou Národního plánu obnovy. Dotace pokryje víc než 15 milionů korun. Liberec

0: I 8 minut po půl šesté ladíte příjemnou pozdně odpolední pohodu s Českým rozhlasem Liberec. Máme 23. července. Liborové dnes mají svátek, přejeme pochopitelně všechno nejlepší. A my jsme dnes v rámci našeho vysílání zavítali i do Českého ráje. Na Drábských Světničkách u Mnichova hradiště po 5 letech začala rekonstrukce skalního ochozu. Lidé trpící závratěmi budou mít díky tomu cestu nahoru pohodlnější. Všude bude nové zábradlí a bude se chodit po lávkách. Materiál na úpravy ale musel nahoru dopravovat vrtulník a opravy za zhruba 18 milionů korun zkomplikovalo také hnízdění sokola stěhovavého. Na skalní hrad by se ale lidé mohli dostat ještě letos na podzim.
1: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se modrou vracíme zpátky. Jako.
2: Ale je to tam ten.
3: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
4: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skalní hrad.
3: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
4: Tady před stavbou na Drábských Světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sam opravdu nikdo nedostal.
3: Původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
4: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
3: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo proti erozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálé erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu. Kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater jako vejš. No to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malované ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
4: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
3: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruma tam k tomu polámanému stromu.
4: Práce

0: Mají tříměsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
1: Naklil vejce, z vejce vylíhli malí sokolici, sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy CHKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
0: Turisté se na Skalní hrad budou moct vrátit od října. Z Drábských světniček Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Také v Českém ráji máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi. Okay.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vy stále posloucháte Den v kraji, přičemž ladíte Český rozhlas Liberec. Máme 6:15. Liberecké centrum Kašpar musí omezit spektrum pomoci hůř zaměstnatelným lidem. V Evropském sociálním fondu byl letos velký převis žádostí a liberecká nezisková organizace s tou svou neuspěla. Jaké programy a služby bude muset kvůli nedostatku finančních prostředků omezit nebo úplně zrušit? Na to jsem se odpoledne ptal předsedkyně představenstva centra Kašpar Ivany Sulovské.
1: Úplně zrušit musíme takové ty účinné konkrétní formy pomoci, jako je profesní diagnostika, vzdělávací a rekvalifikační programy a mzdové příspěvky. Takže jsou to takové ty opravdu jako velmi účinné formy pomoci, tak ty bohužel musíme ukončit.
0: No a co se naopak povedlo zachovat?
1: Zachováváme takové to základní pracovní poradenství. To znamená, že obracet se na nás můžou lidé, kteří potřebují nějak zmapovat situaci, nastavit strategii, vyladit podklady, připravit se na konkrétní výběrové řízení. Takže tohle základní pracovní poradenství v omezené míře, tak jak nám dovolují současné zdroje, tak zachováme.
0: Když mluvíte o těch zdrojích, jaké vlastně máte další zdroje financování?
1: Moc si vážíme toho, že máme možnost teda udržet ty služby právě díky darům od jednotlivců, díky naší benefici, kterou pořádáme každým rokem na podzim. Takže darů od jednotlivců si moc vážíme a pak také výnosy z naší hospodářské činnosti, kdy zpracováváme mzdovou personální agendu a realizujeme sociální audity u zaměstnavatelů.
0: A to byla tečka za dnešním Dnem v kraji. Za malou chvíli, tedy za 9 minut, vás čekají zprávy s Hanou Hautfoglovou, pak Kultura pod Ještědem s Tomášem Menešem, který vás mimo jiné pozve na anenskou slavnost na Jizerce. A my se uslyšíme zase zítra popoledni. Filip Majsl vám přeje hezký podvečer s Českým rozhlasem Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Sněmovna bude o vetovaném zákonu rozpočtového zákona 25. srpna. To v Liberci zpřístupnila nové parkoviště pro 50 aut. Regionální výrobky mohou zájemci nově koupit v samoobslužné prodejně v budově krajského úřadu. A zítra bude místy slunečno, pršet by mělo jen na horách, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Foglová. Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna. Řekl to ministr a šéf poslanců motoristů Sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své středeční veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. Schůze v posledním srpnovém týdnu bude muset schvalovat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi. Návštěvníci zoo v Liberci nebo dětského koutku můžou nově zaparkovat v Sovově ulici. Parkoviště má kapacitu 50 míst. Především v letní sezóně by mělo usnadnit dopravní situaci v lidových sadech. Je otevřené každý den od 8 hodin a 30 minut do 19 hodin a 5-hodinové stání tam vyjde na 100 korun.
3: Nové parkoviště se nachází na doposud nevyužité ploše za autobusovou točnou v Sovově ulici. Jde o prostor původní příjezdové cesty k lesnímu amfiteátru. O letních prázdninách na provoz parkoviště dohlížejí brigádníci Zoo Liberec. V září a říjnu budou parkovací místa pro návštěvníky k dispozici o víkendech. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: Agentura regionálního rozvoje otevřela v budově krajského úřadu Libereckého kraje samoobslužnou prodejnu lokálních výrobků. Obchod funguje 24 hodin denně, lidé se do něj dostanou pomocí mobilní aplikace. Prodejna nabízí zboží od regionálních výrobců a umělců sdružených v platformě Liberecký kraj Sobě, jak říká za agenturu Petra Handlířová.
4: Na webu těch značek profilů je už 400, tak aktuální výběr tady je zhruba z 33 značek. Podařilo se sem dostat průřez celým portfoliem od potravin trvanlivého charakteru přes sklářství, keramiku, místní knihy až po hračky a papírenské zboží.
2: Francouzské úřady kvůli požáru u města Bordeaux evakuovaly asi 20 000 lidí, informovala o tom regionální média. Proti plamenům na francouzském pobřeží Atlantiku zasahuje víc než 700 hasičů. Nasazená jsou také hasičská letadla a vojáci. Oheň se rozšířil z obce Somos, kde vypukl včera kolem poledne. Úřady zatím nehlásí žádné zraněné. Většina evakuovaných jsou turisté z kempů v oblasti.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku zvětšená oblačnost s doznívajícími přeháňkami a ochladí se na 10 až 7 stupňů. K ránu čekáme ustávání srážek a taky ubývání oblačnosti. Zítra by tak mělo být převážně polojasno, odpoledne místy přechodně oblačno a pršet by mělo jen ojediněle. Teploty zítra 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici třetí třídy mezi Pěnčínem a Dolní Černou Studnicí. Hasiče tam odklízejí olej, který vytekl na vozovku. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pohodové letní dny a příjemné chvíle s Českým rozhlasem Liberec. Je po zprávách a v pravidelném čase začíná další letní vydání Kultury pod Ještědem. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš. Opět nabídnu pestrý program, plný pozvánek a různých tipů, kam vyrazit. Už po písničce vás budeme lákat na 21. anenskou slavnost na Jizerce. Také připomeneme aktuální program křižanského hudebního a divadelního léta a pozveme i do Podještěckého muzea v Českém Dubu. Přejeme inspirativní náladu a dobrý poslech.
5: Kultura pod Ještědem.

0: V sobotu 25. července bude po celý den veselo a živo na Jizerce. Teď vás společně s Antonínem Dudou budeme zvát na tradiční prázdninovou anenskou pouť. Vítejte na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Dobrý den po telefonu.
1: Dobrý den, tady je Antonín Duda z Panského domu a pyramidy na Jizerce. Je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat na 25. července na Jizerku na tradiční již 21. ročník anenské sklářské slavnosti. Slavnost se koná na Jizerce a asi vás nejvíc zajímá, jak se tam dostanete.
0: Ano.
1: Takže vám doporučím, že vlastně nejlepší a nejhezčí je dorazit sem na kole nebo pěšky, ale i pro ostatní máme připravenou spoustu autobusů. Jezdí jak z Jablonce, z Liberce, z Harachova a dokonce i dobové autobusy z Kořenova.
0: Mm-hmm.
1: Takže auto raději nechte doma, protože kapacita parkoviští je samozřejmě na Jizerce omezená.
0: V sobotu po celý den, to znamená od kolika do kolika, prosím?
1: Pojď vlastně začíná již 10 hodin. Tradiční zahájení, že přijede kočár s zakladatelem skláren na Jizerce Antonem Rýdlem a vlastně trvá celý den asi až do 17 hodin.
0: Hmm. A na co se můžeme konkrétně těšit, koho uvidíme?
1: Takže máme bohatý program jak pro starší, tak i pro dětské publikum a zažijete toho spoustu. Máme tady foukání skla u kahanu, rýžování zlata v potoce Jizerka, bláznivé závody na trávě, na běžkách a v hudbě vám bude hrát staročeská jarmarační kapela. A kdybyste se i vy chtěli zapojit do hraní, tak tady máme flašinetáře, takže každý si může vyzkoušet hraní na flašinetu.
0: To všechno je lákavé. Co jsme ještě závěrem nezmínili? Co byste rád doplnil?
1: Kromě teda programu bych hlavně zmínil, že co by to byla pouť bez stánkařů. A máme vlastně přes 40 stánků, drtivá většina jsou ruční řemesla, to není žádný čínský plást, ale vyloženě u stánku potkáte přímo ty, které ty věci vyrábějí. Skláře, kováře, keramiky, řezbáře a dřevěné hračky, šperkaře, textilní výrobu, i různé pochutiny jako jizerský med, ručně malované perníčky, makaronky. Je toho opravdu spoustu.
0: Každý si vybere. Skvělé. Antonín Duda byl hostem po telefonu v Kultuře pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec. Zvali jsme vás společně na chystanou už 21. anenskou pouť na Jizerku. Tak vyražte sobotu 25. července. Děkujeme za milý rozhovor, zdravíme na Jizerku a ať se vám tam daří. Naslyšenou.
1: Děkujeme a budeme se na všechny těšit. Naslyšenou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: teď bychom vás s Českým rozhlasem Liberec rádi pozvali do Podešteckého muzea do Českého dubu. Už jenom sama jeho budova bývalá vila místního továrníka Konráda Blašky je skvostný muzejní exponát, jak zjistil náš kolega Zdeněk Rakušan. U mikrofonu byl s ředitelkou Podešteckého muzea Helenou Golovou a s hlavním průvodcem Martinem Hesem. Jdeme se tam podívat.
1: Člověk si tady přijde jako ve filmu, ale to není jenom tak nějaká nadsázka. Tahle budova, myslím, v řadě filmů hrála.
2: Nejznámější je určitě z 90. let seriál Náhrdelník s Libuší Šafránkovou v hlavní roli. A pak už to jsou takové ty typické kriminální seriály jako Mordparta s Jiřím Bartoškou a Vojtou Kotkem, Expozitura, Atentát na prezidenta a poslední filmový počin tady byl seriál s Jiřím Langmajerem v hlavní roli Zločiny Velké Prahy.
1: Takže my jen co sem přijdeme, tak se přeneseme v čase o století a čtvrt, dejme tomu zpátky. A co nás čeká potom dál v samotných expozicích?
2: Jsme v Podještědí, takže nesmíme opomenout osobnost spisovatelky Karolíny Světlé. Dále pak si připomeneme postavu hudebního skladatele Bedřicha Smetany, který má spojitost s Českým dubem. Poté židovská kultura, národopis 19. století, historie této rodiny, která tady žila, a ten vrchol přichází potom v druhé části prohlídky, kdy návštěvník navštíví prostory johanické komendy z 13. století.
1: Kdybyste měli to nějak přiblížit někomu, kdo o ní zatím neslyšel, úplně krátce, tak o co jde, proč se tam vydat?
3: Většinou je veřejnosti známý pojem klášter a komenda je v podstatě totéž co klášter, ale týká se rytířského řádu. To znamená, představme si, že to je klášter s opevněním na způsob hradu a tím máme vysvětlené, o co jde při pojmu komenda.
2: A už jenom ten fakt, že johanickou komendu navštívil Karel IV., tak to si myslím, že už samo o sobě stojí za shlédnutí. Ale hlavně tam je krásný ten příběh toho objevení, protože v historii se tušilo jenom, že někde ta komenda kdysi byla, ale ještě zhruba před 35 lety se o ní fyzicky nevědělo. A to objevení, to je právě to nejkrásnější, že to člověk může vidět na vlastní oči.
1: Mm-hmm. Někdy se mluví taky o zdejším pobytu Zdislavy z Lemberka.
3: Zdislava z Lemberka byla manželkou zakladatele naší komendy. Havla, původně z Hruštice, později právě z Lemberka, protože Lemberk teprve vystavěli a on se svojí chotí Zdislavou přijížděli na návštěvy k bratřím Johanitům, kteří zde v okolí zajišťovali kromě klasických církevních potřeb pro obyvatele, tak také špitální služby a ochranou službu, protože byli to rytířský řád, byli to vlastně obránci území.

0: Spousta lidí se bojí navštěvovat muzea proto, že si představují vitríny a u nich spousty textů a bojí se, že budou muset hlavně číst.
1: U nás texty a popisky víceméně vůbec nenajdete. U nás se vám věnuje náš průvodce, v podstatě jsme takové, my tomu říkáme muzeum zámeckého typu, kdy procházíte s průvodcem naším muzeem, naší expozicí a dozvídáte se příběhy, protože jsme přesvědčeni, že příběhy jsou to nejdůležitější na naší historii.
2: A je tam těch příběhů na Českodubsku opravdu hodně a v Podještěckém muzeu se o ně s vámi rádi podělí. Teď v létě denně, mimo pondělí a úterý, každou lichou hodinu se koná prohlídka Blažkovy vily a tamních expozic a každou sudou se otevírá zájemcům fascinující podzemní prostor bývalé johanické komendy. A můžete to spojit třeba s návštěvou nepříliš vzdáleného Lemberka, kde v příspěvku zmíněná svatá Zdislava spolu s manželem Havlem žila. Tak hezké výlety na Českodubsku.
3: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.

0: Dobrý den všem s Českým rozhlasem Liberec. Před námi je pravidelné knižní okénko. I dnes se společně s Martinem Fričem podíváme na zajímavé knižní tituly, které stojí za přečtení. Popřejeme příjemný poslech.
1: Milí posluchači Kultury pod Ještědem, spolu s literárními tipy tohoto týdne vám chceme představit jeden inspirační zdroj. Nevím, jestli jste jako uživatelé sociálních sítí, jestli jste zrovna na Facebooku, pokud ano, je tu zajímavá skupina. S mírnou sebeironií si říká literární snoby, ovšem to ne v závorce, takže spíš literární soby. A duchovním otcem téhle skupiny je Tomáš Fojtík a spousty recenzí, tipů, knižních událostí najdete právě na literárních sobech, tedy ve skupině literární soby. V redakci nás zaujalo a vybrali jsme pro vás román z Dolomit. Napsal ho Francesco Vidotto, román se jmenuje Onesto a tenhle pozoruhodný román má vlastně dva hrdiny. Samotného člověka a pak hory. Hory, ve kterých se odehrává a které nádherně popisuje. Příroda jako by tam byla zvláštním člověkem a zároveň je důležitou součástí života hlavního hrdiny. A tuhle knížku, když si vezmete s nějakým dobrým nápojem, zavřete se v nějaké místnosti, tak se možná na pár hodin kouzelně ztratíte v příběhu. Román Onesto přeložila Monika Števková a jako letní čtení je krásný. Z tichých Dolomit do rušného Švédska a za dobrou detektivkou. Pascal Engman, Johannes Silaker, Vzpomínka na vraha. Detektiv Thomas Wolf a novinářka Vera Berg vyšetřují jednak smyšlenou sérii vražd a jednak ve skutečnosti událost, která se stala, masovou střelbu. Tahle detektivka je pozoruhodná, ořezaná na dřeň s výborným tempem. Vzpomínka na vraha. A třetí tip, který jsme v redakci kulturního přehledu Živá kultura Žibí Liberec pro vás vybrali ze skupiny literární soby, nás vede do Gruzie. Do Gruzie let 2024 a 2025. Napsala ho Eva Karlíková. Jmenuje se zvláštně Obušky a chačapury a je to vynikající literární reportáž. Dobré čtení pro daleké cesty a poznání světa, jaký dnes je. Přeji vám hezké čtení a pěkné léto.
0: Říká na závěr Martin Frič. Jemu popřejeme hezké léto a vám příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Křižanské léto 2026 nabízí kombinaci divadelních komedií, hudebních koncertů a speciálních představení od června do září. No a teď v době prázdnin vás čeká zajímavý program, o kterém si budeme chvíli povídat v Českém rozhlase Liberec s Vendulou Volavkovou po telefonu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vaše hudební a divadelní vystoupení stojí za shlédnutí. Co připravujete pro diváky v nejbližších prázdninových dnech?
1: V nejbližších prázdninových dnech se diváci mohou těšit na Lucku Ondráčkovou, Jaromíra Noska, Simonu Stašovou, Miroslava Etzlera, Barboru Štěpánovou, Milošku Bittnerovou, Aleše Hámu. A za ty hudební hvězdy můžeme pozvat naše diváky, potažmo posluchače, na Čechomor, to je taková naše křižanská stálice, a po letech se k nám vrací Jakub Smolík.
0: Ano, ty konkrétní data představení vystoupení jsou patrně někde na Facebooku nebo na webu, klidně to připomeňte.
1: Určitě, naši fanoušci nás najdou na Facebooku, na Instagramu Křižanské léto, případně webové stránky křižanskeleto.cz.
0: Váš program končí až v září. Jaký bude konec léta u vás, víte?
1: Konec léta, doufejme, že bude pěkný, že bude babí léto, ne jako loni. Snažili jsme se, počasí jsme objednávali už v lednu, tak věříme tomu, že letos to vyjde. Zakončíme stylově komedii Můj nejlepší kamarád s Alešem Hámou v hlavní roli.
0: Jak se k vám prakticky dostaneme, v kolik představení většinou začínají?
1: Většina představení začíná v 7:30 v době letních prázdnin, po prázdninách potom to je v 7 hodin. S tím, že náš areál otevírá vždy 1,5 hodiny před představením, aby naši diváci měli možnost si najít ta nejlepší místa a samozřejmě měli možnost se občerstvit. K nám se dostanou všichni velmi jednoduše. Autem přes jiště s nádhernými výhledy, případně do Křižan se lze dostat také vlakem, to je takový romantický výlet, anebo autobusem.
0: Co byste ráda ještě závěrem doplnila, co jsme nezmínili?
1: Závěrem chcem poděkovat všem, kteří ať už dorazili, anebo teprve dorazí k nám do Křižan, na divadlo, na koncert. Všech vás si velmi vážíme. I ve chvílích, kdy třeba nám nepřeje počasí, o to víc jste pro nás důležití, protože nejenom my, ale i účinkující to vnímají a všichni si atmosféru křižanského léta velmi chválí a rádi se k nám vracejí, což je právě příklad i toho Čechomoru nebo Aleše Hámy, který k nám jezdí téměř každý rok.
0: Říká na závěr s úsměvem Vendula Volavková za Křižanské léto 2026. Díky za milý rozhovor, zdravíme do Podještědí, ať se veškeré akce, koncerty, vystoupení vydaří a na viděnou u vás v Křižanech.
1: Děkuji ještě jednou za pozvání a těšíme se na všechny naše diváky. Naschledanou.

0: Kultura pod Ještědem nabídne teď další díl premiérové četby. Perličky z příběhů Liberecka aneb putování libereckým krajem za knížkami a jejich autory. Dneska nás čeká už 9. díl seriálu Františky Dudkové Párisové a Marka Sekery. A o čem bude? O dětech. Na své dětství v rodném Liberci bude vzpomínat třeba literární kritik a spisovatel František Xaver Šalda. Hezký poslech.
1: Tomíku, líbí se ti ve škole?
2: Ano, paní učitelka je hodná a nosí bílou podprsenku.
3: Odpovídá 6letý syn Dany Hujerové z Jablonce nad Nisou, která jeho hlášky vydala v knize Když už se mi nic nechce, objeví se nekonečno.
4: Děti jsou radost.
3: Však taky dnešní povídání bude, jak se patří, veselé.
4: To je pravda. Vždyť mezi dětskými vzpomínkami nalezneme i liberecké zážitky krále komiků Vlasty Buriana.
5: Nejhorší bylo, když mne maminka zasýpala jakousi moučkou, a to nejvíce na místech takzvaně hambatých. Bylo mi to hrozně protivné. Zatínal jsem bezzubé dásně a v bezmocném vzteku jsem si přísahal, že až budu větší, že to mamince oplatím.
3: A také vzpomínky manželky Jaroslava Haška Jarmily na pobyt v Žiznikově u České Lípy v knize Haniččino jaro.
1: Hanička s Adélou jali se robit oběd. Čert ví, jak se stalo, že v poledne byla polévka jakousi špinavou tekutinou, v níž plaval muškátový ořech, bobkový list a květ, pepř, cibule, šafrán, skořice a česnek. První se dala do jídla Olga. Spolkla lžíci tekutiny a otřásla se. Brr, to je ošklivá polévka. Tak, řekla Hanička sázejíc všechno na jednu kartu. Vám nechutná již ani kajzersupe? Císař pán ví, co je dobré, jí ji v poledne a večer zase. A jen se po ní olizuje. Jste tak zmlsané žáby, že již ani kajzersupe nejíte? Róza okusila znovu a uznala, že se zprvu v chuti mýlila. Konečně i Olga a Hela dali se do své porce a požádali pak ještě jednou. Hanička i Delchn dali jim obětavě ze svého. Teď vám přinesu princesinen guláš, prohlásila Hanička. Hospodyňky teď již vesele vyškrabovali z hrnce něco nalepeného na dně a rozdělili po talířích kousky masa, tvrdého jako diamanty. I princesinen guláš byl snědem do posledního kousku a jenom Helena se zeptala. Bolejí princezny také tolik dásně, když koušou guláš?
4: Zajímavá je i vzpomínka Františka Xavera Šaldy, vlastně jediná, kterou na Liberec měl.
5: Ze svého raného pobytu libereckého, nebyl jsem v Liberci od svého 4. roku, mám ovšem několik zamlžených dojmů a vzpomínek. Nosívali mne na procházky po okolí a uviděl jsem prý i zblízka ještět, který se stal mým dobrodincem, zachráncem mého života. Roztonal jsem se ve svém 2. roce tak zle, že má smrt zdála se všem již neodvratnou. Tu prý nějaká bába z Ještěda poradila matce, aby mě dala užívat rosy pozbírané na stráních ještěckých. Nevím, jestli mě dávali tu rosu pít, nebo balili mne do náčinků smočených v oné rose. Ať tak či onak, vykřesal jsem se. A k Ještědu vzhlížel jsem ještě dlouho potom jako k svému vznešenému patronu a příznivci.
3: Mně se moc líbí vzpomínka Václava Čtvrtka pro Autor Stop, pořad, který na českodubské škole založil učitel a spisovatel Josef Lukeš.
1: Nejlepší dojem v životě na mne udělal jeden mizerný kluk a jedna zrádná holka. Přijel jsem na prázdniny do Písku. Tam jsem se zamiloval do holčičky v modrých šatech. On, ten mizera, taky.

0: Jednou jsme na půdě hráli hru. Modrá holčička byla princezna, já princ a můj soupeř hrál krakonoše. Krakonoš unesl princeznu do své zahrady a já ji měl vysvobodit. Krakonoš mi navrhl, že mě nejdříve přiváže k dubu, já se vysvobodím a pak budu pokračovat s princeznou. Důvěřivě jsem se nechal přivázat ke komínu. A pak už jsem se jen díval, jak se mi krakonoš s princeznou chechtají a utíkají z půdy. Nejdřív se mi chtělo brečet, ale pak jsem dostal vztek. Přehryzal jsem provaz, našel jsem si krakonoše s princeznou a zbil jsem krakonoše tak strašně, jako už nikdy nikoho v životě. Princezně jsem dal taky jednu. A pak už mě nikdy nic tak nerozlobilo tolik, jako ten mizera kluk, co mi ukradl modrou princeznu. A nikdy mě nic netrápilo víc, než to, že jsem uhodil modrou princeznu.
1: Dětské rvačky, no jejda. To mi připomíná vyprávění Můj táta Bivoj od spisovatele a operního pěvce Ladislava Mušky ze Semil.
2: Nakopnul jsem spolužáka Vladimíra Zemánka. Učitel byl mladý moravský vazoun. To je velice choulostivé místo, rozhořčil se. Okamžitě vezmeš Zemánka k lékaři. Dáš ho prohlédnout a na své náklady ošetřit. Vešli jsme do ordinace. Pane doktore, on mne kopl do choulostivého místa, skuhral Vladimír. Slíkni se, zaspíval doktor a chvíli choulostivé místo prohlížel. Mě to hrozně bolí, kvílel Vladimír. No jo, to musí bolet, souhlasil doktor. Jal se pochodovat po ordinaci a prospěvovat. Co já bych ti na to dal? Co já bych ti s tím udělal? Jak já bych ti, Čeče, pomohl? Náhle se otočil a radostně zamečel. Víš co? Kopni ho taky.
3: Méně bolestivá je vzpomínka německé autorky Margarete Kubelky na velikonoční koledování v Novém Boru. Povídku Zelený čtvrtek najdeme ve sborníku Du Land meine Kindheit. Osmiletá Margarete a její kamarádka se ilegálně připojili k zástupu chudých dětí s řechtačkami a obcházeli s nimi jednotlivé domácnosti, místo toho, aby šli na koledu k příbuzným.
1: Zmínit bychom měli i současného oceňovaného autora z Liberce, Pavla Novotného, a jeho veršované dílo Dědek a prozaickou knihu Babička.
3: To jsi ale na úplně opačné straně věkového spektra.
1: Kde pak? Píše o prarodičích tak, jak si je pamatuje z dětství, ale idylku nečekej. Na protivném dědkovi nenechal nic suchou a ani babička není zrovna jako ta od Němcové. A máme tu také celou řadu literatury o skautech. Třeba text libereckého Bohumila Nusky, Jak jsem byl pikolo, kde líčí, jak jako mladý skaut zůstal sám ve Francii. Z dalších bych připomněl Miloše Zapletala, Vladimíra Cvrčka a Vladimíra Stanislava z Liberce, Ivana Mikšoviče z Jelemnice a z Hrádku nad Nisou Lubomíra Jaroše.
3: Mnoho inspirace poskytuje snaha o výchovu vlastních ratolestí, jak dosvědčují díla dalších regionálních autorů Magdy Jogijové z Českolipska, Zuzany Hubeňákové a Petra Koška z Liberce.
1: Ten líčí v knize Rampa v Texlaně mimo jiné svůj pokus o modernizaci v péči osinka, zvaného Rampič.
2: Protože Dáša neustále kontrolovala stav plínky mezi rampičovýma nožkama, Rampa jí chtěl ušetřit práci. Sehnal od kamaráda z Tesly čidlo vlhkosti, vložil ho do plínky a připojil přes zvonkový transformátor do zásuvky. Když Dáša viděla, že drát vycházející z Rampičova mezinoží vede přes jakousi černou krabičku do zásuvky, vytrhla přívodní kabel a začala hystericky křičet. Marně Rampa vysvětloval, že na sekundární straně transformátoru je pouhých 5 voltů, což nemůže Rampičovi ublížit. Dáša nechtěla jeho vysvětlování slyšet. Tak si k němu zase čuchej, jako za krále Klacka, uzavřel diskusi Rampa.
3: A víš, co miluju? dětskou logiku, která je tolik odlišná od té dospělácké. Geniálně ji uměla ve svých filmech pro děti zachytit známá režisérka Věra Plívová-Šimková z Lomnice nad Popelkou. Nebo třeba liberecká rodačka Aida Brumovská v knížce Když stromy rostly do nebe.
0: Já bych ten prstýnek stejně nedostala, řekla jsem. Já jsem ho dostala, protože mám šelest, řekla Charlotte. A tak k mé touze žít jako Marie Terezie přibyla další. Mít taky šelest jako Charlotte Mochová. Večer jsem dostala horečku. A když mě pan doktor prohlížel a proklepával, usmálo se na mne štěstí. Je tam slabý šelest, řekl. Musíš hezky ležet v posteli, nesmíš tady lítat a taky musíš co nejvíc spát, jinak by ten šelest mohl být větší a třeba by ses ho nezbavila nikdy. Před očima jsem měla dlouhý, tenký prst Charlotte Mochové a na něm prstýnek s červeným kamínkem. To odpoledne jsem na pokoji proskákala a proběhala. Večer jsem se snažila neusnout a když už mě únava zmáhala, udělala jsem několik kotrmelců. Tak ubíhal den za dnem až do propouštěcí prohlídky. Pan doktor dlouho poslouchal, proklepával a potom řekl. No vidíš, jsi jako řípa, po šelestu ani stopy. Rozevzlikala jsem se a nebyla jsem k utišení. A pan doktor řekl sestře. Za celou svou praxi jsem ještě nezažil tak spontánní projev radosti z uzdravení. Je to velice citlivé dítě.
1: Já bych na závěr zmínil ještě Jaroslava Němečka z Dox. Na jehož komiksu Čtyřlístek vyrostlo několik generací dětí.
3: Máš i něco z večerníčku?
1: Jasně. Byli pro něj zpracováni krysáci frýdlanského rodáka Cyrila Podolského nebo některá díla Pavla Briče z Jablonce nad Nisou. A klasikou jsou Kosí bratři liberečáka Ludvíka Středy. K nímž ho inspirovali jeho synové. Zapomněl jsem na něco?
3: Pokud ano, nech si to na příští povídání o tom, co jsme nestihli v minulých dílech. Těší se na vás Františka
1: a Marek.
4: Seriál Perličky z příběhů Liberecka, jehož 9. díl právě dozněl, pro vás připravili knihovníci z Krajské vědecké knihovny v Liberci Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra. Ukázky z literárních děl načetli herečka Miroslava Pleštilová a herec Svatopluk Šuler. Seriál vznikl pod dramaturgickým vedením Petra Kujdy a v režii Vladimíra Ruska. Děkujeme. No a příště už nás čeká finále, díl 10.

Na závěr kultury pod Ještědem se také sluší připomenout největší hudební koncert u nás v kraji Benátská v Libereckém Vesci. Uskuteční se 23. až 26. července v libereckém sportovním areálu Vesec. Organizátoři připravili více než 80 interpretů na několika hudebních scénách a bohatý doprovodný program. Velkým tahákem je vystoupení legendárních Roxette, které se na festival vracejí se svou novou koncertní sestavou. Chybět nebude ani domácí rocková legenda Lucie, populární Činasky, energičtí Miraj nebo oblíbení MIG 21. Fanoušci tvrdší muziky si přijdou na své díky kapelám Škvor, Kryzo nebo Valda Gang. A to už je z dnešní nabídky úplně všechno. Užívejte prázdniny, pohodové letní dny, vaší dovolené a další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. se těší naslyšenou v Českém rozhlase Liberec Tomáš Beneš.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Technická univerzita v Liberci začala v kampusu stavět nový pavilon. Kvůli hudebnímu festivalu Benátská je v libereckém Vesci dopravní omezení. Nové zařízení v Liberci bude sloužit jako komunitní bydlení pro ohrožené děti. A pátek bude převážně slunečný s teplotami do 21 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hoplová. V kampusu Technické univerzity v Liberci začala stavba nového pavilonu E2. Za rok a půl tam bude stát pětipatrová budova se zelenou střechou. Sídlet v ní bude ekonomická fakulta nebo univerzitní knihovna. Původně tam mělo být i simulační centrum urgentní medicíny a také katedra designu. Ta ale zůstane v Jablonci nad Nisou, jak říká rektor Technické univerzity Aleš Kocourek.
4: Město Jablonec nad Nisou by bylo rádo, kdybychom tamto pracoviště udrželi. Druhak ani katedra designu neprojevila velké nadšení ze stěhování do Liberce i z toho důvodu, že tam jsou krásné výstavní prostory. Takže my jsme od tohohle toho záměru v tuhle chvíli ustoupili.
3: Až do neděle musí řidiči v okolí libereckého Vesce počítat s dopravními omezeními kvůli hudebnímu festivalu Benátská. Uzavřená je příjezdová cesta do sportovního areálu a dopravu v okolí řídí policisté. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Pozorujeme na navýšení počtu dopravních kontrol a kontrol osob. Žádáme řidiče a návštěvníky festivalu o trpělivost z důvodu možného časového prodlení souvisejícího právě s případnými kontrolami.
3: Dětské centrum v Liberci má nové zařízení pro děti v tíživé situaci. Vzniklo v Puškinově ulici. Jde o rodinný dům se dvěma domácnostmi. Obývat ho bude 8 dětí, o které se dočasně nemůžou rodiče postarat. Náklady činily 23,5 milionu korun. 2/3 z toho pokryla dotace Národního plánu obnovy. Děti se do nových domácností nastěhují na konci léta. Společnost Cream, která je vlastníkem požárem poničené budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, dnes převzala rozhodnutí stavebního úřadu o jejím neodkladném odstranění. Firma zároveň pokračuje v zabezpečení celého prostoru. Okolí budovy zůstává oplocené, osvětlené a střeží ho bezpečnostní agentura. Budova číslo 34 ve Zlíně začala hořet 9. července ráno. Oheň stovky hasičů likvidovali 15 dní.
2: Počasí.
3: Teploty v noci poklesnou mezi 10 a 7 stupňů Celsia a bude nejprve zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Ten bude k ránu ustávat a taky oblačnost začne ubývat. Poslední pracovní den tohoto týdne tak začne pod převážně polojasnou oblohou. Odpoledne bude jen přechodně oblačno a naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte na silnici číslo 270 Uralska-Hradčan. Na silnici je sražená srna a opatrně jeďte také v Liberci Košickou ulicí. Na křižovatce u vjezdu do parkovacího domu je kluská vozovka. Na vozovce je rozlitá nafta. Hasiči by už tam měli být a měli by jí uklízet. Přejeme vám šťastnou cestu, dobře dojďte právě tam, kam potřebujete. Buďte na všech svých cestách opatrní.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pojďme spolu o něčem diskutovat.
2: Nebo můžeme diskutovat něco.
1: No a to jsme u dnešního tématu. O něčem diskutovat, tak to je běžné, myslím si. A teď můžeme diskutovat o tom, jestli se brambory mají vařit ve slupce, anebo bez slupky. A je to i, co se týká češtiny, v pořádku, o něčem diskutovat.
2: Přesně tak.
1: No a co to něco diskutovat? Není to nějaký takový neologismus posledních let, který jsme si vytvořili a není spisovný, nebo je spisovný? Jak to vidíte?
2: Řekla bych, že je to tak nějakých 10 let, kdy se o tom trochu mluvilo, protože se pořád diskutovalo něco v médiích, politici, manažeři, ty mají svůj úplně extra jazyk a ta vazba nebyla úplně běžná. Předtím se pořád diskutovalo o něčem a najednou se začalo diskutovat něco a bylo toho hodně. A lidé měli pocit, že to není správně a že je to zřejmě vliv angličtiny. No a už před těmi lety se to tedy probíralo i mezi jazykovědci, kteří nás ujistili, nás uživatele češtiny, že vazba diskutovat něco je dokonce zachycená v příručním slovníku jazyka českého, který vznikal od 30. do 50. let 20. století.
1: To znamená, že dřív se to používalo, pak se to nějak přestalo používat, pak jsme to znovu našli a řekli jsme si, ale to fuj, to je nespisovné. Ale ono je to spisovné, protože už je to tam hodně dlouho, tahle vazba.
2: Ten vliv angličtiny se připouští, nicméně krásně se to sešlo. V češtině je to v pořádku a ta angličtina nám to připomněla.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer, Lačera te šukaršu niben. Festival Romipen v Brně letos opět propojí hudbu, tradice i vzdělávání. Dnes také uslyšíte rozhovor s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou, kterého jsme se zeptali, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jakým česká média informují o Romech. Mangau, Salačo.

0: A stále je s vámi romské vysílání Roma Vakeren Pěkný večer. Dohrála a dospívala kapela Duo Band Kladno. Jaký obraz Romů vytvářejí česká média? A kdo by měl mít možnost o těchto tématech mluvit? Na veřejné debatě organizace Romea se nad těmito otázkami zamýšleli novináři i odborníci. Mezi panelisty byl také novinář a spisovatel Patrik Banga z iDnes.cz. Zajímalo nás, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jaký média informují o Romech.
1: Nemyslím si, že to je stejný. Myslím si, že to je jiný, že už si ty redaktoři dávají víc bacha, že už i ta česká společnost je víc citlivá, nebo minimálně části společnosti je víc citlivá na otevřený rasismus. Takže už si to vlastně, podle mě, seriózní média, už si to zkrátka nedovolej. A pokud jo, tak dostanou čočku uvnitř těch médií, čili myslím si, že v tomhle jsme se hodně posunuli.
0: V debatě se Patrik Banga vyjádřil také k roli sociálních sítí a rychlosti šíření informací. Zeptala jsem se ho, jak se podle něj proměnilo šíření zpráv o Romech v online prostoru.
1: Ale já jsem tu mluvil o nebezpečí toho onlineu a o nebezpečí té rychlosti. Jo? Že ono to má dvě roviny. Jedna věc je ta, že v tom onlineu se dá lecos rychle opravit, ale zároveň se dá nadělat hrozný škody, pokud vypustíš nějakou zprávu, která je nepravdivá, nebo je nějaká předsudečná, nebo může mít prostě velký dopad a v tom je ten online nebezpečný.
0: Banga upozornil, že nebezpečí spočívá v rychlém šíření neověřených informací v online prostoru, které mohou převzít i některá média.
1: Tomu se říká monitoring a je to tak, že jedno médium monitoruje druhý a dušují se jakoby tím, že oni to vlastně nenapsali, že to napsal někdo jiný. Čili lidově se tomu říká, vložíš to někomu do úst.
0: Patrik Banga pracuje řadu let v redakci iDnes.cz. Zajímalo mě proto, jak z vlastní zkušenosti hodnotí vývoj přístupu redakce k informování o Romech.
1: Já si troufám říct, že na iDnesu právě jsme ty, kteří se na to dávají extrémní pozor, už jenom proto, že máme za sebou jednu negativní zkušenost a to nás, myslím, posunulo poměrně dost v tom, aby jsme o tom mluvili. Zároveň tím, jak na iDnesu pracuju dlouho, tak si myslím, že už mám vliv na to, jak ty zprávy můžou vypadat. A i kolegové se mnou velmi často konzultují, pokud se jedná o romský témata. Já se právě snažím dohazovat romský odborníky.
0: Jedním z témat debaty bylo také zastoupení romských odborníků v médiích. Zeptala jsem se Patrika Bangy, proč jsou Romové zváni především k debatám o romských tématech a ne jako odborníci i k otázkám, které s jejich etnicitou nesouvisejí.
1: Myslím, že potom byl kus té debaty tady a myslím si, že to souvisí velmi často s tou rychlostí a pohodlností těch redakcí, kdy už vsázejí na mediálně známí Romy, kteří jsou schopní kdykoliv, cokoliv, na jakýkoliv téma říct. Smutný na tom je, že ani u nás jako není zase tolik lidí, kteří byli fundovaní v těch tématech a mohli něco říkat. Jo? Čili každý z nás by měl jakoby nabízet těm redakcím lidi, který třeba osobně zná a ví, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby něco řekli. A já jsem životní optimista a věřím tomu, že za 20 let už takovýhle věci vůbec nebudeme řešit. To je taky ta pohodlnost, jo? Že než aby se ten redaktor dal tu práci a hledal toho romského odborníka, zvlášť pokud se to téma třeba okrajově jenom Romu týká, tak si radši pozve toho mediálně jaksi profláklýho Roma.
0: Vysvětluje spisovatel a novinář Patrik Banga.

0: Spolek Romani Hub z Brna se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity. Už po sedmé je také pořadatelem festivalu Romipen, který propojuje hudbu, vzdělávání i kulturu. Na letošní ročník nás pozve Petr Kováč.
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače na sedmý ročník festivalu Romipen. A Romipen pořádá Erhub, což je brněnský spolek. A můžete se těšit na několik zvučných jmén, ale já prozradím jenom některé. Tak Igor Kmeťo, potom Anita Soul nebo Gypsy Prala a plno dalších. Ale samozřejmě, kde se to bude konat? 15. srpna od 14 hodin na Biskupském dvoře, to je hned vedle zelného rinku. Ta návštěvnost se nám tam pohybuje kolem 1000 lidí každý rok, takže ochutnáte nějaké dobroty a užijeme si krásný letní podvečer a večer.
2: Mimo to, že tam bude hudební program, na co se návštěvníci Romipenu mohou těšit?
1: Tak co tam bude zajímavého, bude tam právní poradna, nebo spíš registrace do právní poradny, co považuji za strašně moc důležité, protože lidé se budou moct přihlásit, zaregistrovat a potom využít bezplatné právní poradny. To znamená, že pokud máte nějaké problémy v životě a potřebujete právníka a nemáte na něj finance, tak v Erhub vám s tím může pomoct zdarma. Děláme i odškodnění romských žen po sterilizaci, takže to je velká výzva. A potom, co tam bude zajímavé, budou tam samozřejmě i tanečníci, taneční soubory. Bude tam tanečnice, která přijede z Prahy a bude tancovat s tanečnicí malou Janíčkou Šťukovou, na co já se moc těším, protože to je tanečnice od Boha.
2: Pane Kováči, organizace Erhub, jak informuje ženy, které by mohly požádat o odškodnění?
1: Tak Erhub nebo Romani Hub se samozřejmě snaží informovat, ale tohle je přesně to, co říkáte, je největší problém. Informovanost lidí, nejenom žen, ale samozřejmě neděláme jen odškodnění po nedobrovolné sterilizaci žen, ale děláme i právní poradenství. Řeknu příklad, potřebujete napsat odvolání, tak to je všechno věc, kterou vám náš právník dokáže sepsat, podat, zastoupit vás, ale děláme i teď dvě kauzy, které byly velmi smutné, odebrání dětí z rodiny. Zatím se nám to povedlo dostat do takové fáze, že pracujeme s těma rodinama, vzděláváme je, aby věděli, jak se o dítě starat, že ho musí posílat do školy a tak dál. Takže toto Romani Hub všechno dělá a je dobré, když by to i ty Romové věděli, proto jsme se rozhodli, že tento budeme dávat stánek registrační do právní poradny na festival Romipen, který už je vlastně sedmý ročník.
0: Do Brna na festival Romipen nás pozval Petr Kováč. Adagives i Mar Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pád armádního stroje na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Stavební úřad ve Zlíně dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění požárem poničené budovy 34. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další čtyři vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
2: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září.
1: Sport.
0: Tenistky Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Bejlek porazila Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety a Krejčíková stejným způsobem vyřadila další Češku Lucii Havlíčkovou. V Praze v osmifinále skončila také Nikola Bartuňková. Prohrála s Tara Rudíjovou z Tajska 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojedinělé na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na 35. a 5. kilometru došetřují kolize 4 osobních aut. Neprůjezdný je stále levý pruh místo zřetelně označené světelnou šipkou. Fronta už je velmi krátká, jen na pár minut. Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce Rady na 26. kilometru. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: Pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A vy?
1: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, v to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Ovšem to se stává málo kdy, to tež s komediem, ale komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuál jako bejval, že jo, třeba Woody Allen nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že jo, ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Hmm. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

pro hasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů, jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali, a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film, a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten vjem je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně
2: na tu tak, filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No, pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, berem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. V Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. A já jsem říkal, dobře, pane režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. To byla, ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no, to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštělo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejenže na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jedno vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl, tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky takový šachy články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, tak taková... Ale to by ještě šlo, ale já, oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a pak přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo to vojenskou techniku?
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na tankový prapor. A ten tankový prapor mému naturelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Někteří lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo?
0: Ano.
1: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, no, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor, takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Jónem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Manulovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chulecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě starou mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem. Zámecké léto.
2: Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, ona se na to hodila, ale prostě ten mi obsadil, že jo. Vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky. A já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě o tom diskutujou a tak dále a je to potom poznat na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde je. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houtu na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no, ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, já nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby a říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kuka Čínzo, když si vezmete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam. Prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat. A zítra bude polojasno, maximálně 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí.
3: Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice dokončena do konce listopadu tohoto roku. Současně město připravuje na podzim další setkání s odborníky i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
2: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: U vstupu návštěvníky přivítá kat místní legendy, který je provede historii Katovny. Přízemí si tak prohlédnou 3D modely Jeseníčka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlednou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty se chystají na start nové sezóny. V sobotu nastoupí na úvod šance ligy na hřišti brněnské Zbrojovky. Hlavní trenér Pražanů Dan Brian Priske zmínil, jaké cíle Sparta pro nový ročník má.
5: Jsme hladovější než kdy předtím. Dvě sezóny bez trofeje, to není dobré. Chceme titul v lize, probojovat se do finále poháru a být co nejúspěšnější v evropských soutěžích. Dostat se na tu nejvyšší úroveň. Cíle jsou jasné.
0: Počasí.
2: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 a na horách bude 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na Chocerady na 26,5 kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 opět směrem do Prahy i o kus dál. V omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí jen levým pruhem a menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný zné osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla a 10 minut se stojí i v Dobříšské ulici před vjezdem do Mrázovky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který je důkazem, že láska překoná hory, poválečné útrapy a vrátí i ztracené jméno.
6: Vyprávět o svých citech budou 79letá Uršula a 81letý František.
7: Oba už také vědí, že láska je největší léčivá síla v přírodě.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Uršuly a Františka Wolfových ze Srbské Kamenice.
0: Poznali se před 63 lety. Stačil pohled, láska k tanci, dvě srdce a vznikla láska. Jak to všechno bylo, jel se zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Paní Wolfová.
3: Vás tady, ano.
4: Uršula.
3: Ano.
4: Patrik Rozehnal, dobrý den.
3: Těší mě.
4: Já vám dám kytičku rovnou.
3: Je, děkuji.
4: A ta vám jde krásně k šatu.
3: No, vidíte, tak pojďte dál.
4: Vy máte nádherný dům teda.
3: Jo, pojďte dál.
4: Dozadu, do domu, to je takové to staré selské stavení.
3: To byla kdysi pekárna.
4: Tady se pekl chleba?
3: No, chleba a pečivo za Němců. Vystavěný to je 1908. A ty byly potom odsunutý ty lidi, ale my jsme to neměli po nich. My jsme to měli až po několikátý generaci. No a my jsme to koupili a to bylo v hrozném stavu.
4: Takže to krásu jste tomu dali vy.
3: Jo.
4: A tady máme Františka, už asi předpoklad. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady je plno fotek.
4: Jo, vy byste nachystala takhle.
3: Já jsem nachystala fotky.
4: A vaše svatební.
3: No, naše svatební. No a...
4: Vy jste pořád stejný oba.
3: Ne, nejsme.
4: No jo.
3: Jo. František přišel o vlasy. Z velký lásky padají vlásky, se říká.
0: Vraťme se do doby, kdy měl František ještě bujnou kštici. Bylo mu 18, měl už po maturitě a chodil do práce.
1: Ve volném čase rád tancoval. A jednoho zářijového dne roku 1961 se s kamarády vydal z Chlumce na Ústecku do Chabařovic na taneční zábavu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tam jsem potkal jako vokatou holku, která se mi jako tak nějak zamlouvala. Jako.
3: František mě vyzval k tanci a potom jsme tančili a vždycky, když jsme se potom scházeli a šli jsme na čaje nebo na plesy, my jsme stihli čaje a my jsme stihli i ples tam v Chabařovicích, v tom našem městečku, kde bylo 5000 obyvatel, bylo plno 8 až 10 plesů bylo za sezonu. Takže my jsme oba dva rádi tančili. My jsme začínali s tancem, my dva na sále a končili jsme taky my dva. Takže my jsme byli takový abnormální v tomhle, bych řekla. Můj muž potom musel jít na vojnu. 19. šel na vojnu.
4: To znamená, vy jste se rok vídali, tančili a ano, pak odcházel na vojnu.
3: Ano, a potom šel na vojnu, jenomže šel na vojnu až do Liptovského Mikuláše, do Nízkých Tater. No, ale předtím ještě měl o mě zájem ten dvojitý Wolf.
4: Takže vy jste teď jednoduchá Wolfová. S jednoduchým V,
3: ano.
4: Protože František je Wolf jednoduše. Ano. A vy jste měla ještě nápadníka s dvojitým V?
3: Já jsem měla ještě z Chabařovic nápadníka s dvojitým V. A ten nápadník s dvojitým V byl o 2 roky starší než můj muž a o 4 než já.
4: Rozumím tomu dobře, že vy v době, kdy vám dvojitý Wolf odešel na vojnu, tak vy jste si takhle jako nabrnkla jednoduchého Wolfa?
3: No, to tak bylo.
5: Oni jenom kamarádili, to bylo takový, že se znali.
3: Ono to nebylo, to nic vážného.
4: Co rozhodlo ve vás v tom srdci, že jste věděla, že ne, že chcete Františka?
3: Jeho kamarádi. Měl ještě další kamarády v Chabařovici, jak to ty mladí lidi mají plno kamarádů. A ty kamarádi říkali, hele, Klaus ti není věrný. My jsme spolu intimního nic neměli. Klaus ti není věrný. Klaus tamhle s nějakou chodí a tamhle s nějakou chodí. Jestli to byla pravda? Já jsem toho nebyla svědkem. Jestli lhali ty kluci, nebyla jsem svědkem. Ale nevím, proč jsem si vybrala jednoduchýho Wolfa.
4: No a to byste měla vědět, proč.
3: No, protože byl strašně milej, strašně hodnej, na rukách by mě nosil. My jsme někdy z blbosti, když jsme potom spolu chodili s Františkem, tak Chlumec a Chabařovice jsou 3 kilometry. A když jsme šli na návštěvu k jeho rodičům do Chlumce, tak jsme udělali blbost a on mě vzal takhle na ramena a byla mlha zrovna a šli jsme do Chlumce. A teď šel nějaký člověk naproti nám po té silnici a lekl se. Tenkrát byli hrozně aktuální péráci, tak si myslel, že to je nějaký pérák. Byli jsme to my.
4: Utíkal do pole.
3: Utíkal do folí.
5: A jsem mě mohl schodit z těch ramen, protože jsme se tak smáli. Jako.
4: Řekněte mi, co tak se vám líbilo každému z vás na tom druhém? Čím jste se navzájem okouzlili? Jak jste toho druhého viděli tehdy, Františku?
5: No, na mě udělal dobrý dojem, jako jak vypadala, že jo? No, teď byla temperamentní, a to ještě do dneška, no, až někdy jsem spocenej. Jako. No a my jsme si sedli docela, jako, já bych řekl, že jsme si jako sedli. No.
3: A já jsem byla trošku potvorka, on vždycky mě šel doprovodit. Stoupili jsme si tam u baráčku ke dveřím a tam jsme se pusinkovali, to bylo všechno.
5: No a potom jsme se tam ještě šmajchlovali jako trošku.
3: A já schválně, on v autobus jel 10 hodin a já schválně, aby mu ujel. A tak jsem viděla, že mě má doopravdy rád.
4: František to hezky nazval. My jsme se šmajchlovali. To je to, co nás vlastně taky zajímá, jak taková láska vzniká. Jak to vypadalo v té době, když vy jste chodili takovéto přibližování se? Jak ty něžnosti začaly? Kdo s tím začal? Nebo byly obavy, jestli třeba ten druhý to přijme, jestli to už není moc brzo? I třeba ta první pusa nebo nějaké obětí?
5: My jsme na to šli pomalu, postupně. A ona to je taková... No, jak to mám říct, no sopka taková, no, tak...
4: Takže ona vás popadla?
5: Samo, to šlo samo.
4: Takže ona začala, Uršula?
5: Většinou.
3: No. Co povídáš, ty jsi mě pusinkoval, já jsem čekala. Jo.
5: Dobrý, no.
3: Ale já chci říct, jako v dnešní době, já jsem říkala, intimnosti až po vojně a skutečně to tak bylo. Mně bylo 19, když jsem měla první intimnost s manželem.
4: Po vojně a před svatbou?
5: Jo, jo.
3: Jo, před svatbou, jsme ano,
5: rok,
3: před svatbou.
5: Rok ještě po vojně jsme spolu rok chodili a no. Potom jsme se brali, jo.
4: A ve vší slušnosti teda, ta první intimnost, byl to náhlý závan nějaké vášně, že k tomu došlo, nebo jste si udělali nějaké příjemné prostředí a byla příležitost, že jste někde mohli si takhle jako spolu pobít?
3: Taková vášeň, ne, bych řekla, jo. Že jo. Bylo to v Chlumeckém parku. Tam byl kdysi zámek v Chlumci.
4: Jaké to bylo potom? Změnilo se něco? Řekli jste si, teď už jsme postoupili někam dál? Nebo jako změní tohle ten vztah? Jako posune ho to někam výš? Nebo jak to člověk vnímá?
5: My jsme ten vztah měli docela jako hluboký a to vůbec na to nemělo vliv. Jako. Bych řekl, že ne.
3: Bych řekla, že ne.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Uršule a Františkovi Wolfovým, kteří oba vyrůstali v Sudetech. Uršula měla maminku Němku a zažila v dětství mnoho ústrků.
2: Jejich rodiče jim oběma ale byli velkými vzory. Byli to slušní lidé, kteří ctili pravdu a žili spolu šťastně a spokojeně. Takové manželství si přáli i Uršula s Františkem.
1: Jejich rozhodnutí vzít se urychlil fakt, že Františkův bratr se žení a dům jejich rodičů se prodává.
2: A tak byla 31. července
1: 1965
2: svatba v Ústí nad Labem. Od té doby nosili snubní prstýnky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: No, máme prstínky, máme je skovaný, ale představte si, byly teda zlatý doopravdy, byla práce sehnat zlato tenkrát v té době, nebylo zlato, nebyly prstínky a oba dva prstínky nám praskly, ale manželství vydrželo. On má prasklý prstínek, já taky.
4: Víte, jak ten kroužek byl sletovaný, tak se to tam rozpojilo.
3: On nebyl v celku, on byl jako to ještě mezi tím byla ještě, jako bylo tmavší zlato a světlejší zlato, jako tři druhy, a ono to tam prasklo. Ale manželství dám neprasklo.
5: A vybírali jste si je tedy sami, rozhodovali jste, jak budou vypadat, nebo vám nabídl zlatník, jak...
3: Tam nebyly vůbec žádné možnosti. My byli rádi, že jsme vůbec nějaký sehnali. Tenkrát nebylo vůbec zlato. To bylo v Ústí nad Labem, my jsme to v zlatnictví, to bylo veliký zlatnictví, ale oni neměli vůbec žádné prstínky. To byl problém.
5: Co šaty? Nechala jste si šít? Do čeho se oblékl František? V čem jste se ženil, Františku?
4: Oblék nějaký černý, jako tmavej, nebo já nevím, to už se si nepamatuju. A to jsem si koupil asi, ale ta si nechala ušít jako šaty a ještě do dneška poplakává, že to byly tak obyčejný šaty, oni sice byly z nějaký, co to bylo?
3: Byla to krajka, ale ono nic nebylo, tenkrát nebyl materiál, já jsem byla ráda, že jsem sehnala 3 metry a i kdybych si to bývala ušila sama, což bych bývala mohla, ale nevěsta si nemá šít šaty. Tak jsem to nechala šít, no a...
5: A říkala jste si, že jsem si je nešila sama, jo?
4: Ne, že byli takový, že neměli vlečku a takovýhle nějaký, rozumíte, jako...
3: Byli dneska. Takový skromný, byli krátký a to. Já jsem si potom šívala šaty, jo. Můj muž vždycky, když přišel, že půjdeme tančit, tak ještě čekal, až já došeju ty šaty, co tam mám. S krajzlíčkama, s takovýma všelijakýma fyžíčkama. A to byly jako hezký šaty, hezký.
5: No a u těch svatebních závoj byl?
4: Ne.
3: Nebyl, jenom takovej do vlasů něco malinko.
5: Když jste tedy stáli u nějakého toho oltáře nebo pultu, nebo já nevím, jak to vypadalo, co vám tak běželo hlavou? Že tak jako je, budeme spolu, nebo jaké myšlenky napadají nevěstu a ženicha v tu chvíli, jestli si to ještě pamatujete. Uršulo.
3: Budeme spolu a budeme spolu šťastní až do konce života. A můj muž, já jsem řekla ano, a můj muž řekl dvakrát ano. Ano, ano.
4: Protože jsem to řekl potichu a myslel jsem si, že ten vodávající to neslyšel, tak jsem to řekl jednou, ještě nahlas. Doteďka to mám na talíři.
5: Takže vy jste dvakrát ženatý s Uršulou a ona s váma jenom jednu vdaná.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Přesně tak to je.
5: A pak co tedy? Polibek? Co
4: no jasně, prstýnky, to je klasika, no. Klasika.
5: Co si vy sami z toho svatebního dne pamatujete jako největší intenzivní zážitek, co tak jako vám vytane na té mysli? Nebo na co rádi třeba vzpomínáte, že jste byli dojatí, nebo že jste to nečekali ten den, nebo je to věc, která vám v té mysli a srdci zůstává hodně, hodně na tom předním místě zasunutá.
3: Ten obřad. A potom, když jsme z toho kulturáku, ten kulturák byl nově postavený a v ústí z toho kulturáku se jde po schodech, tam je několik schodů, a když jsme tam z těch schodů scházeli, tak byl vidět hrad Střekov v dálce. A to bylo tak krásný a za námi se šel celý ten štrůdl a byli jsme nejšťastnější lidi na světě.

0: Večer po svatbě nechali vše být, vyspali se a ráno jeli autobusem do Ústí nad Labem, kde sedli na vlak a mířili na svatební cestu do Nízkých Tater.
1: Romantiku pak vystřídal opravdový život. Do začátku dostali 5000 korun od dědečka Uršuly, který si na to dokonce vypůjčil, a František do manželství přinesl 7000 z prodeje domu rodičů.
0: Ale život to byl krásný, zvlášť když přišli na svět děti.
2: Dva roky po svatbě se nám narodila Jana. A to jsme chtěli. My jsme chtěli děti. A že my jsme chtěli, no, my jsme chtěli. Já jsem chtěl chlapečka. Že se bude jmenovat Jan, jo. Přišla dcera, no, tak to nevadilo. Tak to byla Jana, jo. No. A za 4 roky potom jsme si ještě pořídili dalšího Jana, a zase to byla holka, tak je to Hana zase. Hanka, jako Honzík, jako. A ti to skončilo, to už jsme.
3: Nepokoušeli jste se?
2: Kapitolu jsme zavřeli už.
3: Když přišla tedy Jana na svět, první prvorozená dcera, jaké to pro vás bylo, protože vy jste se stala mámou, změní se v člověku něco, co prožívá v tu chvíli?
4: Bylo to krásný. Já se jako divím, když někdo řekne, že se mu narodí dítě a on není šťastný. My jsme byli šťastní oba dva. Oba dva jsme byli šťastní. Můj muž i já byli jsme šťastní až.
3: A probudí se opravdu v člověku najednou nějak ten mateřský cit, nebo to tak jde s těhotenstvím, jak to je?
4: Určitě se probudí takovej ten cit a já jsem vždycky celý život měla i cit pro jiný lidi a natož potom pro svoje vlastní.
3: Vy jste vlastně pracovala v mateřské školce?
4: Ano, já jsem pracovala v mateřské školce a 38 jsem měla ve třídě, ale všechny byly strašně hodní. I ty největší lumpíci byly nejhodnější. A z 20 jsem chodívala na procházku, to se chodívalo 20. Znali babičku, protože jsme chodívali kolem a babička někdy vykoukla, někdy jim dala bonbon a jednou jsem přišla v černým a říkám, děti, mě umřela babička. Ježiši, to je hrozný. Děti byly celý den tiše. Úplně to brali, jako kdyby jim někdo umřel. A říkali, paní učitelko Wolfová, půjdeme za babičkou na hrobeček. Šli, musíme tam dát kytičky. Natrhali na louce kopretinky, kartáčky, zvonečky, udělali puget velikej, šli jsme na hřbitov, dávám tam tu kytičku a nejmenší holčička Markétka je lékařka teďko v Anglii. Mě takhle hladí po ruce a říká, paní učitelko Wolfová, nebuď smutná, já ti dám moji babičku, já mám 3. Ona měla prababičku a 2 babičky, tak mi chtěla dát babičku. No nebylo to krásný od toho dítěte.
3: Pamatujete si takovéhle nějaké dojemné okamžiky i s vlastními dětmi, s tou Janou, Hanou, že by vás nějak dostali, až třeba dojeli k slzám, něco takového?
2: Když jsme přinesli to první dítě domů a tak jsem na to koukal, tak jsem říkal, na mě asi taky přišly ty materský půdy. Že jsem byl na měko, jako úplně. Jako. Já to jako nechápu taky, co říkala žena, že když někdo má svoje děti a nemá k tomu cit, jako, to nechápu. Protože to je to nejsilnější snad, co na tom světě vůbec je. Jako, aspoň to já takhle mám.
3: Byl jste tedy dojatý, když jste viděl poprvé svoji dceru?
2: Úplně na měko.
4: A druhou Haničku taky, když přišla potom Hanička, tak i Janička se strašně těšila. Všichni se těšili, babičky, my jsme bydli s maminkou mojí a s tatínkem. Všichni se strašně těšili na miminko. No.
3: Když přišly ty děti, pro vás dva, co to znamenalo? Změní se ten vztah, zase se někam posune, nebo cítí větší odpovědnost nejen k tomu druhému, kterého má vedle sebe jako partnera, ale třeba i k dětem? Co to udělá s tou láskou, s tím vztahem těch dvou?
2: Já bych řekl, že nic se nezměnilo, my jsme se měli pořád rádi, jako samozřejmě, a o ty děti jsme se společně, jako jak jsme mohli, tak jsme se o ně starali, jak jsme uměli a měli jsme možnosti, že jo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V životě přichází i těžší chvíle, kdy poznáte, jak toho druhého potřebujete a milujete.
2: Friedrich Dürrenmatt kdysi napsal: Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
1: To ve svém životě naplno poznali také František a Uršula Wolfovi.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V 56 letech můj manžel dostal rakovinu kosti tady nahoře na noze. A myslím si, že si to udělal, jak tam vyklepával ty malý okýnka, jak tam byla ta stáj, tak tam vyklepával, aby tam mohl dát veliký okna a bouchnul se tam. Do pravý nohy se pořádně bouchnul. Najednou potom ho bolí noha a zjistilo se, že má rakovinu. Dostal se do Ústí a tam mu pan doktor doporučil uříznout nohu a řekl mu, my děláme krásné protézy, vydržej a jsou krásný a budete s tím spokojený. A dostal se, představte si, do Prahy. Manžel říkal, nemohli byste mě třeba v Praze zjistit, co a jak, co s tím nebo ne. No, dostal se na Bulovku a tam mu během 10 minut řekl primář, rentgenoložka a ještě další lékař, že noha nepůjde pryč, což byl velký úspěch. Tak mu to tam odoperovali a zkrátka mu zachránili nohu. Jakmile máte nějaký problém, někdo veliký, to říkám všem, běžte prosím do Prahy.
4: Františku, ale to mi řekněte, když přišla ta diagnóza, ta první, kdy vám doktor řekne, že je to vážné a že můžete přijít o nohu, co se tak jako ve vás odehraje?
5: To je to těžký, protože si uvědomujete, že jste na hraně mezi životem a smrtí. A když slyšíte ty případy a rakovina kostí je dost špatná, jako, tak, ale já jsem takovej celý životní optimista, jsem říkal, když umřu. Co mám dělat? Jako, nic. No. A díky doktorům na Bulovce opravdu musím říct, každému musím doporučit, to nejenom ty odborné stránce, ale ty lidský, jako jo. To jako se nenechá nic tomu vytknout.
4: A to se zeptám po druhé. Máte jednu první diagnózu, přijedete do Prahy, dozvíte se, že je všechno otočeno úplně opačně. Znova, co se ve vás dělo?
5: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, jak to říkala žena, jako jo, ale první, jako když mě poslali z Ústí na tu konzultaci a tak dále, já jsem měl spoustu snímků a tak dále, a ten doktor mi řekl, ne, my to vám to opravíme a tak dále, jo. Tak jste šťastný, samozřejmě.
4: Uršu, ale co vy, když přišla ta první zpráva, to musí zamávat i s vámi, protože vlastně jste dva, jste propojení.
3: No, určitě. Jakmile jsem se to dozvěděla, já jsem byla tak hrozně nešťastná. Já jsem říkala, ale já ho musím zachránit. Já ho musím zachránit, mojeho miláčka. A snad jsem ho taky zachránila, i já trošku.
4: Je to důležité mít v tom druhém oporu, vědět, že vlastně vám pomůže, nebo že se na něj můžete v tu chvíli obrátit, na jednou kus té starosti přenést na toho druhého, protože je zdravější a třeba to líp unese a pomůže pak zpětně. Funguje to tak?
5: Moje žena, jako ta byla schopná zorganizovat celý svět, jako jo, aby mi pomohla. No, je to spíš taková psychická podpora. No. Já jsem se potom musel smát, když jsme odcházeli a ten pan profesor říkal, ty se držte, ta vám pomůže, nebo něco takového v tom smyslu. No. To jsem říkal, no, tak je to pravda, jako, že by bývala dala, a to ještě mělo takovou souvislost, že naše dvě dcery, obě dvě byly těhotné v té době.
3: No, no. No.
5: Takže to bylo taky takový, jako,
3: z jedné strany štěstí a z druhé strany velký starosti, že jo? o Františka.

Život jim připravil řadu zkoušek, ale Uršula a František Wolfovi je ustáli a jejich lásku to neohrozilo.

0: Jsme velice překvapeni.
1: Já jsem děkujeme.
2: Překvapení.
3: Já jsem koukal, že vy už vlastně jeden máte, ale v té druhé kuchyni?
2: Tam nemáme a tenhle asi brzo dojde taky, protože jo. Už ho máme dlouho.
3: A kávu si rádi dáváte?
2: Dáváme.
3: Tak máte to i s kávou, můžeme ho potom vyzkoušet.
2: Děkujeme moc. Takže děkujeme moc panu Koskovi a paní Majerovi. Děkujeme moc.
3: Děkuji vám, že jste napsali příběh, že jste se rozhodli zveřejnit a že jsme si takhle mohli i popovídat.
2: Ano. Já jsem pořád si říkala, třeba vám to vadilo, že jsem napůl Němka.
3: Proč?
2: Takhle, já nevím, mně to tak připadalo, jo, protože moje maminka byla vyhozená, že jo, to jsem tam psala. Maminka byla se mnou vyhozená, v Chabařovicích vybubnovali, že všechny Němci musí pryč, ale maminka zas byla taková, že ona měla každý národ ráda, já taky mám ráda lidi, kteří jsou hodní, nikdo za to nemůže, jaký je národnosti, že jo. A musela přes ty kopce Krušní hory se mnou s tím kočárkem, ano, a musela až do Drážďan šla, než tatínek dostal povolení, že se může vrátit. Ale maminka říkala, a pomáhali nám i Rusové, když jsme neměli co jíst. Člověk nemůže říct, že tahle národnost nebo tahle jsou mezi nima dobrý a špatný lidi, jako všude, že jo?
3: Františku, byla nějaká obtíž, když jste se vlastně s Uršou seznámili, že měla maminku třeba Němku?
0: Vůbec ne, ale žena to řeší pořád, protože jako malá prožívala takový ty ústrky, to bylo po válce, takže ty nálady byly dost vyhrocený a to, že šla ve 3 měsících přes kopečky, to jí zůstalo až do teďka, protože ona by nejradši pořád cestovala.
2: Ale já musím taky říct, že doopravdy jsem se setkala taky s fanatismem jako dítě ve škole. Urzula, co to je za jméno? Voršila, Ludmila, Ludimila. Takhle jsem se jmenovala. Přejmenovali mě. Až potom teda, když už jsem byla dospělá, tak už to jako brali. Ale nikdo za to nemůže, jakou má národnost. Nikdo za to nemůže, jaký má jméno.
3: Já bych to shrnul slovy,
2: ano.
3: Že láska, jména, hory ano. I přes národnosti se přenáší.
2: Ano. Já jsem pro a lidi by se měli mít rádi a jsme tu vlastně jenom na návštěvě. Každý umřeme, jestli budu mít balík, miliony, miliardy, nic si nevemu s sebou. Poslední košile nemá žádný kapci.
4: Svět se v nás

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Uršuly a Františka Wolfových je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: Vždyť už brzy oslaví diamantovou svatbu. Milují se. A za těch 60 let se museli poznat dokonale.
1: Zkusíme si to ověřit v našem manželském testu. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky. Ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžeme jejich odpovědi porovnat.
3: Kdy jste si poprvé dlouze podívali do očí? Kdy to bylo?
4: No to muselo být hned, jak jsme se jako potkali. Jak mě se líbila, no, tak jsem na ní koukal.
5: Já bych řekla, že už při první příležitosti, když jsme se potkali na té zábavě, tam v Chabařovicích.
3: Jaký má pohled?
5: No hezký, má modrý oči. Hezký, milej pohled.
3: Kdo zavírá přilíbání oči?
5: Asi já.
4: Asi ani nikdo z nás, bych řekl.
3: Kolik jste mu napsala milostných dopisů?
5: Bylo to dost, já bych řekla jednou za 14 dní jsem mu psala.
4: Ale těch moc nebyla, ona byla na to psaní byla docela liknavá, takže...
3: Jaké jídlo vy máte nejraději, co vás potěší na stole?
4: Já mám rád i český jídla, no, bramborový salát, řízek, knedlíky.
3: Jaké jídlo má nejraději?
5: No to český pravý, knedlo vepřo, nebo bramborový salát a řízeček, nebo řízeček a brambor.
3: Kolik sní manželka knedlíků?
4: Dva.
5: Já dva.
3: Kam jste jeli poprvé k moři?
4: My jsme nejdřív jezdili do NDR.
5: Nahoru do Německa.
3: Jaké bylo vaše první auto?
5: Je Peugeot. Peugeot.
4: Žigulík.
3: Kdo víc trestal děti?
4: My jsme je netrestali. Když tak dostali ode mě něco, ale to byly výjimky vyloženě.
3: Kdo víc trestal děti?
5: Jednou dostala Hanička na zadek.
3: Od koho?
5: Od Fandy.
4: Měla období, kdy byla jako neposlušná, umíněná, nechtěla jít domů, nechtěla se zout a přišly babičky a začaly do toho povídat. Tak já jsem je nechal a potom jsem říkal, běžte dovnitř všichni a dal jsem jí na zadek a tím to bylo vyřešený, už navždy.
5: No a to byl ten nejhoršejší tatínek.
3: Nešte vás něčím nějakým zlozvykem?
5: Ne, nemůžu říct, že by mi... Nevím.
3: V čem vás chtěla změnit?
4: Ve všem.
3: Ve kterém oblečení vypadá svůdně?
5: No když má oblek. Když má oblek.
4: Ve obleku.
3: Pozoroval jste někdy ženu, když spí?
4: Jo, ano.
3: A ona vás?
4: Určitě taky.
3: Pozoroval vás někdy, když spíte?
5: Ano. A já ho taky pozoruju. A on je tak málo mluvnej, ale v noci někdy mluví.
3: A je horňák nebo dolňák?
5: Já tak tohle nevím.
3: To jste nevypozorovala za 60 let.
5: To jste nevypozorovala.
3: Typujete ho na co?
5: Na všechno.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: Já jsem obojí asi.
3: Kdy má František takový ten nejzamilovanější nebo nejhezčí pohled? U čeho? Kdy?
5: Asi když se milujem.
3: Kdy máte ten nejhezčí pohled? Zamilovaný.
4: Asi při milování je to hezký, ne?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: V závěru života už člověk přemýšlí, kolik má ještě času, co by chtěl zvládnout. a kolik dní mu osud ještě dopřeje po boku svého milovaného. Co by si ještě přáli Uršula a František Wolfovi?
5: No, aby jsme byli zdraví, nebo aspoň tak, jak jsme na tom. Někdy nás trošku bolí koleno, anebo záda, ale cvičíme. Já cvičím denně 1000 cviků v posteli.
4: 5 pohybu. Pohyb.
5: Ano.
4: Jako nechtěl bych, my by se mohli, já říkala, že na být u dcery vlastně vrný, a já to bych koukal z okna na Labe. Jeden den, druhý den, měsíc, rok, nebo jak dlouho. To já tady radši budu běhat po zahradě, něco dělat a tak dále, abych se jednak pohyboval a jednak i zabavil. No. Nechci žít, abych čekal, až umřu. Ne. Já jsem říkal ženě, já bych nejradši, až to na mě přijde, vypad z traktoru, já budu sekat trávu a byl mrtvej. Abych se nemusel trápit. Tak to, ne. Rozumíte? Jako.
5: Nejlepší by bylo usnout a nevzbudit se. No, ale bohužel to na každého nepřijde takhle. No.
3: No a není tohle láska, že vlastně uvažujete i takhle spolu, až do jakého okamžiku dojdete společně a společně zase. Tak jako jste do života vstoupili a opustíte?
5: Ano, ano, ano.
4: Přesně tak, to je, ano.
5: Ano,
4: je to tak,
5: no. Aby jsme odešli společně. Chceme velkou rakev.
3: A teď mi ještě řekněte, to nás taky zajímá, uplynou ta léta. Vy sami říkáte, že vás čeká diamantová svatba. Jak se ta láska za ty léta změnila? Změnila-li se?
5: Nezměnila. Já bych řekla, že se nezměnila. Já ho mám čím dál tím radši.
4: Asi se to moc nezměnilo, to má pravdu. Jako no, ten vztah je, to je vlastně, že jo, zalíbení, přátelství,
5: pochopení
4: a tak dále. A já jsem měl vždycky takovou zásadu, že co jsem nechtěl, aby mi někdo dělal, tak jsem taky nedělal. A to je i v tom vztahu. Když někdo podvádí manželku, tak se nemůže divit, když potom se mu to vrátí, že jo, nebo tak. No. A my jsme takovýhle věci nikdy nemuseli řešit, naštěstí. No.
5: My jsme se nikdy v životě nehádali. Doopravdy, s Františkem to ani nejde. Já to sama nemám ráda, já mám ráda, když je pohoda, když jsou lidi k sobě milí a přála bych si, aby byli všichni milí a hodní na sebe, aby nebyli takový ty egoisti, aby nebyli takový ty, který si myslejí, že musí mít miliony. Jo, ty miliony někdy nepřinesou těm lidem vůbec nic. Maminka moje říkávala, každý člověk by měl mít stejnou porci svědomí, tak by bylo na světě dobře. Není to tak?
3: Jak ta láska vypadá v tomhle věku kolem 80? Je ještě čas na obětí, políbení a takovéhle věci. Patří to k tomu?
4: Já jsem volízaný jako meloun.
3: Tak.
5: U nás by neexistovalo, že bychom ráno stali a že bychom si nedali pusinku, že bychom večer šli si lehnout a nedali si pusinku a během dne, že bychom si nedali pusinku. My se rádi pusinkujeme.
3: Je něco, za co byste mu v tom vztahu vy chtěla třeba poděkovat, říct, Františku, já ti v životě a zcela vážně děkuju za to, že tohle a tohle.
5: Já bych chtěla poděkovat za celý život, protože on byl vždycky čestný, pracovitý, milej člověk, láskyplný. Vůči dětem, vůči rodině, nikdy mě nepodved, vždycky měl jenom mě, já jsem byla ta jediná a to stejný bylo ode mě taky.
4: No, já bych řekl, že jí beru takovou, jaká je. Asi každý člověk je nějaký, jo, ale no, já to beru, ty plusy i minusy, který má. Já jsem šťastný. Jako, no, mám o mě strach. To, jako, vidět, když jsem rodil, tak ta dělala všechno možný i nemožný. No.
3: Máte i vy někdy strach o ní?
4: Samozřejmě. Ale je taková impulzivní, no.
3: Jak by se ta láska v tomhle věku dala popsat?
4: No je to spousta věcí, ale říkám, je to respekt, je to přátelství, je to zalíbení asi taky. No, pochopení jeden k druhému. Vždycky se snažím pochopit, co ona se vlastně chce, protože někdy je to složitý, no. Jo, asi tak, no.
3: A je to nějaký jako hřejivý pocit, který máte, strach od toho druhého? Jsou tam ještě ty motýly v břeše jako na začátku? Jak se ta láska projevuje v tomhle věku?
4: No je to asi všechno dohromady, ne? Jako strach a štěstí a asi jo, takhle no.
5: Ty něžnosti a to je to pořád takový hezký, jako to bylo za mlada.
3: Je to hezké mít ho vedle sebe?
5: Ano, ano, je. Já si neumím představit týden bez něj. V obráceně taky ne.
3: Milujete jí?
4: Ano, samozřejmě. To můžu říct i na hlas. No, mám jí rád, no, miluji jí. No.
3: Milujete ho?
5: Ano, miluju. A jsem šťastná, že jsem ho poznala. Že přišel do Chabařovic.

0: Uršula a František Wolfovi už vědí, že láska ve vás dokáže probudit sílu, o které jste neměli ani potuchy. Pomůže vám překonat útrapy dětství, nesnáze v dospělosti, vyléčit tělo a zahřát duši.
1: Francouzský básník Voltaire napsal: láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Pusťte i vy lásku do svého života. Nebraňte se. Nic vás to nestojí. A přitom jedním citem dáváte i dostáváte. Je to krásné.
1: Tak to vnímá Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Nízké hladiny řek komplikují vodáckou sezónu. A zítra bude polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo mezi Oslavany a Ivančicemi. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městyse Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty, jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by to měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
3: Většina vodáky oblíbených řek v Česku má aktuálně nedostatek vody. Na Vysočině je to například Sázava, na které se hladina vody pohybuje na limitu sjízdnosti. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
5: Projet se dá, ale musíme počítat s tím, že některá místa, hlavně podjezy, mohou být hůře projezdná, kde bude nutné vystoupit a ty lodě tam tahat. Ono se to může samozřejmě změnit. Zaprší, případně zase bude více teplo, takže se to může zase klesnout, stoupnout.
3: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slávii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slávie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slávii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
6: Všichni chceme udělat ve Slávii víc proto, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
3: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku.
0: Počasí.
3: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne a ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý. Kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesi. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane, dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před třemi měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znají světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o lenok své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží Baskervillském sezením byl Hugo téhož jména, muž krom obyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví po větvích břečťanu a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch tří bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, která nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti tři muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní dva byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sra Charlesa Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sra Charlesa Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě sra Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane.
3: Na těle sira Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sra Charlesa Baskervilla.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí, tak co, to bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn. Ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která poštuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok a pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok, já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku.
4: No, to jsou dobroty.
3: No, Vaspiku. Já ho například Vaspiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodeš Vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
3: No, to bych řekl.
5: Pěkný kousek.
6: Ale nesmysl, smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
7: Ten já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a... A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené.
3: No to se ví, to se ví.
5: Pěkně rozkrájené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. To je lepší než slepice.
3: Aj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: No, co ti nelžu, pak jde kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá, abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku.
2: Z
1: toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
3: Já se tak těšil.
2: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchy...

Ruka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru, všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá, něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuju za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovati u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitelé.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou krátká či dlouhá. To první zkusil jako vždy Bedřich, cituju: dobrý večer, dneska na tom nezáleží, jestli jste vyučení, dneska záleží, jestli to umíte, to řemeslo. No, Bedřichu, i s tím se dá souhlasit. Ale nejsem tady proto, abych říkal ano nebo ne, abych souhlasil či nesouhlasil. Jsem tady proto, abych vám popřál hezký večer a společně s vámi poslouchal příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn teď promluval, bude z něho kapitán na vojně a v pondělí jako mají už tu promoci zástup. Takže je tak strašně šikovné.
0: No škoda, že nezavolala vaše kamarádka, že by nám to pověděla sama, ale pokud máte trošku bližší vhled, tak mi řekněte, bylo to rozhodnutí
1: jeho napřed poručit a potom šel dělat toho kapitána teda, ale...
0: Takže to nebylo rozhodnutí jejich rodičů proti jeho,
1: ne, rodiči
0: spádu.
1: Proti tomu nic neměli.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Ale už... jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, vysokou školu, řemeslo?
1: Já mám střední odbornou a potom mám na prodavačku školu.
0: A to, čemu jste se vyučila, tomu se věnujete po celý život?
1: Já mám teď plný invalidní důchod, ale vyučila jsem se jako střední odbornou, to znamená strojní mechanička, nebo spravuju počítače a takový.
0: No, tak v dobách, kdy jste procházela ještě školní výukou, to bylo asi zatím nemyslitelné, protože v tehdy ještě asi počítače, řekl bych podle hlasu, že budete tak zhruba můj ročník, že...
1: 61.
0: No, tak ještě o něco víc. Takže v té době se něco takového ani neučilo. Takže jste se vlastně musela taky rekvalifikovat, ano?
1: Musela. A zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let vystudovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji imrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chalupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku, pan Franz. Můžete zavolat, můžete napsat. Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, a vy jste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A to proto, abyste dobře slyšeli i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespalače.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola
1: tady,
0: jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé 2 hodiny. A potom to doháníme přes den, že u televize po obědě samostatně sednu a okamžitě usnu. No, tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná žačka, jeho, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, aby přišla o ruce. Tak nakonec mě dali no, zemědělského odborného učiliště. Bylo to na 2 roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jakživa přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu. Prošli jsme, zkoušky jsme udělali, vyučnili jsem dostala, tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Mm-hmm. Tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit, anebo uklízet, aby byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském. No a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou, tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik dětí tam vás úplně hrká těma očima, by bylo vděčné, kdyby se dostali někde do rodiny, že? A já potom byste ho musela třeba vrátit, jo. Mm-hmm. No, tak to já bych to nepřežila prostě. Takže udělat to děcko nešťastné, no tak říkám, kde pak. No, tak bratr, ten měl větší štěstí. Ten od malička si hrál rád s vláčkama, no a tak se přihlásil do učiliště železničního nějakého, to bylo v Šumperku, a tam ho pro velkou účast jako nevzali. Tak ten nešťastný, jak se chvářil dvoreček, naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal si, jeli už to je povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak prostě naložený jiným ovocem proti němu, víte. Takže on kdyby nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost, říkal, dal tam zpátečku, ty vagony ho dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte? Já se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten nákladce nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že? No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír, ten si mohli někde nechat. Kdyby mu dali nějakou odměnu finanční, že? Protože měl rodinu, že? No takže, ale splnilo se mu to, no. Ten říkal, já od dneška vidím, jak štěstí na tom montování a byl šťastný jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal a rakovinu dostal, takže musel jít spíš do invalidního důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě jsme ho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky. A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jeďte za ní a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii. A tam mě vzali krev a zjistili, že máme ty buňky dohodné. Takže tomu zachránilo život.
0: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc. A hezké léto.
1: A vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend, ať si užijete sluníčka. No a mě spal to vše hlavně.
0: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Dobře, dobrou noc, přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
0: Díky. Škola či řemeslo jako jistota. Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Mm-hmm. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu a já jsem se dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct v otrápení. Jo? Mm-hmm. Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy. Jsem tý paní učitelce vděčná, že to našem rozmluvila a mě taky. Protože mě to naplňuje. Dneska se potkáváme u lékařů s těmi mými žáky a tu práci jsem dělala moc ráda a ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora a můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem déle. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, paní učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuju za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám s vámi.
1: Mějte hezký příští čas. Ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou, já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju... Pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu. Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem Noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitančík. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený rodiny, takže mě přinutili do obchodní akademie v Plzni.
0: Mhm. Říkali, je to životní jistota?
1: No tak, byla by první velká škoda promarnit ty jedničky, no. Ale nebylo to dobrý. Nebylo to dobrý pro mě, jako školu jsem vychodil, ale jako nedržel jsem se jí. A pak jsem se uchytil v jedné firmě, kde jsem jako udělal administrativu. A na školu vzpomínám velice rád. Jedné věci. Ve třídě bylo hodně holek. Byli jsme už tady kluci, tak si to dovedete představit.
0: No, představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
1: No to si ani nechci představovat. No.
0: Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo,
1: bylo,
0: že jo?
1: Jak se říká, po zadku.
0: Ano, bylo vymalováno. No ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu k té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
1: Ani z dálky. Je to pro mě španělská vesnice. Je to takové účty, ale co vám budu povídat, no.
0: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního hlediska. Rozumím.
1: Já děkuji, že jsem dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
0: Za všechny děkuji.
1: Já si nechal dát o holka.
0: Vás to teda drží celý život, jo?
1: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
0: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Papa.
0: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz / linka napsal: moje maminka měla velké cti žádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat.
1: Máme.
0: Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijdu večer z práce a jdu spát, tak první, co si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako

0: to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vystudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem, a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka, a chtěl po mně, asi dám žádost, jako po osmiletce tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská, my jsme za ní chodili do práce. V té době, když mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo, z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila, jak točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na gympl a na zdravotku dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem tvrdila, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak se s tím nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to. Takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mi nebránil, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jinakší práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, byl se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínkovi zalhala, de facto.
1: No, můj tatínek byl pro mě, já to řeknu tak jako obrazně, jak to cítím, Bůh. Už jsem to tady několikrát řekla, protože v 18 letech přežil osvětím, takže pro mě to byl pan tatínek. Ten byl pro mě vzor. Mrzelo mě to, že jsem ho tak trošku jako ošidila, ale pak mi řekl, že splnila jsem si svůj sen. On mi jako, no jsem, když tatínek měl 50, tak už jsem měla 2 děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošudila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18, jako jo.
0: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na 50. vašeho tatínka, ale přišla.
1: Ne, 50. S maminkou slavili
0: zlatou svatbu. Tak to bylo ještě o něco později.
1: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozvedla svým způsobem.
0: No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
1: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyní, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
0: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
1: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu dětka, televize, moderátora Máru, co hraje, no Mára z Ulice, toho pana herce jsem obsluhovala.
0: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
1: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám s nima fotky, mám s nima poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem, na jídlo byli v Jeseníku ubytování.

0: mě a to. Poprvé byli v Jeseníku, tak si prvě, já jsem říkala, kam se mají podívat i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se mnou loučili, že ráno odjíždí a on mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou sedlku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla o 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně chodil a byl potichu, až dneska, když se se mnou loučili, mi řekl pravdu, čeho je manažer. A ukázal, dal mi vizitku a všechno, kdybyste něco potřebovala, zavolejte. Já tam se přijedu a pomůžu vám.
1: No krása, tak jednak žijete bohatým společenským životem, dokonce i s celebritami, ano. Jak jste říkala. No a taky vás chválí ti, kteří tomu řemeslu rozumí. Paní Emo, já z vás mám obrovskou radost a jsem rád, že jste takhle krásně vlastně ilustrovala dnešní téma.
0: Kdy přijedete do Jeseníku, ke mně na pivečko, a kdy přijedete se podívat do Javorníku na náš krásný zámek a okolí.
1: Vedu v patrnosti tuhle vaši pozvánku a snad to jednou vyjde. Děkuji vám za váš telefonát a za váš příběh.
0: Já vám něco cukrového uvařím na peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznáším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
1: Paní Emo, moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte zřejmě něco na srdci.
0: Je zajímavé, že se takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
1: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
1: Díky, dobrou noc.
0: Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek, zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny, tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle stručný snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Pak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod, takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako uvozovka splnila a to učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla ráda, já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi to začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase. Což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala byť jen několika málo slovy svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxí studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července. No, teď už ne. Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se zdržel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... Je, to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu jaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé, paní Emma. To je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu, jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu a měl to být někde Martině na Slovensku, ale pak jsem si udělal ještě další vyšší. Zajímal jsem se o docentu, ale to není už ani tak úplně zajímavé. Co, pane redaktore, můžete mi do toho skočit a zeptat?
1: Můžu, samozřejmě, já to vezmu od začátku. Takže váš tatík byl voják z povolání, ano?
2: Můj tatík byl jaksi vážený pán, no, tak to teďka nemůžu, já se totiž pořád bojím. On byl jaksi spojený s tou minou komunistickou, teď už jsem to prozradil, ale to není to důležité.
1: No
2: to
1: já bych důležité... s dovolením do toho vstoupil znovu, takže váš tatínek byl voják, ano?
2: Ano.
1: Výborně. A vám řekl, když vám bylo, dejme tomu, 12, 13, 14, budeš dělat taky vysokou, teda budeš dělat taky vojenskou školu, anebo to byl váš nápad? Byl jste inspirován právě jím samotným?
2: Byl jsem inspirován svými emocemi. Já bych se do toho až takhle dálce nepouštěl, ale...
1: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirovat a chtěl jste dělat...
2: Inspirovat jeho rodinou.
1: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
2: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředloženost, kterou po něm nechtěla tehdejší jaksi...
1: Prostě měl škraloup, abychom to zkrátili. Ano? Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval nebo řemeslo?
2: Já jsem se tenkrát přihlásil, že už mě je 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
1: Měl škraloup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval, nebo dělal jste řemeslo?
2: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, protože mě zajímala třeba technika, nebo flákal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli, no, abych to zkrátil. Udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost, chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky, doufám, že to není nikomu z posluchačů, jakože, ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce, jo, tak já jsem se snažil, tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstelnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu pochlubit, lítal jsem s vrtulníkem, sice to byly ty staré ruské stroje, dneska už do muzea. Omlouvám se.
1: No je v pořádku, ale já jsem ty 24 na zhůří hlídal, já si ještě pamatuju. Takže takže jste nakonec přece jenom se oddal tomu vojenskému studiu, povedlo se vám to a teď v 50, říkal jste, že je vám 50, děláte pořád ještě, nebo jste pořád ještě vojákem?
2: Jsem pořád vojákem, ale už nejsem jaksi ten, kdo běhá po poli, ale já už, no já nevím, jestli to takhle můžu říct do éteru, když
1: si neprozradíte třeba vojenský tajemství. No tak víte co, tak budeme si 50-50. Já řeknu, že jsem četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenský tajemství a teď to prozraďte vy zase.
2: Těrasky jsem majorom.
1: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
2: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání a vy jste mi taky sympatický.
1: Děkuju vám moc krát, Milane. Bylo to sice trošku klikatější, ta vaše životní cesta podle vašich slov, ale nakonec se dobrá věc podařila a jak se zpívá v jedné opeře, věrná láska, no vlastně ano, věrná láska k vojenskému řemeslu zvítězila.
2: Poslyšte, mám ještě trošku času, než se mi úplně vybije baterie. Chtěl jsem říct, já pozorně poslouchal vaše posluchače. To není jenom, já vnímám ty ženský, teď to bylo, já nevím, 85, teď já mám taky přítelkyni, ona má 80, ale už mi to píplo.
1: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane. Já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
2: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. To si přeju nejlíp. Však nenadarmo si říkám, že jsem patriot.
1: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili. A nebo ne, možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to dozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudružko učitelko, mi pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malý úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvíhl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, copak jsou něco méně cenní jak kdokoliv druhý, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto. A sice strojní zámečnice, soustružnice, frezařka. No já jsem vždycky měla hrůzu ze strojů, tak mě malém omilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme třídní výcvik a třídní školu. No a když bylo nebo těsně před pololetím, tak byla rodičovská schůzka a tam bylo řečené, že 3 děti jako narušují program třídy, že jsou nejlepší. Takže by jim bylo umožněno chodit na denní školu na Sokolskou, ale na strojní. No a já musím říct, že teda jsem zdědila po tatínkovi trošku z té povahy, tak já jsem říkala, tak vy jste mě nalajnovali život úplně a hodili mě úplně vexl na jinou kolej. Já říkám, tak ne. Maminka říkala, Hedvičko, je dobře, když jako si uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám ne, mami. Když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. No dobře, tak se stalo. A ti 2 hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, 1 hodinu seš volanej, tak 2. tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za 5, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o 2, o 3 stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve 2. ročníku na konci třídní učitel nový a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty seš chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl i ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
0: A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
1: Právě, že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím, jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat. A, ne, a vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpovala, jak se říká, ale tím svou houževarnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla v tu školu.
0: Já vám děkuju za upřímnost.
1: Akorát maminku to mrzelo.
0: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme, mantinely už od brzkých let. Jo? Řekla jste si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím to říct, co a možná nejsrozumitelně.
1: Navíc, byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrni. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši, ano, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala. No tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak svou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
0: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu, v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdraví samozřejmě všichni posluchače. Já jsem chtěl k tomu jenom takto říct, že já jsem vyrůstal v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve strojírenství. Klidně to asi už dneska můžu říct, není to žádná reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale bylo to ČKD Slavia Motor na Pajedlích, já jsem z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali. A mně už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě. A na mě to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl. Ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, před tím znárodňováním a tak dále, se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strašně mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to opravím, já to udělám a tak. Průmyslovku jsem udělal. A po tom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná není dneska reklama, to už nefunguje, nákup příhona, hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju. Jo? Mm-hmm. A to mě bylo tenkrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, jsem potom šel podnikat. Mm-hmm. Omluvil jsem se panu náměstku, říkám, pane náměstku, abych to zkusil, mám malé děti, ta výplata zase v tom zemědělském oboru není v tom sezonu až taková, jaká by mohla být, třeba mohla být větší. On mě řekl, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně na to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Mm-hmm. Tak já jsem si začal jsem podnikat v tom prodeji toho nářadí a podnikám v tom dodneska, za chvilku do důchodu. Strašně jsem za to vděčný svým rodičům, těm genům, co mi dali, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
1: Obchodnice,
0: ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to.
1: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo rozumí, jestli mě rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělat třeba mistra, nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška, všechno, odbornost,
0: A ono je to dobře, tak jak to bylo?
1: Jo, já se nechci vychvalovat, to by znělo špatně, ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem prostě tak spojil dohromady to strojírenství s tím obchodem.
0: No a je to dobře, je to dobře, a protože takhle to bylo třeba u Bati, tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až jo, od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde třeba, jo, ušít ta bota tak, jak on to chce. Protože si tím prošel a vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
1: Já se tam strašně moc uvědomuji, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuji, já se mluvám, promiňte, tu poctivost, kterou mám nějak zakotvenou.
0: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
1: Od rodičů a všude, jo, že já když podnikám, tak prostě to je všechno.
0: Já vám rozumím.
1: Na čestné slovo.
0: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
1: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
0: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše. Jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout. Tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roků. Františku, to my víme. To píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Linka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Tedy ne, taky, já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mamka zůstala sama a měla jsem brášku 11 roku mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec mě tady jeden mě zjednal školu, v učení v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak. Vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
0: Mm-hmm. To byla zodpovědná funkce, vy jste vlastně...
1: Zodpovědná, 120 lidí jsem měla.
0: Páni, no.
1: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam těch 20 roků a potom přišlo nové vedení a jedenkrát už jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. Tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě: paní, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho. Já i když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten teďka mě zemřel. On měl 40 roku a já 16, že? Takže a nelituju toho a opravdu jsem tam prožila fakt 20 let jsem to zvládala všechno bez toho. Takže se dá aj bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat. A nakonec jsem šla teda do toho důchodu a takový životní. A děti moje mají školy, všetci studují, ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysokou. Ale tak člověk dopadne, no.
0: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano,

0: vstoupit do našeho dnešního vysílání. Škola, řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
1: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez tej školy nějakej, tak bez studování jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce a
0: To je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
1: Dál, když mě propustili.
0: Když vás propouštěli, ano.
1: No, ano, ne, oni mě dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směry já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla jsem marodit, protože jsem fakt byla maroda. S těma zádama jsem onemocnila, no, tak mohla jsem jít ještě dál, jako pracovat, ale tak...
0: Už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, no, když to takhle řeknu. Paní, ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, tak co má, kdo jiný by to mohl říct než já, protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
1: No. A každý, kdo žije nebo kdo mě potká, tak každý byl spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel řec, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
0: Rozumím.
1: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
0: Ano, přesně to jsem před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní, ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
1: Já už mám dozře, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude. No, děkuji.
0: Užívejte každého dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ještě aspoň jeden příběh na téma škola či řemeslo jako jistota. Doufám, vás čeká po písničce kapely Kryštof.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl další zářný příklad. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až do teď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odata, bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém. Mezitím naši otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do JZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost bylo do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, no a když to byla jediná možnost, tak jsem se tam přihlásila. Ale hezky přes prázdniny. Udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky rubky do gymnázia. Kam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech, tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No, tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže. Tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do prvního Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky. A tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pedagogickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na jeřábu, týden co týden jezdila do Boskovic. To bylo. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roku ředitelku a byla jsem zde maximálně spokojená.
0: No vy mi berete slova, že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil. Dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, přes jeřábnici v první brněnské to šlo.
1: Ano, přes jeřábnici v první brněnské.
0: A to by mě zajímalo,
1: jedině jsem mohla bydlet.
0: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi?
1: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenom že mezi tím jsem se vdala a čekala miminko, tak jsem nemohla. To mě mrzelo, ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
0: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Viki, Milanovi, Olze.
1: Ano, všechny jsem poslouchala. Úžasné.
0: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
0: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách za 8 minut 1, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, Jaký byl ten jeho profesní příběh? Jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v jejím případě byla jistota? Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
0: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
2: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení dvě trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla cedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka. A můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
0: Bylo to velice stručné, paní Zdeno. A řekněte mi, já právě proto, že to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. Stýská se vám někdy po... No dnes už vlastně ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
2: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
0: Takže knihařka.
2: Knihařka.
0: V tomhle případě tedy volba vaší maminky čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát oznámení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
2: Úplně 100% perfektní.
0: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeju vám dobrou noc.
2: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše Noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web Noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc. A pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řído? Možná si ani nemůžete odplic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně. Respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší. Ovšem, pokud jde o datum založení divadla, pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hudvínek a vytvořili novou dvojici Českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
3: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím.
2: Dárek, tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: netušil, že... No, nevadí, mistře, nevadí. Hurweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
3: Nápad. Vidíte,
2: no, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
1: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
3: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak
4: no tak,
3: podobného.
4: Tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerataji.
4: Baště, za nehloupý řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
3: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
4: No prosím.
3: Moje dcera jaksi mi jde do let.
4: Ano.
3: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
4: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
3: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
4: Ano, ano.
3: A později jako by to našli.
4: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
4: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
3: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
4: Ano, slyšel jsem to.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
4: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
3: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
4: Jo, to znám, to znám.
1: Já taky.
4: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
3: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
4: No tak to já znám jednu... Takovou hospudku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
3: Ano, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no. A teď jako ještě trošku brzy.
4: Promiňte, že jsem přerušil. Už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
3: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
4: O, jistě, to ano.
3: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
4: O, jsem diplomat, nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
4: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
3: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
4: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
3: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou, dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
4: k rybníku.
3: Šli k rybníku a potom...
4: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
3: To je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
4: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
3: Dopovím. Rád.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
4: No tak zařvi.
1: Karle, tady jsme.
6: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprve můžem komunikovat.
4: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víš, že jo?
6: Správně, tak co vy tady?
4: Ale vytáh mě na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
4: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a nej...
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co je na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku?
1: Ano.
0: Já? No, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový
0: jak?
1: Jako... takový...
0: intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy,
1: no.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No, no tak my tady budeme jako, jak si to.
1: No, dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíše,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: No, takže bychom začali. Tady nedaleko, víte...
0: Ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, konkrétně. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
3: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš. A právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano.
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pytlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, Aťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, Taťuldo, víš?
2: No, abych nevěděl. A primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí. Tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosty kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scientiarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No, tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Jo, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrát?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narozenin... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: Ho nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku natřít doma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají Niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že
4: tak
3: ne?
4: Tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak přesně.

0: Jiné.
1: Taťulné zralej, pane primáři, že?
2: No, počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá, ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
1: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
2: Jako pacient?
1: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
2: No prosím, tak se ptej.
1: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
2: To vím velice přesně, hasičem.
1: Snad požárníkem.
0: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči, že ano?
1: Meč, taťuldo, já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížejí obrázky.
0: Já se s tebe jednou zblázním.
1: Nech toho.
0: No, tak dobře.
1: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
2: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
1: Důlním inženýrem?
2: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
1: Ano,
2: ale
1: rozumím.
2: Pak přece jenom jsem se stal lékařem.
1: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
2: Hodně, hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
0: Napiš si je, Hurvínku.
1: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
0: Tak promiň.
1: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
2: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
1: To je fakt, to bych byl sketa,
2: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
1: No já sám, a za třetí?
2: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
1: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
2: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
1: A proč?
2: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
1: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
0: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
1: Já mám ještě jeden dotaz.
2: No, prosím.
1: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměli, od kdy se může zamilovat?
2: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
1: Tak fajn.
2: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
0: Jo, básnicky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
1: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
2: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
1: Jak trestat?
2: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
0: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
2: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
0: Tak hurvejs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
2: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
0: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné a prach je dokonce utřený a učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu.

0: Ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
1: A teď to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš urvínek namaloval Žerikovi packy červeným latexem.
0: Žerikovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
2: Oh, tak Čuldo, já to měl být tak jako příklad tohleto.
0: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
2: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
1: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
2: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
1: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
2: Do téru.
1: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
2: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
0: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvinkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková...
6: Taková siréna. No ty se, Urvinku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
6: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
6: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
6: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
6: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
6: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
6: Já vím, tatí.
7: No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
7: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
6: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
7: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
7: Je.
6: Vážně, tatí?
5: No.
6: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
6: Jo.
5: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No.
6: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
6: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará... Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
7: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
6: Proč ve skále, hele, tatí?
5: A dejte mě pokoj.
6: Tatí, hele, proč jsi zpíval ve skále, tatí?
5: A dej mě pokoj.
7: Proč jsi zpíval v té skále?
6: Tak řekni, proč ve skále?
5: No, proč ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
6: Laskonka.
5: Ale La to je jako takový italský člen, no, jako derdy das ve francouzštině, že ano.
6: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
7: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam? No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval.
8: V síni mi visí kamarád, o butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci.
9: Bravo. Moment, to je Matuška.
7: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
9: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle ta tuška, že má.
10: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
10: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
9: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
10: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
9: Ano, ano, tak to je... To je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si stříhnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
10: Jak jsem vás, pane Spejbl, poslouchal, tak vám plácala celá Laskala, že?
9: Jo, nejen nám, i nás, ano. To.
10: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
9: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
10: Výborně.

Přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lap.